Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

já potkával jí už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

karavana. Hodina plná hudebních novinek, které oslavili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už dnes po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana Country Rádia.

ještě pořád dejchám, ještě není pozdě, ještě pořád spěchám, ještě není pozdě, cigáro si dát, ještě není pozdě, mít tě rád.

stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Paserem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Paser. Šafář Nikles miloval velice správce Pasera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Paser 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské. Že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo. Jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebe míň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Viď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralý jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma. Ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, sasi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle nad hlavami obou vznášel se kriminál.
Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv. První svědek byl hostinský Tiska. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl Tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pánbu nade mnou vožrale jako prase.

byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

širém moři na ostrově malém, o kterém ty sníš, v hájistinných mlčenlivých palem.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvila otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce byla brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu

tu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. Pět tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které loži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lože. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery Lasa, král prérie Velký Bill. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v loži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lo-

trčí lvovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing milonového věku.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

21.

si, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný.
1: No je moment, jsou jak dělaný nebo pro mě dělaný?
0: Jak dělaný?
1: Vážený pane horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, napadla mě myšlenka, že byste mě mohl odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je?
0: To je zajímavý dotaz.
1: To je od Einsteina, ne?
0: Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě
1: nepíše. Cože?
0: Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co?
1: A tady do ústřední televizní hovory, ha? Otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě?
0: Já jsem říkal, jako pro vás.
1: Jo, jak to je? Jako,
0: jako pro vás dělám.
1: Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu.
0: Ne?
1: No, já se praštím přes ruku vždycky. Litera scripta manet.
0: Ano.
1: To radši řeknu, to můžu odvolat vždycky.
0: Tady nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle. Já používám nalinkovaného nebo čistého, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistého papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy, ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná, protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci víme, že pálím na branku, ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Čiže nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír.
1: A ve satyra se nemá dělat.
0: Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo? Co to je zblo?
1: Pardon.
0: Že jo?
1: Zblo?
0: Že například není na tom zbla pravdy.
1: Ano,
0: nebo
1: ano,
0: nemám zblo peněz třeba.
1: Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel.
0: Ano. Patrně to tak
1: malý. Zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo.
0: Ano.
1: Ani zblo.
0: Ani zblo.
1: Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla.
0: A nebo že by někdo přiznal, mám zblo.
1: Mám kousek zbla.
0: Ano, ano, necelé zblo.
1: Necelé zblo.
0: Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle?
1: To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. To není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát.
0: Aha.
1: Rozumíte, takže...
0: To je ten, co napsal broučky.
1: To je fiat.
0: To je fiat, pardon.
1: To je fiat justiciat.
0: A, to je fiat, ano.
1: Ano. Co vy myslíte?
0: Ano.
1: Ne, ale... No to bude, já myslím, zbro, to bude míra.
0: Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na
1: vážení.
0: Na vážení,
1: karát je váha jednoho zrnka toho, že jo.
0: Ano. Ano, ano.
1: No chleba svatojánskýho.
0: Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím.
1: Ano, no protože to, to zrnko má nějakou takovou vlastnost, že... Těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto z těch, jak, jestli se pamatujete
0: ty,
1: na
0: ty,
1: to.
0: Ano, ty,
1: to se na tom krásně, já už bych to dneska dávno nemohl jíst, leda, že bych to jel takhle a tak to tam jsou, no. No tak z toho vznik karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového.
0: Ty jde o to, kolik zbel má jeden karát. A nebo naopak. Karátu má jedno zblo.
1: Ano, ano. No. A tady na kolik to... karátu má právo jedno zblo?
0: Ano.
1: Rozumíte? Nebo na... To blbý, tak to zahoďte.
0: To nevodpovíme. Řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, že to je, ne, že to je to špatná otázka.
1: To jsou věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí.
0: Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá. Opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr.
1: Já myslím, že to bude spíš na to mol, ne? Ty, já
0: to... To je mol, jo?
1: No to je, no to je, tam je všecko mol. Co se spíš?
0: A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na důr. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle jsme vyřešili.
1: Já za mým časů zbyl člověk možná jako Dán. A to mělo tu ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale jste věděl, byl jsem možná jako Dán. A každý věděl, o co jde.
0: Ano, ano.
1: A na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl.
0: To ještě abyste měl k pití hudební sluch.
1: Co?
0: A ještě k tomu hudební sluch mít.
1: Jo.
0: Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju. Jo. To ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to je ještě malá holčička, starý Plzenec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo?
1: Včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem mu říkal, že jo, že mám, dít ne, a moc se tady chci přitáct. Jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přeci kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. Ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam se... To je blbej D'Artagnan, takhle to nemůže dělat, že jo. Ale jakože tam jde D'Artagnan, tam přijde, to je něco jiného.
0: Ano, že to přemůže.
1: Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo.
0: Já bych to, pardon.
1: Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím ji mám.
0: Předtím.
1: Takovou divnou, příjemnou takovou.
0: Ano, takové rozechvění.
1: Ano.
0: Člověk se tam těší a současně se tam
1: trochu bojí. Ano, co vám mám vyprávět? Vazolich in den Erzeln.
0: Já.
1: Roubiček.
0: Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný?
1: Za neslušný?
0: Já taky ne.
1: No to bych musel být.
0: Totiž já mám dojem, že zaprvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Wericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám, a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový. Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28 a klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace, nenahraditelný jiným slovem.
1: No to je živý jazyk. Já nemluvím o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou: ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš randa.
2: Vinci, pozor, ty prase.
0: Tedy tohleten případ nebyl, tady mě napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže.
1: Ano,
0: jsou
1: ano.
0: Taká ústa.
1: Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal.
0: Přesně, ano.

0: Hey, we're home free.
1: Our version of Delta Dawn featuring Brooke Eden is available now. Check it out wherever you hear your music.
2: Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

přemýšlet, jak zvást teď komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvást teď komu,

Karavana. Mám vlasy zmáčené. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už dnes po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

sluní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.
2: Láska má, je láska tvá.
3: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na

0: jsou o láskách.
1: Seržante mávnou a budem zasvět.
0: I o osudu. České písničky, které si umíte zaspívat. Na Country Rádiu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Obecní volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s dosavadním fungováním radnic, kam většinou na vesnicích a v menších městech kandidují místní uskupení nestraníků. Řeší se hlučnost dálnice D10. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
2: Dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav nechává měřit hluk z dálnice D10. Pokud se ukáže překročení hlukových limitů, tak ředitelství silnic a dálnic přijme stavební opatření. Jejich konkrétní podobu ale zatím neurčilo. Jde o to, aby se nečekalo na plánované rozšíření a případně vznikly jen dočasné protihlukové stěny. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem.
1: Ve Znojmě mají nové parkoviště.
3: Nové parkoviště ve Znojmě už funguje. Místa jsou v prostoru bývalého autobusového nádraží v ulici doktorky Milady Horákové. Řidiči využijí celkem 89 parkovacích míst a dalších 5 vyhrazených stání pro držitele průkazu ZTP. Parkování je v současné době zdarma. Do budoucna však může město podle zkušeností s provozem přistoupit k úpravě režimu. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1 a v tabulce se posunuli na 4. místo. Motor venku nebodoval po 4. v řadě. Ve druhém včerejším utkání Brno vyhrálo na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Pražané prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Kometě podlehli po 3. v řadě. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: To ti říkám rovnou, Michal Tučný, i my vám rovnou řekneme s Kačenkou, že dnes máme pátek 9. října a nebudeme dělat žádné štráchy kolem toho, že se blíží víkend, takže věříme, že i to dnešní vysílání Country Rádia se ponese v takovém tom krásném předvíkendovém pozitivním vzduchu. Vzduchu. Ano.
1: Tak vám přejeme hezké ráno, taky vás zdravíme, Těpic, stejně jako tady v té písni se taky se říká Těbůh, že jo?
0: Ano.
1: Co se ještě říká?
0: Těpéro.
1: Tak Těpéro.
0: Těpéro, nádhero.
1: Tak Těpéro, krásný pátek vám všem. Ježiš, to je super. No. To jsem tak dlouho neslyšela, prostě takovéhle jako pozdravy. Zdravíte se mezi sebou takhle?
0: Ano.
1: To nám klidně dejte vědět, jako jestli ještě používáte tyhle.
0: Ale to si fakt pamatuju ze základky.
1: Tyhle
0: čau,
1: Těpéro. No jasně.
0: Kam frčíš, že?
1: Ne, počkej, ale to už je prostě jako, jako to je strašná dálka. A přitom Těpic je podle mě nějaké město.
0: To jsou Teplice.
1: Ne, Těpic. Těpic podle mě je nějaké město. Ještě se na to, ještě se na to podíváme. Určitě během dnešního dne. To jsme začali pěkně. Tak hezké ráno, pěkné probouzení spolu s námi. Ten pán, co mluvil první, tak to je Vláďa Vlach, on vždycky chce začínat, vždycky se dere dopředu, ale já ho vždycky předběhnu a já se jmenuji Katka Čepelíková. Tak dobré ráno s Johnny Cashem, Václavem Neckářem a taky s počasím, které si podrobně rozebereme během této hodiny.
0: Dobře, tak já budu opět svůj Těpéro, Těpic, milí posluchači Country Rádia, právě teď.
1: Tak dobré ráno, pěkný pátek.

0: Já ti taky zabrnkám, jestli to není takové to brnkání na nervy právě.
1: Přesně, ano.
0: Ne, tak o tom určitě tady náš zpěvák Václav Neckář nespíval. Co se děje na silnicích, Vláďo?
1: No,
0: řekni nám to.
1: Trošku problémy. My se podíváme nejprve na D1 směrem z Brna do Prahy. Je neprůjezdná na mostě Šmejkalka v omezení na 24 km odtahují nepojízdnou dodávku, a to po nehodě. Takže provoz na Prahu je v tomto místě alespoň prozatím zcela zastaven.
0: Ta Šmejkalka je prostě zašmejkaná úplně. V podstatě každé ráno. Tak co se děje s počasím, tak teploty jsou docela nízko, se nám pěkně zatáhlo včera a musím říct, že ta zatažená obloha nám celkem vydrží a ty teploty padnou až o 10 stupňů Celsia oproti včerejšku. Tak počítejte s tím, že když je teď v tuto chvíli kolem 6-7 stupňů, tak se na 25 určitě dneska nevytáhnou.
1: No, jako tomu bylo včera. No nic, musíme se s tím smířit samozřejmě, je to tak, jak to je, protože 9. října už je akceptovatelné i toto chladnější počasí, ale podrobnější informaci si řekneme po písničce.
0: Hele, jak budeme šťastní na jaře, až bude 11 až 15, budeme říkat, ježiš, to je vedro.

0: pivu. Pam, pam. Jak bylo, je a bude.
1: Máme 9. října a sluníčko se určitě na tento den velmi těšilo, protože může zase spát o trochu déle. V 7 hodin a 12 minut, tak to bude ten čas, kdy vy tak nějak vyleze z pelíšku, nebo jak se to říká?
2: Z postýlky.
1: Z postýlky.
2: Ano, protáhnete se.
1: Ne, jak se tomu říká, no má vyjde slunce prostě. No. A zapadne 18.22.
2: Ano, tak to jsme definovali východ dnešního slunce, tak jako krásně barevně. Jak to bylo v barvách, potažmo s rekordními teplotami v historii, 1784 bylo nejchladněji, meteorologové naměřili minus 2,1 stupeň Celsia, 24,1 stupeň Celsia, pro změnu krásné počasí bylo v roce 2009. No a jak to vypadá teď?
1: Jak to vypadá teď? Tak dívám, 7-8 stupňů Celsia, jižní Morava trošku více, ale opravdu jenom místy, tam je už 11 stupňů.
2: Nejvyšší dnešní teploty, ono se to moc nevyšplhá nahoru, budou mezi 10 až 15 stupni Celsia, na jihu Moravy 17. Má být jasno nebo skoro jasno ráno a odpoledne ojediněle i s mlhami.
1: No, co se soboty týče a vlastně celého víkendu, tak nás čeká hodně oblačnosti postupně i se srážkami. Bude oblačno až zataženo a samozřejmě nějaká ta dešťová přeháňka nás určitě nemine. Nejvyšší denní teploty 10 až 15.
2: No a konstantní to bude i v neděli, stejně tak jako dnes, nebo stejně jako včera, nebo zítra vlastně.
1: Tak kdy? 10. Včera, dnes a zítra, prosím 10. vás.
2: Stejně jako v sobotu jsem chtěl říct, taky v neděli bude 10 až 15 stupňů Celsia, no a žádná změna nepřichází ani z Moravy, na jihu bude 17 stupňů.
1: Tak to bylo trošku filmové počasí.
2: Malinko takové, včera, dnes a zítra.
1: Tak co s pranostikami, na 9. tady jsou dvě, hurá, nějaká na mě zbyla, kdo se těší, že do diviše zasel, ať se netěší na úrodu?
2: Tak na mě spíš zbyla, protože já jsem druhý v pořadí, tak je tady. Ano, je-li déšť na svatého diviše, bude mokrá zima.
1: Tady už je Cleo, ona tančí ve vysílání Country Rádia. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, ano.

0: Country rádiem na cestách.
1: První dnešní dopravní servis v 6 hodin 25 minut začínáme radostnou zprávou, která se aspoň týká vlakových spojů. Právě dnes končí 3 výluky. Jedna z nich Cbel Prostějov, další Senice na Hané Prostějov a Úštěk Česká Lípa. Tak to je parádní informace pro vás, kteří cestujete na těchto trasách vlakem. Daleko horší je to na silnicích. Máme tu aktuální dopravní nehody jedné na D7, 35. kilometr ve směru na Prahu. No a ještě tu máme D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Došlo k dopravní nehodě, je to u Jiren. Tak ať jdete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: Fly Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychleji zdražují i nemovitosti. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září 3. měsíc po sobě na 5%. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se dnes výrazně propadnou až zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i v neděli. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Půl sedmé a pět minut, tak já myslím, že Štefanové už čekají na svůj čas. Štefan je variantou jména Štěpán a patří do kalendáře právě dnes pro 9. říjen. Tak pojďme na ty kluky. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů, u nás se častěji užívá verze Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný, jména pocházejí z řečtiny. Jméno vzniklo z řeckého jména Stefanos a znamená věnec. Jo, no. Takže Štefan je věnec, já nevím, jak k tomu došli.
2: Vůbec nevím, ale já si myslím, že
1: to takový zamotaný kluk prostě.
2: Je to přesně tak.
1: A možná je trošku komplikovaný.
2: Točí se v kruhu, víš, a ono to na sebe pak vzájemně navazuje.
1: Točí se v kruhu už nezní moc pěkně, Vláďo.
2: No tak, když je to věnec, tak samozřejmě ten nemá konec. Nemyslím jako hanlivě, že se točí v kruhu, že prostě ten kruh v rámci toho jména je takhle krásně uzavřen v rámci těch samých pozitivních informací, které se k tomuto jménu vztahují.
1: Já bych to nechala tak, že Štefan bude takový jako složitější chlapec a otevře se málo komu. Jo? Teď jsem to takhle podle mě udělala docela jako pěkně, kulantně. V Česku jich máme kolem 12 tisíc.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Sibyla, myslím si, že všichni dobře víme podstatu tohoto jména, ale pojďme si říct, že se jedná o řecké jméno a slovo vychází, nebo jméno od slova Sibula, která znamená věštkyně či prorokyně. No a Sibyla je jméno několika starověkých věštkyň, takže i vy, pokud máte ve svém okolí Sibylu, což mohou být v podstatě všechny manželky pánové, tak vám určitě predikují nějaké informace, které se budou týkat třeba dnešku nebo nadcházejícího víkendu.
1: Jo, nám to pěkně naplánuje, no, abyste věděli, co vás prostě čeká.
2: Ano.
1: Dneska máme taky Světový den pošty, koná se už od roku 1874 jako připomínka vzniku Světové poštovní unie v roce 1874 ve švýcarském Bernu.
2: Tolik informace, které se týkají kalendáře, no a my jdeme na další muziku v našem vysílání.

0: 6 hodin 42 minut, možná, že jste taky včera, možná už i předevčírem sledovali takovéto vyprošťování pod železničním mostem v Pražské Krči, jak tam uvázlo to auto s nějakým tím jako téměř nerozbitným autem, jak tam uvázlo pod tím mostem, tak dneska už se tomu můžeme možná trošku jako zasmát, ta škoda bude teda jako neskutečná. Máme dobrou zprávu, v 5:30 ráno se to podařilo vyprostit a byl tam jeden tank, dva tanky, tři tanky, ve finále pomohla nějaká hydraulika, takže myslím si, že už to brzy bude průjezdné, takže hurá sláva, tam nejezdily ani autobusy a ta doprava byla velmi komplikovaná, tak jsme rádi, že před víkendem se to podařilo. Komplikace ale čekejte na D1, Brno-Praha, tam probíhal odtah dodávky, nějaká velká havárie, byla tam obrovská kolona, ještě pořád se drží, ale už si začala pomaličku rozjíždět odchod Cerat.
1: Ano, tak to je další pozitivní informace, co se týká počasí. Po ránu máme teploty v rozmezí od 5 do nějakých 7-9 stupňů Celsia. Přes den to nebude moc lepší, 10 až 15, ovšem radovat se mohou na jihu Moravy. Tam bude 17 stupňů Celsia, k tomu bude jasno, nebo skoro jasno.
0: No tak to jsou pěkné zprávy. Ano. Tak jdeme na fešáky, to je další pozitivní zpráva, dáme si jich písničku, která se jmenuje Jolene.
1: Tak se nám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa v 6.44. Jolene.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Tak Jiříku, jsme na vás připraveni, už vám voláme, tam teda a za chvilku jsme u vás.
2: Ano, protože právě, tady Jiří má nádherné přání. Je to krásné přání, je takové malinko odlehčené a je vidět, že na něj jeho zlobík a zlatíčko velmi, velmi myslí. I po tolika letech vlastně jejich vzájemného životního soužití.
3: Nyní jsou všechny obvody obsazeny.
1: Ty to vidíš, já bych to zkusila ještě jednou, ale ty to vidíš příliš optimisticky.
2: Ano.
1: Já to čtu jinak,
2: jo, tuhle zprávu, řádky, která
1: tady je napsáno. To je taková jako připomínka, aby nezapomněl, protože dneska je důležitý den, jo, takže je to potřeba připomenout, protože muži na tato data příliš nemyslí.
2: Já si myslím, že nezapomněl, určitě nezapomněl a jestli zapomněl, tak teď zpytuje svědomí a možná z toho titulu nám telefon nezvedá.
1: No, nebo řekne, já to samozřejmě vím, no. Netřeba připomínat.
2: Ano.
1: A o co jde, tak to se dozvíte za chviličku, nebojte.
2: No tak snad už ty obvody nebudou přerušeny, jak jsme se dověděli od paní. Country Radio, dobrý den. Halo.
4: Jurečka, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak milý Jiří ze Vsetína, my vám voláme z Country Radio a máme vám něco připomenout.
2: Ano, jestli pak víte co.
4: No, děkuji. Dneska mám dost významný den. Krásný podzimní den, kdy před 44 lety jsem si vzal vlastní ženu Danu.
1: Neříkejte. A ten významný den je jenom pro vás, anebo i pro ní?
4: Je to náš společný den, protože je to 44 let společného krásného života.
1: No vidíte, ona nám tady píše, že vám to máme připomenout a vy na to přitom myslíte, kudy chodíte, že jo?
4: Ano, já vždy říkám, že to má v nejdražším kalendáři, věříte, jako datum.
2: Tak, takže v srdci. To přání je naprosto nádherné. Chce vám říct, Jiří, mám s tebou krásný život, děkuji. A teď podpisy, tvoje zlatíčko, zlobík, manky a taky Danuška. Co z toho platí nejvíc?
1: To jsou nějaké čtyři ženy, bych tak řekla.
2: V jednom.
4: Ano. Když se mi poznal, byla manky. Ne, zlatíčko.
2: Jo,
4: byla
2: no.
4: Manky.
2: No.
1: To byla nápověda.
2: A co ten zlobík teďka teda? To mi tam neštimuje malinko.
1: A tak to je občas prostě jenom.
4: A pak byla zlobík a teď už je jenom Danuška.
1: No tak vidíte, jak jste se krásně propracovali k té Danuše po 44 letech.
2: To trvalo teda.
1: No tak vám přejeme dalších minimálně 44 společných let. Užívejte si, zdravíme Danušku i vás, Jiří.
2: Je krásné, že mezi sebou máte takhle úžasný vztah i po tolika letech manželství. A nebyla tady specifikována písnička, ale ona o vás mluví tak krásně, že jsme mluvili, nebo že jsme vybrali písničku Obyčejný muž od Petra Spáleného. I když jste neobyčejný vlastně.
4: To je krásné.
1: Užijte si ji společně, moc vás oba zdravíme.
4: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou, ať se daří. Vidíš to? To je krásný život po 44 letech manželství.
1: Taky bys to řekl.

0: Obyčejný muž Petr Spálený pro neobyčejného muže, kterého jsme dnes v našem ranním vysílání probouzeli. Neobyčejné písničky, které máte rádi, nás čekají i v hodině příští.
1: Po 7. hodině Rangers a Plavci, ale teď si užijte Roberta Křesťana, to už všichni poznáváte, až si jednou sundám kliše.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, vám krátce, přesně v 6 hodin 54 minut, tedy před 7. přeje Kačka Vláďa.
1: Dobré ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Počasí se začíná měnit a s příchodem podzimu začíná také sezona akutních respiračních infekcí. Hygienici evidují stále více nachlazených. Podle lékařů je právě teď ideální doba na očkování proti chřipce. S nachlazením může pomoci i med, ale pozor, na pulty obchodního řetězce Action se dostal závadný med. Obsahuje cizí látky, které se v medu přirozeně nevyskytují. Obchod zákazníkům slibuje, že jim vrátí peníze. Informace z pražské dopravy má pro nás kolega Honza Navrátil.
2: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října. Honza Navrátil, Praha.
1: Talentovanou mládež je potřeba podpořit. Jak to zjistil kolega Savana?
3: Dobrá zpráva pro studenty přichází z Brna. Městská část Brno-Střed také v letošním školním roce podpoří talentované žáky základních škol prostřednictvím stipendijních programů. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky rozvíjet například v přírodních vědách, historii, matematice nebo programování. Na specializovaných kurzech radnice spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na dnešní hokej. Hokejisté vedoucího Třince budou v dnešním 9. extraligovém kole usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Sérii 5 porážek bude chtít ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak to byli Plavci alias Rangers, tak respektive Rangers s písničkou, která se jmenuje Plavci. Krásný úvod, veselý úvod do další hodiny společného vysílání Skačku a Zvláďou. V tuto chvíli máme čtvrtou, respektive blížící se pátou minutu po 7. hodině raní.
1: A my vás moc vítáme u našeho dnešního vysílání, které je páteční, takže je, řekla bych, ještě veselější než kterékoliv jiné. Myslím si, že pro všechny je tohleto ráno takové jako příznivé,
0: ano. Protože
1: je to vlastně taková předzvěst už víkendu a ten malý pátek už máme za sebou, to bylo včera, a teď už se jenom radujeme. A radovat se můžeme i my všichni, co jsme včera sledovali to odklízení toho auta v té Krči. Taky jste to viděli pod mostem, jak uvízlo auto na návěsu.
0: Byla to velká a velmi nepříjemná kauza, která se velmi a velmi prodražila. Dneska úderem 8 hodiny by to mělo být všechno v pořádku, zakopejme to, aby to samozřejmě klaplo, ale nám se hrozně moc líbí příspěvky normálně jako lidí, kteří se snaží všem těm hasičům a těm vyprošťovacím jednotkám radit vlastně, ale, jak to mají udělat.
1: Ale to prostě jako podle mě, tolik jako architektů a odborníků na vyprošťování, co se sešlo včera, pozor, ale jakoby na těch speciálních linkách hasičů, normálně na 150 třeba, tak to bylo jako neuvěřitelné. A na internetu jako všichni věděli, jak se to má udělat, tak. Ale jenom pořádně ti hasiči to právě vůbec jako nevěděli. Ale teď prostě ty příspěvky, to je, ale jako je toho plný internet, ale co bylo fakt jako nejhorší, že jako spoustu lidí prostě blokovalo to, ty linky hasičů a radili jim tam, prosím vás, jako musíte to udělat takhle, to jako musíte rozříznout ty pneumatiky, jako proč bouráte most, jako. A teď prostě radili, jak tam máte dát ty ližiny, jak to přifouknout a jak to odfouknout a jak odvrtat kus silnice.
0: Ne, ale na druhou stranu je zase fajn, že lidé mají zájem a že se snaží přispět trošku do mlýna, ale
1: jako
0: věřte.
1: Čech to kutil.
0: Ano, ale věřte, že opravdu lidé, kteří se o to vyprošťování snažili a ještě do této chvíle snaží, tak jsou na svém místě a ví přesně, jaké postupy nejlépe zvolit.
1: Já si myslím, že jako oni prostě vědí a netřeba jako blokovat linky. Jo? Tak už se jim to podařilo, v půl páté všechno odklizeno, ale samozřejmě zprovozněno to všechno kolem, včetně té dopravy hromadné, bude až kolem 8 hodiny.
0: Já jenom možná takovou trošku repliku okrajově, já jsem si vzpomněl na film Kulový blesk, to bylo takové to hromadné stěhování, že a jak ta Máňa tam vždycky radila, že prosím vás, a máte pračku? A já jak je to s tím sklepem?
1: Já
0: že?
1: Myslím, že každý ve svém okolí máme nějakého radílka, no. Že? Takže, no tak včera se to zúročilo. No tak vidíte, možná, že třeba nakonec dali na vaši radu.
0: Na radu Máni. Tak, pozdní sběr nás čeká v nejbližší hudební nabídce. Buď na mě opatrná písnička, která přichází v našem vysílání na řadu právě teď.
1: Tak hezké páteční ráno a pěkně zvesela, začínejte s námi.
0: My si dáme za chvilku pohled do historie a ještě si přiblížíme dopravu a řekneme, jak o víkendu bude počasí.

0: Kenny Rogers v našem vysílání na Country Radio přesně ve 7:45, kdy se po venku, jo? Co se děje po venku?
1: Čerti se rojí.
0: Já jsem úplně ti nahrál, aby si řekla, že se tam čerti žení, ale nebojte se, to je taková hrůza, to není. Je tam kolem 5-7 stupňů Celsia, jo, ale na té Moravě, hele, jak tam bylo jako teplej, tak už není. Hele, asi tam padly teploty.
1: Srovnalo se to.
0: Já nevím. Jo, srovnalo se to. 5-6 stupňů napříč celým územím České republiky.
1: Tak čerti se nám nerojí na silnicích, ale vznikají nám kolony. Jedna za všechny jde, jednička kolony do Brna směrem z Ostravy, konkrétně na 204. kilometru za Rohlenkou, došlo k dopravní nehodě. Dvou osobních vozidel jsou postaveny veprostřed a do kolony se dojíždí už od nájezdu ze Slavkova, takže počítejte se zdržením i v tomto místě, bohužel.
0: No, tak to byly informace, které se vám takhle po ránu určitě hodí. Sice se vám nemusí všechny líbit, ale myslím si, že když si je přeberete, tak řeknete, jo, jo, jo, to je dobře, že to vím. Zvolím nějakou objízdnou trasu.
1: Teď jsem to chtěl říct, můžete zvolit trasu, abyste se jinou do té šlamastiky nedostali. Za chvilku data v datech.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Ani dnes nebudeme skoupí na významné události, které se vztahují k 9. říjnovému dni, ale jedna za všechny a je taková opravdu velmi povznášející. V roce 1929, právě toho 9. říjnového dne, byla zaregistrována nová značka československých motocyklů Java, což všichni dobře víme a známe tyto úžasné motocykly.
2: Taky jsi na ní jezdil?
1: Také jsem jezdil, jsem na Pioníru.
2: No, takže to nebyla Java.
1: To byla Java.
2: Java byl pionýr?
1: No.
2: Fakt?
1: Ano.
2: No tak vidíš.
1: Já jsem javista.
2: Ještě by si se svezl.
1: No, ještě bych se svezl. Jo. To by zase byly pády jako za mladé. Pořád padal.
2: Jo. No, takže z toho moc nenajezdil. Ne. Dobře, jdeme do roku 1914. Tehdy se narodil herec, novinář, ilustrátor a také malíř Josef Hlinomas.
1: V roce 1929 se narodil Vladimír Menšík, tak tady netřeba představovat. Samozřejmě víme, že se jedná o českého herce, komika, moderátora, vypravěče a baviče, drželní ocenění národního umělce.
2: No, podíváme se i do roku 1946, takhle pěkně nám jdou za sebou taková slavná jména, protože ten 46. tak v tom se narodil toho 9. října Václav Glazar, herec, dramaturg, scenarista a také kabaretier.
1: No a když se podíváme do světa, tak jsme v roce 1940, to spatřil světlo světa John Lennon, anglický zpěvák, hudební skladatel a mírový aktivista. Všichni dobře víme, že jeden ze čtveřice legendárních Beatles.
2: Brouci.
1: Ano.
2: Rok 1931, tehdy toho dnešního dne zemřel Antal Stašek, vlastním jménem Antonín Zeman, český spisovatel a také právník.
1: V roce 2001 zemřela česká a německá zpěvačka dohromady Judita Čeřovská.
2: Rok 1974, to jsme skočili do světa, tehdy zemřel německý obchodník a podnikatel, agent nacistického Abwehru. Za druhé světové války zachránil 1100 židů před smrtí v koncentračním nebo vyhlazovacím táboře, Oskar Schindler. Také o něm byl natočen film Schindlerův seznam.
1: Přesně tak. Tak to byly historické události, alespoň některé z nich. Data v datech končí v 7 hodin 22 minut. Teď si dáme další muziku.

0: že byl to sám šoférskej songů král.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Nejde to tak dlouho, co jsme tu prezentovali D1, pozor, 204. kilometru za Rohlenkou, srážka dvou osobních vozů, kolony začínají narůstat. Když jsme u těch dálnic, tak se ještě podíváme na D11, tady se havarovalo na 8. kilometru ve směru na Prahu. Co nám nabízí pohled na koleje, krátkodobé vlakové výluky, Uštěk, Česká Lípa, tady ta výluka končí dnešního, tedy 9. říjnového dne. Dále jsou tu výluky na trasách Vrané nad Vltavou, Dobříš, Malešov, Zruč nad Sázavou a také Ledečko Kolín. Tolik ve stručnosti několik informací z dopravy, my si dáme počasí a zprávy a pak už nakoukneme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu a krásné ráno.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Od začátku roku do konce září lékaři zachytili 1600 případů žloutenky typu A. Za tři čtvrtletí je nemocných méně než loni, kdy jich bylo 1777. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu kvůli rozsáhlé přestavbě více než dva roky zavřené. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín. Cestující v Libereckém kraji si od ledna příštího roku v průměru o 2% připlatí. Výrazněji zdraží roční síťová jízdenka Idol. Místo současných 10 tisíc bude stát 12 tisíc korun. Lidé cestující na kratší vzdálenosti z okrajových částí Liberce a Jablonce nad Nisou ale mají naopak ušetřit. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se dnes výrazně propadnou, až zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i v neděli. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak včera jsme si povídali o jídle a nebylo to jenom tak ledajaké téma. Bavili jsme se o vaření a ta otázka zněla velmi prozaicky. Když nevaříte vy, kdo u vás doma chystá teplé jídlo?
2: No tak čekali jsme, jo, že to padne jako na vás, milé ženy, jo, že bohužel teda, když nevoříte vy, tak nic. A takových příspěvků se tady taky pár sešlo, ale docela jste nás mile překvapili, že to zase tak hrozné není.
1: Ne.
2: Jo, že se střídáte docela často.
1: Určitá dělba práce tady funguje. Napsal nám třeba Miloslav, když je u nás starší syn Filip, tak on má stejný koníček a vaření ho baví stejně jako mě. Váš stálý posluchač Miloš. Díky.
2: Lenka napsala, nejčastěji vařím já, starší syn vařit umí, tedy jen to, co chce. V nouzi by něco uklohnil i můj muž. V nouzi. Musíte ho občas do té nouze dovést, jo? Abyste si občas taky jako odpočinula.
1: Ano, tu nouzi způsobíte díky tomu, že ho chcete donutit k vaření tím, že řeknete, miláčku, teďka něco uvař ty, mám třeba pochroumanou ruku nebo něco.
2: Já si tohle řeknu, tak no, když já neumím vařit právě tak a ty vaříš tak dobře. Jo, a teďka přichází. Já mě to vždycky od tebe tak chutná, no, tak se nechám ukecat.
1: To je takové to vydírání, je mi to úplně jasný. Líbí se mi moc příspěvek od Aleše na otázku, kterou jsme vznesli, když neuvaříte vy, kdo u vás doma chystá teplé jídlo. No a on napsal, nikdo, dám si pivo.
2: To není žádné teplé jídlo.
1: No ale je to taky vařený, jo?
2: Jo, a pěkně z toho, víš, co se od toho roste?
1: Bříško.
2: No. Takže opatrně s tím. Jo, radši si něco uvařte dobrého, zase tak těžké to není.
1: Ano.
2: Emilka napsala, tak převážně vařím já, ale můj

0: umí taky, vařil na lodi, šífák, tak jen opravdu výjimečně, spíš si něco uklohní, když nejsem doma. To tak ho nechávajte více o samotě, třeba toho uvaří víc i pro vás
1: ano,
0: potom.
1: Tak vidíte to, jak je to krásně pestrobarevné, ty vaše odpovědi, my vám za ně moc a moc děkujeme a posíláme Johna Lennona, Imagine.
0: Nádherná muzika.

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu.

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou v přístavu, říkají vrať se, než zmizí do davu. Do kapsy křížek

0: Podzim se evidentně přihlásil o svá nezadatelná práva, tak bodej by taky ne, když máme v kalendáři 4. října. Tomu odpovídají i aktuální ranní teploty, které tady na nás vykukují od 5 do nějakých 9 stupňů Celsia. To znamená, chtělo by to opravdu teplejší oblečení, které byste si ovšem přes den mohli nechat, protože maxima dnes budou 15 stupňů. Pozor, na Moravě dosáhnou 17 stupňů Celsia.
1: No taky by přes den mělo sprchnout, takže ano. Možná nějaká ta gumová obuv by se taky hodila. Já jsem třeba včera vyrazila v gumových holínkách,
0: Ano. Měla
1: jsem pláštěnku a dokonce se poprvé v životě dala pláštěnku i našemu psíkovi.
0: A jak na potvoru nepršelo?
1: Je pršelo, no, ale jako vlastně měl mokrou hlavu, mokrý ocas a jako uprostřed to tělo měl suchý, tak to velký zvláštní. No nic, ale tak museli jsme to vyzkoušet. Tak mrkneme se na silnice, jak to tam aktuálně vypadá. D1 u Brna ve směru z Ostravy na Brno, u Rohlenky. Už máme jednu pozitivní zprávu, sice, že tam je na 204. kilometru odklizená ta dopravní nehoda. No pozor, ale na 211. začnete brzdit, jo. A je to tam na 20 minut. Na tu starou silnici nesjíždíte, protože se to tam ucpává a tam byste prostě na tom byli možná ještě hůř, tak vydržte.
0: Tak to byly, myslím si, že velmi podstatné rady pro motoristy. Teď si dáme kapelu Kamelot, Země tvých dlaní. No a za chviličku budete hádat jednu z osobností v pořadu. Hádej, kdo jsem.
1: No, poznáte, kdo jsem, Vladimír.
0: Určitě.
1: Poznáte.
0: Poznáte, kdo je Kačka. Poznáte. Jdeme na muziku.

0: poznáte, kdo jsem?
1: To je ale otázka. Otázka, na kterou jste vy, naši posluchači, v pravidelném našem každodenním všedním vysílání na Country Radio určitě zvykli. A ani dnes neuděláme výjimku a této krásné soutěži se budeme věnovat v těch následných okamžicích.
2: No, my tady máme opět jednu známou, slavnou osobnost. Ano. Máme tady 5 otázek, taky známe 5 odpovědí, alespoň jeden z nás. Tak se budeme ptát a vy snad uhádnete, o kom si budeme povídat. Tak začínáme. Jaké jste národnosti?
1: Byl jsem Čechorakušan.
2: A vaše profesní zaměření?
1: Fotbalista primárně a následně trenér.
2: Slavný fotbalista?
1: No, byl jsem označovaný za jednoho nejlepších fotbalistů 20. století.
2: Ale prosím vás, a čím jste si toto označení vysloužil?
1: Tak nebudu skromný, asi díky tomu, že jsem nastřílal v 528 oficiálních zápasech 821 gólů.
2: Ježíš, to není možné.
1: Ale
2: a za koho jste kopal?
1: Začínal jsem ve vídeňských klubech a většinu své kariéry jsem pak působil ve Slavii Praha.
2: Tak tohle bylo vyloženě, řekla bych, takové sportovní, jo. Tak schválně si máme na drátě i nějakého sportovce, nebo alespoň fandu sportu.
1: Ano. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak víte, o kom jsme si povídali?
2: Ve nějaký tenis.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Radek.
1: Radku, slumte si rádio, prosím, ať se neslyšíme dvakrát.
3: Odcházím.
1: Ano, výborně. No, počkejte, zůstajte na telefonu.
2: Kam odcházíte? Nikam nechoďte.
3: Od rádia.
1: To jste udělal dobře.
2: A řekněte nám jméno.
3: Já bych si myslel, že je to Vyča. Pepi
1: Vyča. Ano, správně. No, tak tohle znají, tohle jméno i nefotbalisti, jako jsem já.
2: Josef Pepi Vyča, ano, tak to byl ten člověk, kterého jsme dneska hledali. Jak jste to věděl? Vy jste fotbalista nebo nějaký fanda sportu?
3: Jsem takový amatérský fotbalista, fanoušek sportu velký. Po druhé otázce už mi bylo jasné.
2: Bylo jasné a už jste říkal
3: knížky. Čechorakušan, je jasný.
1: Jasně.
2: Jaké je to telefonní číslo do toho Country Rádia, abych mohl vyhrát? Sakra, už jste to hledal a už jste to vytočil a udělal jste správně, jen tak jste mohl získat triko Country Rádia. Tak gratulujeme.
3: Děkuji moc.
1: Nemáte za co, jste úžasný, vidíte, já jsem to věděl a to vím o fotbale velmi málo. Vím, že se kopou penalty třeba.
2: Co by tě jako odpověď nestačilo teda rozhodně.
1: Dobře, mějte se krásně.
2: Děkujeme, naslyšenou. No a teď už posíláme další muziku, to už je Miranda Lambert.

0: Linda ze všech jídel nejradši marmeládu má, tak pokud i vy se chystáte k snídani a máte nějaký džem nebo marmočku, tak přejeme dobrou chuť.
1: Je palačinky.
0: Dala bys si?
1: Je palačinky bych si dala teraz marmeládu, opak tam třeba přidat na to nějakou šlehačku.
0: Jo,
1: je třeba i granko.
0: Taky.
1: No jasně.
0: A už dost.
1: Nedělej mi chuť. Třeba jogurt bílý. Tak nechte si chutnat, pokud máte takovou hlobaštu.
0: Nechte si chutnat i v muzikou v příští hodině. Třeba Vaby Rivola tady bude. Linda.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Obecní volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s dosavadním fungováním radnic, kam většinou na vesnicích a v menších městech kandidují místní uskupení nestraníků. Řeší se hlučnost dálnice D10. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
2: Dvojměstí Branný s nad Labem Stará Boleslav nechává měřit hluk z dálnice D10. Pokud se ukáže překročení hlukových limitů, tak ředitelství silnic a dálnic přijme stavební opatření. Jejich konkrétní podobu ale zatím neurčilo. Jde o to, aby se nečekalo na plánované rozšíření a případně vznikly jen dočasné protihlukové stěny. Luboš Dvořák, Branný s nad Labem.
1: Ve Znojmě mají nové parkoviště.
3: Nové parkoviště ve Znojmě už funguje. Místa jsou v prostoru bývalého autobusového nádraží v ulici doktorky Milady Horákové. Řidiči využijí celkem 89 parkovacích míst a dalších 5 vyhrazených stání pro držitele průkazu ZTP. Parkování je v současné době zdarma. Do budoucna však může město podle zkušeností s provozem přistoupit k úpravě režimu. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1 a v tabulce se posunuli na 4. místo. Motor venku nebodoval po 4. v řadě. Ve druhém včerejším utkání Brno vyhrálo na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Pražané prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Kometě podlehli po 3. v řadě. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: To je písnička, která se brnká na kytáru, takhle vždycky v pátek nebo v sobotu, kdy se všichni sejdete u toho ohýnku. A já myslím, že dneska ještě je taková příležitost, jo? Myslím si, že ty teploty nebudou zase tak nízko, abyste nemohli na sebe hodit nějaké teplejší oblečení a užít si ještě večer třeba u táboráku a zaspívat si tohleto písničku Rodné údolí.
1: No ovšem účel světí prostředky, samozřejmě, že má být chladnější den, chladnější večer, o to si uděláte větší táborák, větší fatru, že jo?
0: Přesně, o to vy se víc budete tulit, jo? Všechno zlé je k něčemu dobré, pánové,
1: tak, abyste,
0: dámy.
1: Abyste našli důvod k tomu se třeba přitulit, aby vám bylo tepleji, tak si uděláte ohýnek zase menší, jo? Na druhou stranu, nebo žádnej.
0: Přesně, nebo si tam dáte obrázek jenom ohýnku, že budete úplně natisknutý k sobě. No, chtěli bychom to vidět, tak klidně nám pošlete nějaké fotografie, my se pak budeme kochat.
1: Mm-hmm. Prosím vás, mě by zajímaly hlavně ty bez ohýnku, jo?
0: Ne, já myslím, že tebe by zajímaly hlavně ti s tím velkým ohýnkem, jak se ženy obnažují. No, tak jo.
1: To víš, to mě nenapadlo, to je dobrý nápad.
0: Jo, to by tě nejvíc zajímalo. Ano, tak hezký pátek.

0: Krátce před 8:45 vyrážíme nejprve na silnici a pak si ještě malinko naťukneme počasí, které se vztahuje k tomu devátému. Dále i o počasí. Napřed milé počasí si řekneme, jak to vypadá v Liberci. Tady se nám trošku v rámci dopravy vytvořil problém. Jsou tady kolony na 35. Směr do Prahy kolona, tato pozor, je delší než obvykle. Od sjezdu na Friedland až po omezení před tunelem pojedete zhruba 20 minut.
1: To znamená do Liberce ta kolona je?
0: To znamená v Liberci je ta kolona, ano, směrem na Prahu potom.
1: No tak vidíte, tak komplikace se nevyhnuly ani prostě severní metropoli. My se podíváme na to, jak to vypadá s počasím, tak začneme tím Libercem, když už tam jsme. Ano. Tak prosím vás, kolem Liberecka kolem 6-7 stupňů Celsia, ale to je vlastně informace, která se stahuje na celou Českou republiku, jo? Protože průměrně ty teploty zatím více nevyšplhaly.
0: Tak. Tolik stručné informace stran počasí, stran dopravy, konkrétně jsme byli v Liberci, teď už si dáme muziku The Golden Kids, časy se mění a za chviličku je tu pravidelný pořad pod lupou.
1: No, tak se těšte, koho tam dneska máme.

0: pod lupou.
1: Josef Ludvík František Ressel, lesník, spisovatel, technik a vynálezce česko-německého původu, který se proslavil především vynálezem lodního šroubu. Tak to je člověk, který je dneska pod lupou, protože s 9. říjnem rokem 1857 se pojí jeho úmrtí.
2: No a jak to bylo s Josefem Ludvíkem Františkem Resslem, si řekneme právě teď. Pocházel z česko-německé rodiny. Po úspěšném zakončení studia byl v roce 1809 přijat na dělostřeleckou školu v Českých Budějovicích. A teď to přijde, ale pozor, pro tělesnou slabost se z něj důstojník nestál. A všechno, vidíš to, všechno špatné k něčemu dobré, protože poté totiž začal studovat medicínu ve Vídni, ale po 2 letech ho rodiče již nemohli podporovat a tak musel ze školy odejít.
1: No, nakonec získal stipendium na Lesnické akademii u Vídně. Po absolvování pracoval pro rakouský stát jako lesník na území dnešního Chorvatska a Slovenska v Kraňsku, kde zmapoval místní hluboký les a zasloužil se o zalesnění oblasti Krasu. K jeho nejvýznamnějším literárním dílu patří Dějiny přímořských lesů.
2: No a jak to bylo dál? V letech 1820 až 1838 vykonával práci lesmistra v Trstu, kde v práci vyzkoušel svůj největší vynález, a to lodní šroub.
1: Ressel tímto vynálezem z roku 1827 takzvaně předběhl dobu. Ruční pohon malé lodi byl možný, tehdejší parní stroje ale byly pomalu běžné a velmi těžké, proto se parníky s pohonem lodním šroubem, které byly skutečně úspěšné, vyráběly až od 50. let 19. století. Do té doby byly pro parní pohon vhodnější kolesové parníky.
2: No a v Kostaněvici na řece Krka poprvé testoval svůj vynález lodního šroubu, a to na malém člunu. Koncem roku 1820 byl přeložen do Trstu, kde se stal lesmistrem a pokračoval v testech na moři. Zkouška na člunu o nosnosti 5 tun s ručním pohonem lodního šroubu byla úspěšná. V roce 1827 získal patent a připravoval se na další pokusy s větší lodí.
1: Dalšími Resslovými vynálezy, takzvanými technickými řešeními, na která byla udělena císařská privilegia, jsou třeba mechanismus jeviště a jeho osvětlení, taky ruční válcový lis a nebo ohýbání dřeva zatížením za tepla.
2: No, zkrátka vynálezce jako hroma, kdo by to byl řekl, že jo? Třeba, že je podepsán pod parním vozem z roku 1830.
1: No, nebo také lisem na víno.
2: Ano. Tolik tedy informace o tomto velkém géniovi Josefu Ludvíku Františku Resslovi. Teď si dáme muziku Petr Kocman a Jan Nedvěd.
1: Je tak pěkné.
2: Co?
1: Všechno.
2: Jo? Je tak

0: S Country rádiem na cestách.
1: Opět tu máme další dopravu a jsou tu také aktuální dopravní problémy. Co se týká nehod, tak jedna z nich se stala v České Třebové, v ulici Slovanská se havarovalo. V Valašské Mezříčí pro změnu tady došlo ke kolizi automobilů v ulici Vsetínská, v Poděbrade se havarovalo v ulici Na Chmelnici a ještě tu máme pohled na D1 na 171. kilometru ve směru na Brnu. Je nehoda, neprůjezdné dva jízdní pruhy, je to u Javůrek v okrese Brno-Venkov. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj!

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychleji zdražují i nemovitosti. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září 3. měsíc po sobě na 5%. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se dnes výrazně propadnou až zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i v neděli. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Tak kde tam dneska je? Dneska, jo tam, jo takhle, jo dneska tam je Štefan, já ho vidím.
3: Ano.
2: Štefan tam je, tak se na něj koukneme trošku podrobněji, protože má dneska svátek, při pátku Štefanu bude plná hospoda.
3: Pokud když, manželky pustí, ale no, zas mají svátek, tak by mohli být benevolentní.
2: I když možná ne, prostě jako je před výplatou, možná, že až jo. Příští týden, jo, aby tam bylo
3: plno. Se odsunou oslavy svátku na příští týden.
2: Dneska budou slavit doma, jen tak v kruhu rodiny.
3: Což se manželkám hodí, že?
2: A příští týden tam bude plná.
3: Ano, ty si nešel dneska kalit, to víš, mámo, tam bude, mám tě rád.
2: Tam bude příští týden s Havly, kteří budou mít svátek jako pěkně plno. Tak dobře, jdeme na Štefany, jde o podobu jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů. U nás se totiž častěji užívá verze Štěpán. Takže Štefanům přejeme všechno nejlepší, jejich jméno má řecký původ a znamená věnec. Burstu.
3: Třeba dostanu k svátku, takže to je zase motivace pro manželky a přítelkyně všem Štefanům, co jim dát k svátku.
2: No tak vidíte, třeba jestli mají rádi buštíky, tak ano. To můžete takhle volit. Dneska slaví i Sibyla.
3: Ano, Sibyla též. Sibylia je ženské křestní jméno řeckého původu, pochází ze slova Sibula, která znamená věštkyni či poradkyni nebo prorokyni. Sibyla je jméno, které se vztahuje k několika starým starověkým věštkyním.
2: Dneska máme taky Světový den pošty, který se slaví od roku 1874, tak pokud už jste dlouho dneska něco neposlali, něco pošlete a uvidíte, jestli to dojde.
3: Ono to dojde, ale jo? Jako je to sice, nevím, na určenou adresu doufujeme, aby se vám to nevrátilo jako věnec kolem dokola zase zpátky na vaši adresu.
2: Třeba se to ztratí.
3: Tak, Světový den tažních ptáků dnes máme. V roce 1993 Smithsonianské centrum pro stěhovavé ptáky vytvořilo Mezinárodní den právě zmíněných stěhovavých ptáků, který se snaží propojovat lidi s ochranou ptactva. Koná se vždy druhou květnovou a říjnovou sobotu.
2: No, tak vidíte, tak zítra budou nějaké asi velké oslavy tažných ptáků. Mm-hmm. Tak koukejte na oblohu, třeba budou mít i nějaké transparenty.
3: 6 dnů na cestě se teď ocitneme díky Dave Dudleymu ve vysílání Country Rádia.
2: Dáme si i Elišku Kotlínovou, mrkneme na počasí a na dopravu. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

0: To byl dlouhý smích, já jsem čekala, co se to tam ozvalo.
1: To byl Jackův smích, ten divnej řev, při jo. kterým vtuláš žilák tuhne krev.
0: Jo, možná to bylo to docela podobné. Tak je 8.44, s vámi je Country Radio a my tu pro vás máme informace o počasí. Dlouho, dlouho tady nebyl souboj Jizerka-Kvilda. Tak bychom si ho mohli dát. Co? Tak souboj Jizerka-Kvilda právě teď. Vláďo, jak to vypadá?
1: Upřednostňuji v tomto případě Jizerku. Tam by mohlo být chladněji než na Kvildě.
0: Chyba. Tak prosím tě, úplně seš mimo, Vladimíre.
1: Tak jak to je?
0: Tak jsem ráda, jsem ráda, že se to potvrdilo. Tak prosím vás, Jizerka, 4 stupně Celsia a nižší teploty jsou aktuálně na Kvildě, tam jsou 2 stupně.
1: Ano, všimněte si té kačiné zlomyslnosti, že se potvrdilo, že jsem úplně mimo. Tak to je docela možné, ale v každém případě nejsem mimo informace, které se týkají
0: kolon. No to kolon, se uvidí, pojď, ukaž nám to, řekni.
1: Kolon, které jsou v Praze, jedna z nich, a to je možná nejhorší situace, na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, tady je velmi silný provoz, kolony jsou od 5. kilometru, je to až na Ořech, takže nejenom kamiony, ale i osobáky zde mají problém a věřte, že je to cca na půl hodiny.
0: No ale to je celý týden, jako možná i déle. Tak držíme palce, ať máte pevné nervy, ať vám to pěkně utíká, tak jenom si připomeneme, že je pátek. To už je taková ta pozitivní věc, jo, která by vás měla dobře naladit. Další je muzika. Michal Tučný, Koukám, jak celá země vstává.
1: No a vy za chviličku budete mít možnost zpívat, stačí nám zavolat.

0: Dospíváš to?
1: Ano, tak pokud s námi budete chtít dospívat, tak je tu jediná šance se k nám dovolat. A k nám už se dovolal, tuším, že Petr. Petře, krásné dobré ráno.
2: Roman.
1: Roman, jo, Roman, vidíte to.
3: Petr nebo Roman, Vladě to poplete, i když se s váma bude loučit, no. Tak já vám přeju hezké ráno.
1: Ano, já vám taky, Petře.
3: My vás moc zdravíme, tak jste připraven a naladěn dospívat píseň, kterou pro vás máme připravenou?
2: Určitě.
3: Jakou byste si přál třeba? Kterou byste si teďka dal a kterou byste zvládnul?
1: To by mě taky zajímalo.
2: Je to úplně jedno, panenku, paní má se má, cokoliv.
3: Tak tu tady nemáme. Musíte se spokojit s tou, kterou máme připravenou. Ale a teď ji pustíme.
1: Když Romanovi je to jedno, tak si myslím, že je to pregnantní zpěvák a pamatuje si texty všech oblíbených písní a my věříme, že se trefíme. Tak můžeme jít na to?
2: Můžeme.
1: Tak je to tady.
2: Já jsem to sice moc neslyšel, ale to vypadá, že to je chtěl bych být víc než přítel tvůj. Jo,
1: ano, dej si říct a chvíli
3: no, stůj. Pokračuj,
1: a teď pokračujete.
2: Koukám na tvůj nos, je tomu mýmu podobný víc než dost.
1: No, taky to tam je, ale tam to má pokračovat jako kamarád mi schází. A teď vy? Víc než.
2: Než něco, dá se říct.
3: Táta ne, přece tam je. Vy jste to neznal moc teda, jste to trochu zmotal, no ale
1: dobrý.
3: Tak takhle, ale to jsme se vám úplně netrefili do noty, bych řekla, co?
2: No, tak víte, co, není to klasické country pravděpodobně, no. No,
3: ale je to písnička, kterou rozhodně hrajeme na country rádiu. Máme ji rádi, ale já jsem se tak těšila, jak tam dáme ten nos, jo. No. Jak to tam tam střihne. No. Vy jste jako moc nevěděl, trošku jste tápal, ale pak jste se chytil. Dobrý,
1: já jsem tolerantní.
3: Helejte, potrénujte trošku, jo, a pak nám to, pak nám třeba zavolejte po víkendu a dejte nám vědět, jak to je teda správně, jo, ale...
1: ne, cenu máte.
3: Cenu
2: klidně
3: rozhodně.
2: Vám to i zahraju.
3: Jo? No tak vidíte. Zavolejte příští týden, jsme domluvení.
2: Jsme.
3: Dobře, na co nám to zahrajete?
2: No, na kytaru.
3: Na kytaru, jo, tak super. Tak to potrénujte a zavolejte nám a dáme to na kytaru příští týden, jo?
2: Můžeme, no, ale příští týden nemůžeme, protože můžu vyhrát jenom jednou za měsíc.
3: No to jo,
1: počkejte,
3: ale to
1: vy nevyhrajete, vy nám zahrajete jenom
3: to nám
1: pro
3: jenom zahrajete.
2: Soukromně, OK. No,
3: helejte, jo. To normálně jsme domluvení, že zavoláte a nic nedostanete. to je jenom taková jako soukromá domluva, jo. Ale samozřejmě, jako cena je vaše, určitě snažil jste se, rozhodně jste nehodil flintu do žita a my pro vás máme tričko Country Rádia k 35 letům. Tak si ho užijte, mějte se fajn, naslyšenou.
1: No a hlavně
3: příští týden teda.
1: Ano, a teď si užijte tu písničku tak, abyste udělali repetici v tom vašem textu nebo reparát, jo. Jdeme na to, okay. Karel Černoch, víc než přítel.
3: Krásný pátek.

0: listů, koukej na můj nos, jasně, tak on ten text je takový trošku samozřejmě zavádějící a musí to člověk znát, ale my gratulujeme předcházejícímu volajícímu, který tu písničku, ale já se pěkně ji zaspíval, takže...
1: Jo, snažil se, hele, ta snaha tam rozhodně byla znát a v příštím týdnu máme slíbeno a potvrzeno a kdyby náhodou ne, tak my víme telefonní číslo ano, a máme i adresu, takže to prostě z toho neunikne, my si vás najdeme, kdyby náhodou, ale v příštím týdnu tady očekávejte skladbu od našeho výherce, který i s kytarou dá dohromady.
0: Teď pro změnu můžete očekávat zprávy a informace o počasí a v příští hodině třeba další muziku. Jitka Vrbová nebude chybět.
1: No, nebo Will Nelson.
0: Hezký poslech.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Haló, jsem ztracen a bloudím.
7: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek. Tak to tvrdí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Nepříznivá hydrologická situace ale podle něj trvá a k tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by byly potřeba měsíce dešťů. Cenové stropy na pohonné hmoty šly dnes nahoru. Naftu pumpaři mohou prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů. O 6 haléřů dráž než včera. U benzínu nejvyšší povolená cena vzrostla o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Vranovská přehrada je bez vody a ukázala po mnoha letech zatopenou historii.
2: Vodní dílno na Znojimsku ukazuje poklady. Hladina Vranovské přehrady klesla a odhaluje pozůstatky vesnice Býtov. Přehrada se stavila na začátku 30. let minulého století. Přes 400 obyvatel se tehdy muselo přestěhovat do nově postavené vesnice nad přehradou. Zůstal stát pouze kostel, který byl dlouho turistickou atrakcí výletníků na lodích a dalo se kolem něj plout. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: O parkování na jižním městě v Praze teď Honza Navrátil.
3: Celkem 521 obyvatel jižního města se zúčastnilo průzkumu na téma parkování. Z něj vyšlo, že univerzální řešení, na kterém by se lidé shodli, neexistuje. Zavedení modrých parkovacích zón tu podporuje zhruba třetina dotázaných. Regulované parkování nebo parkovací dům s garantovaným místem by uvítala téměř polovina účastníků průzkumu. V obou případech hraje důležitou roli cena za parkování. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a po skoro 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V dnešní předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Made in Texas, a to byl Willie Nelson. Nemám žádné informace o tom, že by Willie Nelson chystal novou desku. Teda je to překvapivé, protože v posledních letech, v podstatě co rok, to nová deska.
1: Ano, ano. Tak
0: je
1: už
0: to
1: má,
0: nějaká výjimka.
1: Už má také nějaké roky. My jsme o něm nedávno mluvili v takovém speciálním medailonku. Zaslouží si velkou úctu, protože 90 let prostě to je neskutečný věk. Ale my
0: 93
1: dokonce, ale my si myslíme, že ještě nějakou desku určitě udělá.
0: Já myslím, že možná nějaké na tajňačku, na ano. nějaké pracuje a pak řekne, zítra to vydáváme, OK, máte prachy, OK, tak si ji kupte.
1: Ano, a jeho skalní fandové, jako jsme my dva s Kačkou, samozřejmě nezaváhají ani vteřinu. Dokud svíčka hoří, no tak... To je taková trošku jako...
0: Ale to se nehodí.
1: Nehodí, no. Tak může...
0: Ale já myslím, že tady hoří a krásně plápola.
1: Ano, tak věříme, že dokud svíčka hoří, tak Willie Nelson ještě vydá nějakou desku. To už je téma pro nezmary. Samozřejmě těch hudebních nabídek tady bude víc než dost a taky budeme mít páteční pravidelnou rubriku Co se vám vybaví, když se řekne. Ano, a tam bude jedno slovo použito.
0: No, jedno slovo, které vám zatím neprozradíme, ale vy víte, že se tak stane za pár chvil.
1: Ano, dokud svíčka hoří, tak teď už opravdu i natura.
0: Až nebude hořet, viď.
1: Tahle písnička.
0: Tak nebude ani deska.
1: To už jsou nezmaři a tohle to je Kačka a Vláďa ve vysílání Country Rádia.
0: Při pátku 9. října, hezký den.

0: se vám vybaví, když se řekne
1: vynález?
2: Tak to je krásné
1: Skázy.
2: To je taky, ano, kniha, samozřejmě, že jo, a tak dále, to bychom mohli jmenovat, ale vynález je takové krásně okřídlené slovo, protože pod slovem vynález si mnozí z nás představujeme nejrůznější výdobytky dnešní doby, se kterými přišli naši předkové, díky tomu, že byli chytří, třeba jako František Josef Ludvík Ressl a vynalezl lodní šroub.
1: No ale on nevynalezl jenom lodní šroub, protože ano. To byla spíš taková, jakoby, řekla bych, jeho bokovka, protože on byl primárně, byl lesník, který prostě zmapoval terén třeba v Chorvatsku. Hmm. Tamní lesy hluboké, tam byl nějakým lesním správcem nebo cosi, ale on vystudoval lesnickou školu a vlastně ten les byl prostě primární věc, které on se jakoby věnoval, a to, že bokem vynalézal různé další věci a jako lodní šroub, tak vlastně on ani k penězům jako významně nepřišel, jo, protože vlastně slavný byl až po své smrti, ale on třeba vynalezl pneumatickou potrubní poštu, jo. Tu vynalezl pro přepravu zásilek a možná proto dneska se taky slaví Světový den pošty.
2: Je to možné, že to s tím souvisí, ale mně se nejvíc líbí ten jeho vynález, že v roce 1824, a za to by mu měli být vděční všichni herci, divadelníci, zaměstnanci i my diváci, kteří do divadla chodíme, protože v tomto roce vynalezl mechanismus jeviště a jeho osvětlení. Si představ.
1: Cože, no, je to možný
2: opony
1: vůbec?
2: A ty táhla tam všechny, víš?
1: Prostě tohle všechno vymyslel on, jo. No vidíte, dokonce se podílel i na optickém telegrafu, tedy zřízení pro dálkový přenos zpráv, a taky vylepšil buzolu a kompas. Potom no, tam dal
2: tu rafičku. Ona předtím byla bez rafičky a nikdo nevěděl, kam
1: ne, to bylo s rafičkou, ale nebyly tam ty směry ukázaný. Víš, takže se to jenom točila a lidi si říkali, vidíš, a tady? Tady je možná sever anebo západ.
2: To nevadí, tam běž, že jo? Tak podle sluníčka, že?
1: No tak on to prostě rozklíčoval.
2: Ale je docela možné, že i vy naši posluchači jste měli blízko k nějakému vynálezu, anebo jste něco vynalezli. Nebo když už jste nevynalezli, alespoň něco vymysleli.
1: Třeba nebo jste si to mysleli, že jste to vymysleli a přitom už to vymyslel dávno někdo
2: tak,
1: jiný.
2: Takže ještě jednou těšíme se na vaše odpovědi. Téma je, co se vám vybaví, když se řekne
1: vynález.
2: Tak už si dáme muziku. Kapela Gentlemani nás čekají a píseň Hobous.
3: Jednou jsem jel

0: Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin 31 minut, to je aktuální čas, alespoň tady ve studiu Country rádia. Ano, a to je ten správný čas, abychom se podívali na silnice a přiblížili si některé bohužel z těch dopravních nehod, který je tu víc než dost. Začínáme na Praze 7, tady se havarovalo v ulici Veletržní. Další dopravní nehoda je ve Velkém Tinci, což je v okrese Olomouc. Došlo zde ke kolizi v ulici Masarykova. České Budějovice, Husova třída nám hlásí dopravní problém. No a ještě tu máme České Budějovice jednou, tentokrát se havarovalo v ulici Strakonická. Tolik stručně doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing Milonového věku.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: vynález?
2: Vynález zkázy, ježiš, to se nám tady opakuje, hele, to přišlo třeba 30krát.
1: Ano.
2: Jako opravdu, jakoby těch
1: příspěvků.
2: Tak to
1: příspěvků. Není moc vynalézavé teda, ale...
2: No ale já myslím, ne, já že to je takový na první dobrou, to tě napadne, jo, prostě.
1: Jasně.
2: Vynález zkázy je samozřejmě krásný film, už velmi, velmi starý a také kniha.
1: Já, přesně tak, ano. Takže co všechno se vám vybaví, ty vaše odpovědi jsou skvělé. Napsal nám Ivan, mně se nejvíc při slovu vynález vybaví moje manželka. Jsem rád, že ji někdo vynalezl, protože bez ní bych si nedokázal představit svůj život.
2: Blanka napsala, nejlepší vynález na světě je přece postel, říkám to každý večer, když se do ní skulím a celý svět mi může být ukradený.
1: Ano. Hezký den do Country Rádia, jelikož už delší dobu jsem sám, tak jídlo si chystám také sám a to je největší vynález, který existuje.
2: Luděk píše, vynález může být dobrý, ale i zlý pán. Mě to vaše povídání o Reslovi, od kterého jsme se v podstatě jako odrazili, protože to je člověk, který nás před mnoha, mnoha lety toho dnešního dne opustil, je to vynálezce lodního šroubu. Tak mě to vaše povídání o Reslovi připomnělo našeho vynálezce a učitele Járu Cimrmana. Tež se věnoval spoustě oblastím, spousty toho vynalezl a nikdy za to nebyl řádně oceněn.
1: No vidíš to, ano, tak já si myslím, že v tomto ohledu měli mnohé společné. Akorát, že Jára Cimrman byla osoba fiktivní. Napsal nám také Zbyněk, dobré ráno, já si pamatuju, jak jsem někdy před 60 lety tátovi řekl, že jednou bude jeden přístroj, který bude mít v sobě rádio, magnetofon a gramofon. Táta řekl, že to není možné a tak jsem se s ním vsadil o 10 korun. Samozřejmě po letech on si na to nepamatoval a tvrdil, že to není možné, že by něco takového řekl. No, tak přišel o 10 korun.
2: Ježiš, no, 10 korun, ale tak to měla být tam jako zahrnutá inflace a všechno, jako
1: asi 10 tisíc by měl dostat, podle mě. No a já bych tady měl, když dovolíš, vítězný příspěvek, ten nám napsala Lída a ta napsala, největším vynálezem v životě pro mě je to, že můžeme být se svým manželem. A tady se pořád opakují taková ta témata, že jo? Protože manžel je vynálezce se vším všudy. Cokoliv doma máme, tak o to se vždycky dokáže postarat a když je nějaký nedostatek něčeho, co by třeba mohlo splňovat ty účely v tom, že se budu cítit dobře, tak sáhne, namaluje, vymyslí a já díky němu mám krásný, spokojený život.
2: A když to náhodou nefunguje, tak to udělá ještě lepší asi. Je to jsou takový ti kutilové, jak se vlastně někde zašijou, vždycky ty vůbec nevíš, co dělají. A pak přijdou a teďka mají prostě nějaký stroj a ty na to koukáš a oni úplně jim svítí ty oči a říkají, dívej mámo, co já jsem vymyslel.
1: Ano, teď ona neví, co to
2: a máma
1: je.
2: Kouká a říká, hezký to máš.
1: Ano, a k čemu to bude, táto? No to ještě nevím, ale mně se to líbí.
2: Je, ale to je vždycky takový smutný, to si vždycky vzpomenu, když já jsem jednou vyrobila nějakou věc a teď jsem jí darovala svému partnerovi a on měl přesně tenhle ten překvapivý výraz, jak dělal, takový to je hezký a co to je? No. A teď já jsem byla strašně smutná, že to jako nepochopil.
1: Ovšem, časem mohla přijít taková situace, že třeba to začalo fungovat, jak to fungovat má a on to dokázal ocenit, že potom třeba.
2: Jo, jak když jsem mu to vysvětlila, tak měl strašnou radost. Jo, já bych řekla, že on má vždycky tak za 14 dnů největší radost z těch věcí.
1: To je na tom hůřně, že ale trošku teda.
2: Se dá
1: ne,
2: dělat.
1: Dobrý, já vím, zbláta do louže. Žalman a spol, my děkujeme, Lído, ozvěte se nám, máte u nás dárek od Country Rádia, teď jednu krásnou ukolébavku i navzdory tomu, že je víc než 3/10.
2: Hou, hou, vatane. Já prostě takový typ, já se nějak přitahuju, nebo já nevím.
1: Jo, mě taky.
2: Jsi to dlouhý vedení, no to nevadí.

0: Ať už máte vedle sebe pánové, dámu, přítěla či jakoukoliv jinou, věřím, že i vy si budete výskat díky tomu, že se nám přiblížil víkend.
1: Můžete si výskat, protože je aspoň za co chytit.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Počasí se začíná měnit a s příchodem podzimu začíná také sezona akutních respiračních infekcí. Hygienici evidují stále více nachlazených. Podle lékařů je právě teď ideální doba na očkování proti chřipce. S nachlazením může pomoci i med, ale pozor, na pulty obchodního řetězce Action se dostal závadný med. Obsahuje cizí látky, které se v medu přirozeně nevyskytují. Obchod zákazníkům slibuje, že jim vrátí peníze. Informace z pražské dopravy má pro nás kolega Honza Navrátil.
2: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října. Honza Navrátil, Praha.
1: Talentovanou mládež je potřeba podpořit. Jak to zjistil kolega Savana?
3: Dobrá zpráva pro studenty přichází z Brna. Městská část Brnostřed také v letošním školním roce podpoří talentované žáky základních škol prostřednictvím stipendijních programů. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky rozvíjet například v přírodních vědách, historii, matematice nebo programování. Na specializovaných kurzech radnice spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na dnešní hokej. Hokejisté vedoucího Třince budou v dnešním 9. extraligovém kole usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Série 5 porážek bude chtít ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Krásné dopoledne vám po 10. hodině přeje Milan Schmidt, je tady pátek 9. října a zpívali nám Michal Tučný, velká hvězda české country, a Luke Combs, velká hvězda současnosti v americké country. Čeká nás spousta muziky i dál, ale také pozvánka do Semaforu a také tulácká stezka. Přeji vám příjemný den.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia a tentokrát pozvánka do divadla, do známého divadla, protože se chystá zajímavá obnovená premiéra muzikálu. Více už nám řekne Pepa Vejlupek. Pepo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, Vilane, zdravím všechny posluchače.
1: Tak povídej, o co jde? Dá se předpokládat, když jsem to tak jako pročítal, že bude velmi brzo vyprodáno, ale ku podivu ještě jsou nějaké volné vstupenky, takže nás možná i pozvi. Řekni, o co jde a pozvi nás.
2: Tak je to obnovená premiéra muzikálu Zavři oči Maxi. Je to původní muzikál, který nás zavede do druhé poloviny 60. let, do zlatých 60. A především teda tam zazní asi 24 písniček, jednak ze Semaforu, ale taky od Kapitána Kidda a od Tonyho Linharta.
1: Jasně.
2: Takže si myslím, že i teda posluchači Country Rádia by si mohli přijít na své.
1: No jasně.
2: A jenom zopakuju, je to v divadle Semafor. Ta obnovená premiéra je 19. října v 19 hodin. A na ní vstupenky ještě jsou, třeba na 18. listopadu už je vyprodáno úplně. Ale tady na to říjnové představení ještě možný sehnat lístky.
1: No tak fajn, jenom možná řekněme, že hlavní roli hraje a zpívá kdo?
2: Roman Zach.
1: A doprovodí
2: náš ho? Jeden z největších herců.
1: Jo.
2: A hraje tam kapela divadla Semafor. A jsou to i herci a zpěváci z divadla Semafor a z Goya Music Hall a taky z Ústeckého divadla. Takže je to takový palmel, tak jak to bývá.
1: Jo. Tak to bude moc pěkný, tak ještě jednou řekni, na jaký den se máme soustředit?
2: Tak je to 19. říjen v 19 hodin v divadle Semafor v Davicích.
1: Tak jo, Pepo, díky moc za pozvánku, měj se hezky a ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
3: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a dík, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam čály. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrejt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací. Začneme výlukami Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou dnešní polodenní výluky. Na dálnicích pozor na D6C 43,5 km ve směru na Karlovy Vary je neprůjezdný levý jízdní pruh. Místo je označené. Řidič mimo vozidla zasvodidly, ale jsou tam v sobě dvě auta v levém jízdním pruhu. Tak dávejte pozor. Na D8 na 11. km ve směru na Ústí nad Labem leží pneumatika v pravém jízdním pruhu. I tady projíždějte opatrně. A do třetice jednička 219 km ve směru na Brno. Je tam nehoda dvou osobních aut. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ní

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: Prostoru nad krajinou. Volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou,

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to

něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: písniček, to se roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu, asi jí tížil, že jaro nedělá.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným

0: Nazdar tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
1: Dobrý den, dnes se budu chlubit a povím vám o své nové knize, která vlastně vznikla i zásluhou Kanty Rádia. Mnohé příběhy, které na těchto vlnách vyprávím, se v ní ocitly. Jmenuje se Moje tajemství Prahy, což naznačuje, že je možná i trochu osobnější než knihy předchozí. Ale samozřejmě tajemstvími se jen hemží. Přečtete si, jak jsem na břehu Vltavy v Praze uviděl ledňáčka, jen chvíli poté, co jsem navštívil hrobku našich králů ve Svatovícké katedrále. Na tom by možná nic nebylo, kdyby na sarkofágu Václava IV. Nebyl právě tento krásný ptáček, který byl osobním znakem krále. Nahlédneme také do krypty pod bazilikou svatého Jiří, kde je zřejmě jedna z vůbec nejzáhadnějších soch Prahy. Není to pěkná podívaná, protože socha zobrazuje tělo Brigity v pokročilém stádiu rozkladu. Lezou z ní hadi, žáby a mnohá další havěť. Povím vám legendu, jak tato opravdu nezvyklá socha vznikla. Zavítáme také do Běchovic na starou poštu, kde byla první přepřehací poštovní stanice, kde se měnily koně, které uháněly z dopisy z Prahy do Vídně. Zavedu vás do několika kostelů, kde ve skleněných rakvích odpočívají kostlivci navlečení v těch nejpřepichovějších šatech. Povím vám i příběh o krásné dámě ve Stonii. Je pohřbená na Malé Straně u Augustiniánů. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšly tiskem verše. Třeba tyto, které napsala svému manželovi Janu Leovi z Eisenachu. Nežádám si bohatství, nízkostné paláce a síně, jen když si mým manželem a mír s námi kráčí. Ty sám si mou ozdobou i útěchou v této divé tůni. Bez tebe by pro mě život nebyl k žití, stačil. Prozradím vám i místa, kde zřejmě dodnes můžete potkat bezhlavé muže, jednoho rytíře, jednoho vojáka a kněze, který se zapomněl u karet, když měl dát poslední pomazání. Ten rytíř se prý dodnes divoce prohání u bývalé templářské komendy v Liliové ulici na Divokém koni. V noci je slyšet klapot kopyt po pražských kočičích hlavách. A nakonec vás zavedu do nejvykřičenější pražské krčmy batalionu, kde se nalévala polévka nevalné chuti do důlků vydlabaných přímo do stolů a kde se scházeli podvodníci, pasáci, lehké děvy, kapsáři a podobná čelátka. Nad výčepem stál nápis dneska za peníze, zítra zadarmo, kterým se dávalo jasně najevo, že na sekeru se v batalionu nenalévá. Pokud vás zajímají bezhlaví duchové nebo mrtvoli v kostelech, co tlučou na rakve, tak víte, kam sáhnout. Budu rád, když si mou knihu Moje tajemství Prahy pořídíte na Miluju Prahu. Rád vám do knížky napíšu věnování. Pro Country Radio David Černý, Miluju Prahu.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý.

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
8: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu Přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Jak slyšíte, je tady dopolední káva dnes trošičku jinačí, protože bude to takové propojení Prahy a Brna, no a protože mezi Prahou a Brnem leží dálnice, po které jezdit je někdy o život a hlavně o nervy, tak jsme se rozhodli s Pavlem Kopřivou, mým dnešním hostem, že si prostě popovídáme po telefonu. Je to tak, Pavle, zdravím tě, ahoj.
2: Já zdravím i tebe, prosím tě, všechny samozřejmě countrymeny, tak.
1: Tak, Pavel Kopřiva z folk týmu, je jasné, že si budeme povídat především o nové desce, která teď je takovým hlavním tématem folk týmu, ale než se k tomu dostaneme, Pavle, prosím tě, otázka, jaká byla pro folk tým sezóna?
2: Tak sezóna byla skvělá, až na to, že jsme vlastně do konce března byli ve studiu,
1: ano.
2: Od začátku roku a docela jsme to cizelovali s Vašičkem v jeho studiu a můžu říct teda, že ta postprodukce je někdy skutečně tak asi 4-násobně delší čas, než to natočení.
1: No jasně, no.
2: Takže takhle, no ale tak se hráli přes léto samozřejmě, teďka začínáme tu podzimní naši šňůrku.
1: O tom si budeme povídat, ta podzimní šňůra je vlastně spojená i se křtem tohoto alba, ale než se k tomu dostaneme, tak ještě taková otázka přímo na tebe. Ty kromě toho, že hraješ s folk týmem, tak si vlastně jako také pořadatel celé řady festivalů. Jak to bylo v tomhle směru? Chodí lidi? Jak vypadá situace?
2: Prosím tě, na letní festivaly ku podivu chodili velice dobře. Já teda samozřejmě vím, že to nebylo jenom u mě, ale obecně pač bylo hezký počasí. To je alfa a omega. Je sranda v tom, že moc nefungovaly předprodeje, takže člověk měl do poslední chvíle nervy, ale pak přišli na místo, jo? Takže jo. Fakt jako dobrý. Já jsem hrozně spokojený, takže jak Country Fontana, tak folkové léto v Řečkovicích dopadly výborně. A teďka samozřejmě už chystá na příští rok zase Beatfest a tady obě dvě tyhle akce. Ale myslím si, že to má smysl a hlavně, že lidi ocení, že to dělám vlastně trošku pro tu střední a starší generaci, protože pro mladý se toho dělá hrozně moc.
1: Jasně.
2: Ale pro nás, pro kluky 50, 60, 70 plus, to zase tolik není. No.
1: Přesně, a přitom bychom chtěli to ještě tolik stihnout, viď?
2: To si piš. Ten provázek je čím dál kratší toho života, je potřeba stihnout ještě a urvat, co se dá.
1: Přesně tak, musíme zabrat.
2: Takže to nám nezbývá.
1: Ano, je to tak. Můj dnešní host Pavel Kopřiva, my si teď pustíme jednu z písniček folk týmu a za chviličku budeme pokračovat.

0: V dnešní dopolední kávě je mým hostem, sice po telefonu, ale přeci jen hostem, Pavel Kopřiva. Pavle, my jsme začali mluvit o CDčku Na konci světa, což je vlastně zatím poslední počin kapely Folk Team, a blíží se křty, takže bylo by dobré pozvat naše posluchače, protože já vím tedy určitě o dvou, jeden pražský, jeden brněnský, ale možná je tam něco ještě mezi tím, tak jak to bude vypadat?
1: 11. to znamená tuhle neděli jsme v Zelenáčové šopě ve Zlíně kmotr Karel Markitán. Myslím si, že Karel je souputník celých těch skoro 50 let, takže to bude docela prima. No, pak 15., což je, myslím, středa nebo čtvrtek, mám takový pocit, 15. října jsme v Heligonce. V Heligonce, a kmotr nám tam bude Jarek Nohavica, takže aby si s ním aj zahrajem, pak s ním umíme několik písní. Takže to bude prima, takže 15. Heligonka, 18. u vás v Praglu, poslouchejte všichni tam konopci v Praglu, jo? Že teda v malostranské besedě a že tam nám to vokští další tady Moravák, Jarda Olinné z chleba, s kterým taky něco málo zahrajem, 18.10. ve 20. malostranská beseda. No, takže to máme v Prahu, to máme Ostravu, no a pak Brno samozřejmě, tak už klasicky Mahenova činohra neboli Národní divadlo, kmotrou bude Hanka Ulrichová, host Roman Horky, Martin Kudlička a Monika Maláčová, respektive Monika Eichmeier, která nám na té desce zpívá o Hopoukáli. Roman Horky, Martin Kudlička také tam něco zaspívají, co na té desce zahráli. No a bude to teda, bude to velký. No, já mám tu Mahinku hrozně rád, protože je to krásný prostor a lidi tam chodí rádi a oni se dokonce nastrojí, víš? Že když přijdou do malostranské, přijdou v džínách, tak tam ne, tam přijdou i v obleku, chápeš?
0: No tak hele, je to vaše domácí scéna v podstatě, takže není divu, není divu. Já jsem teď, jak si zaznamenal vlastně, že jsme mluvili tedy o čtyřech akcích, možná, že dokonce budou ještě i některé další. Pojďme se zorientovat tím způsobem, že nám řekneš nějaké stránky nebo Facebook nebo něco, kde můžeme tyhle...
1: Je to velmi jednoduchý, www.folkteam.cz, tam je všecko napsáno, nebo beatpoints.cz. Tam se vše všechno propojené ty stránky. Ještě jsem zapomněl, koukám v listopadu, ještě v Břeclavi v kyně Koruna bude taky křest. Takže beatpoints.cz nebo folkteam.cz, tam je vše napsáno, jsou tam plakátky, je tam vše i z fotek z minulých našich počinů tam. Takže já myslím, že všichni to najdou, když budou chtít.
0: Jasně, určitě. Kdo hledá, ten najde a my si poslechneme další písničku.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: V minulé hodině jsme na kolejích mapovali polodenní výluky, teď vám naopak přináším výluky, které dnes končí. Je to úsek Dzbel Prostějov, Senice na Hané Prostějov a Uštěk Česká Lípa. Ještě dnes budete přesedat, ale dnes výluky končí. Koukám i na dálnice D46, 24,5 km ve směru na Olomouc, pozor, dřevěný hranol leží v pravém jízdním pruhu. Na D8, na 24. km ve směru na Ústí nad Labem došlo k nehodě nákladního vozidla, respektive dvou nákladních vozidel. Počtejte se složitým průjezdem. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

rozkoší. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, čeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Posloucháte dopolední kávu, kde mým hostem po telefonu je Pavel Kopřiva, takže bavíme se samozřejmě o kapele Folk Team, kterou dobře znáte z vysílání Country Rádia, a hlavně jsme narazili na jejich zatím poslední album. A já se ti chci zeptat, Pavle, jak vlastně to nahrávání probíhalo? Tak my jsme věděli, že se něco chystá u vás a je jasné, že kapela s touto zkušeností asi úplně nevybočí z té své řeky, takže zase folkroková záležitost, je to tak?
1: Určitě je to tak a to říct, že tentokrát jsme svěřili ruce na pultu Michalu Vašičkovi, kterýho budou taky posluchači znát z jeho působení v Agerfleku a kde všude s, nejenom v Agerfleku, chci říct, s, jak on se jmenuje, takovej ten Redl se jmenuje, jo? Vlastar. Takovej ten, ano, Vlastar. No, šikovný kluk, výborný studio. No, a to říct, že teda to trvalo celkem dlouho, nicméně ne to nahrávání, říkám, ta postprodukce byla dlouhá. Takhle, nahrávání bylo velmi krátké, protože my máme v kapele teďka tu zadní lineu, jak my říkáme okřídleně, to jsou kluci, kteří umí hrát, protože jsou to profici, kteří se tím živí, každý den drží nástroj v ruce, protože jsou z divadla, a z divadla z městského, a předu my tři chlapci, léty ofoukaní, zdrábky neobroušenými, naopak ostrými, rostou mírně na rohlí, tak my tam zdobíme hlavně. Jo?
0: Jo.
1: Je to tak, že samozřejmě jsou to frontmeni, jak Roman Venclovský, tak Ivan Huvar, no a já to uvádím a fidlám tam na housle, tak už od začátku těch má 50 nebo kolik let. A nutno říct, že ještě bych možná řekl, že teda ta zadní lajena je Roman Ješ, Martin Kostaš, Petr Sládek, Petr Šupler. A oni jsou strašně šikoví. Ti můžu říct, že všichni vašich kámošů, co na nás chodí, jde to říkají, kurňa, ten Folk Team nikdy nehrál tak dobře jako teď.
0: Jo.
1: No tak já nevím, tak to asi to tak bude, nebo mají blbý uši, nebo já nevím. Ale,
0: hele, ne,
1: ale já
0: určitě.
1: Jsem strašně spokojený, fakt jako dobrý. No.
0: Vím to z vlastní zkušenosti, že když prostě je mladá krev, tak je to vždycky dobře, protože prostě to dejchá, ta kapela žije. No, co se týče autorství, tak asi nějak jste nesahali nikam mimo vaší partu.
1: No, jenom v textu, tam má Martin Kulička jeden text, pak je tam jedna předělávka, nicméně je to jinak všechno Roman Venclovský, Ivan Huvar texty a mají to půl na půl s muzikou a jo. Takže v podstatě stejný tým autorský. A tentokrát teda ten Ivan Huvar v těch textech, které ti řeknu, že tam občas odhaluje to nitro tady těch kluků starších a mám tam několik písní, když už zahrajeme, tak mě trošku zatrne, ale už tak bývá.
0: Hele,
1: takže
0: tak
1: už to není to o lásce, není to o alkoholu, ale je to o tom, že už zkrátka dobře těch radostí máme čím dál méně. Tak.
0: Ale ty jsi říkal na začátku krásnou věc, že je potřeba dělat něco taky právě pro nás, pro naši generaci 60+, a tohle je přesně ten případ, takže my si to rádi poslechneme, protože jsme na jedné lodi, je to tak. Dáme si další písničku a za chvíličku se budeme loučit.

0: Naše telefonická dopolední káva, mimochodem, Pavle, uvařil jsi si kafe pro tuto příležitost?
1: Prosím tě, mám už asi 3 sobě od rána, abych nastartoval dokonce to houbový teďka si.
0: Jo, to jsem čet.
1: Četl jsi o tom, tak si ho někdy dej. Jo? Já mám pocit, člověče, že mě potom nějak tak líp možná.
0: Vážně?
1: Já jenom namlouvám. No jasně, to víš, že zkus to.
0: Zkusím to. Četl jsem o tom hodně. Každopádně pro vás, kteří jste přišli k rádiu trošku později, o čem je řeč, no je dopolední káva. Já mám takovou tu klasickou a jak se zdá, můj host Pavel Kopřiva má houbovou, ale budeme si povídat o muzice. A prosím tě, Pavle, je jasné, že když kapela nahrává album, tak úsilí posledních měsíců bylo jasně soustředěno k tomuto počinu. Teď to máte za sebou, pokřtí se to a co bude dál? Máte nějaký výhled pro rok 27, co se týče tedy vystupování folk týmu a už se něco chystá, jako žádné změny neočekávám, protože kapela šlape.
1: Změny samozřejmě žádný, no budeme se snažit co nejvíc hrát, tak já samozřejmě teďka oslovuju různé pořadatele, jestli by si nás chtěli vzít, dokonce jsem narazil už na pořadatele, který mě řekl, že nás nechce, protože už jsme moc big beat, tak to mě docela dojalo, protože kdyby mě řekl, že tam máme hrát jenom akustický věc, tak je tam klidně zahrajem.
0: Jasně.
1: Ale tak to je každým, co jeho jest, já celkem nejsem ten, který by to vyčítal někomu, že má nějaký názor. No, a tak samozřejmě chceme co nejvíc hrát a hlavně se toho hraní chceme dožít.
0: Jasně,
1: což je důležité. Takže chlapci vpředu, to znamená my tři s Ivanem a Romanem, tak máme nakázáno, že musíme to dožít a být zdraví a tak. Ten zadek tam ta zadní lajna, ta to má jasný vzhledem k svýmu věku, ale...
0: Jasně, ty mají času dost.
1: Ty mají času dost. No, tak samozřejmě, podívej se, teďka v podstatě na těch křtech, na těch vystoupeních, které máme do konce roku, my si ohráváme ty nové věci a cizelujeme to, co budeme hrát, protože přijdeš na festival a máš 50 minut,
0: jasný,
1: tak tam nemůžeš hrát jenom nové věci. To je úplně jasný, pak lidi přijdou především na ty starý.
0: No bez takže skály by nepřežili, bez skály, hele, to je jasná věc.
1: Tak skálu hrajem vždycky, to ne, ale že teďka jsme hrali pár festivalů a tam jsme třeba 2/3 toho hráli nové věci, jo. Lidi čuměli teda, no tu doří, že se jim tady některý docela líbili. Ale že to tak asi nepůjde, že potřebujeme zkrátka ti lidi nenaštvat a když už přijdou, tak jim zahrát best of a k tomu tam podsunou 2-3 věci. No.
0: Přesně tak. To je cesta k tomu. Konec konců po těch x desítkách let už víte, jak na to, takže není třeba to nějak příliš rozebírat. A naši posluchači...
1: Ne, tak já to říkám těm, kteří nás poslouchají a kteří třeba to neví.
0: Proč je to tak?
1: Začínající kapely, jako, no, tak se vyšvará rada.
0: Dobrá rada, ano, přesně tak. Dobrá rada od zkušeného. Když jsme u těch rad, poraď nám ještě jednou, prosím tě, kde najdeme seznam všech těch křtů, protože samozřejmě myšlenku udržet je stále složitější.
1: Ano, myšlenku a ještě některé jiné věci udržet čím dál složitější.
0: Ano.
1: A tak prosím tě, najdou to na www.folkteam.cz anebo to najdou na beatpoints.cz. První křest teď, prosím, bude v neděli 11.10. z Lenáčovej šopě s Karlem Markitánem. Tak, přijďte všichni, já tam je to vždycky fajn, mají tam dobrý pivo, tak.
0: Tak jo, díky za pozvánku, Pavle, ať se to vydaří, jsem o tom přesvědčen, že všechno bude OK a těším se na viděnou, naslyšenou někde na festivalu. Ahoj.
1: Ahoj, mějte se tam všichni fajn, čau.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti a k večeru počítejme i s deštěm. Nejvyšší teploty vyšplhají na 11 až 15, na jižní Moravě až na 18 stupňů Celsia.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Obecní volby jsou tradičně testem spokojenosti lidí s dosavadním fungováním radnic, kam většinou na vesnicích a v menších městech kandidují místní uskupení nestraníků. Řeší se hlučnost dálnice D10. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
2: Dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav nechává měřit hluk z dálnice D10. Pokud se ukáže překročení hlukových limitů, tak ředitelství silnic a dálnic přijme stavební opatření. Jejich konkrétní podobu ale zatím neurčilo. Jde o to, aby se nečekalo na plánované rozšíření a případně vznikly jen dočasné protihlukové stěny. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem.
1: Ve Znojmě mají nové parkoviště.
3: Nové parkoviště ve Znojmě už funguje. Místa jsou v prostoru bývalého autobusového nádraží v ulici doktorky Milady Horákové. Řidiči využijí celkem 89 parkovacích míst a dalších 5 vyhrazených stání pro držitele průkazu ZTP. Parkování je v současné době zdarma. Do budoucna však může město podle zkušeností s provozem přistoupit k úpravě režimu. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1 a v tabulce se posunuli na 4. místo. Motor venku nebodoval po 4. v řadě. Ve druhém včerejším utkání Brno vyhrálo na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Pražané prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Kometě podlehli po 3. v řadě. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak přátelé, dozněli flereti a před námi trojice písní, která v poledním menu opět zajistí pro někoho z vás naposledy v tomto týdnu možnost získat tričko, které bylo vydáno k 35 letům našeho rádia, tedy Country rádia. Tohleto tričko z limitované edice získá ten, kdo řekne, jaké je společné téma v písních Lucky Modráčkové, Jiřího Suchého a Michala Tučného, které si pustíme právě teď. Tak pozorně poslouchejte, držím palce a přeji dobrou chuť.

0: když se má. Tak 12 hodin a 20 minut, uteklo pár minut a už možná někdo z vás bude majitelem trička, o kterém jsme hovořili, protože dozněla i třetí soutěžní píseň a telefon číslo 210 323 333 je pro tuto chvíli odblokováno a já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den.
0: Tak kdepak se nám dovolal?
1: Halo, halo.
0: Ano, ano, poslouchám.
1: Dobrý den, tady jsou Karel z Volmeza se dovolal.
0: A, Karle, zdravím vás. No tak helejte.
1: Dovičku.
0: Jsme na půli cesty a povídejte schválně, jestli dáte, co mohlo být společným tématem.
1: Víte co, já jsem slyšel klobouk nebo buřínka, něco takové.
0: Jo, jo, jo, jo, tleská. Karle, je to tak, zdravím do Valmeza a budete se procházet jako páv u vás v tričku k 35 letům, tak gratulace, gratulace.
1: Děkuji,
0: tak mi vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu co a jak, jo? Tak paráda, paráda, taky, taky, není zač. A my teď pokračujeme dál v polední menu, přátelé. KTO, Nezmaři, Rangers, Naďa Urbánková, Věra Martinová, Pacifik a další vaši oblíbení interpreti vám budou hrát a zpívat k tomu, abyste si i pochutnali na obědě. Takže příjemný poslech a dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Radio.

Tak 12 hodin a 40 minut, tohle byl opět Folk Team. V podstatě jsme navázali tak trošičku na naše povídání mezi 11. a 12. hodinou. Pro milovníky této kapely ještě přidávám, že během října, tedy během tohoto měsíce, a to konkrétně už v pondělí, můžete slyšet i Srdcem v country s Pavlem Kopřivou, tedy se zástupcem Folk Teamu. Tolik tedy k té písničce, která právě dozněla, a teď k té, která bude znít, dokonce se tak jmenuje, zní, a ta bude patřit všem Štefanům a taky Sárám, protože právě oni jsou dnes napsáni v kalendáři.

Tak dozněl Pacifik a Václav Maršálek, Stopy sešlapaných bod, řekněme píseň s nádechem trampírny, no a teď si dáme něco jako moderní country, Lucy and Hangover nám bude zpívat písničku Za svými sny sít. Já mám pro vás i pozvánku na dnešní večer, tak jako vždy v poledním menu, koukal jsem, co nás dnes čeká, no a je to jasné, dnes nás čeká karavana, to znamená Jirka Vondráček a Denisa Marková pro vás připravili další pořad, který je plný folku. Tak kdo má rád folk, nenechte si ujít. Tady teď, jak jsem řekl, trochu takové té moderní Lucy and Hangover Za svými sny jít. Skvělá muzika.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty jako dnes. 11 až 15 na jihovýchodě Moravy kolem 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Počasí se začíná měnit a s příchodem podzimu začíná také sezona akutních respiračních infekcí. Hygienici evidují stále více nachlazených. Podle lékařů je právě teď ideální doba na očkování proti chřipce. S nachlazením může pomoci i med, ale pozor, na pulty obchodního řetězce Action se dostal závadný med. Obsahuje cizí látky, které se v medu přirozeně nevyskytují. Obchod zákazníkům slibuje, že jim vrátí peníze. Informace z pražské dopravy má pro nás kolega Honza Navrátil.
2: Po velké tramvajové výluce, která aktuálně trápí oblast pražského Smíchova, chystá dopravní podnik další. Ta začne 11. října, kdy se přeruší tramvajový provoz mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Výluka a komplikace tu potrvají přibližně týden a dotknou se 9 tramvajových linek. Práce by tu měly skončit v pátek 18. října. Honza Navrátil, Praha.
1: Talentovanou mládež je potřeba podpořit. Jak to zjistil kolega Savana?
3: Dobrá zpráva pro studenty přichází z Brna. Městská část Brnostřed také v letošním školním roce podpoří talentované žáky základních škol prostřednictvím stipendijních programů. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky rozvíjet například v přírodních vědách, historii, matematice nebo programování. Na specializovaných kurzech radnice spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na dnešní hokej. Hokejisté vedoucího Třince budou v dnešním 9. extraligovém kole usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Série 5 porážek bude chtít ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Zprávy jsou u konce. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

No tak doznívá pohodička Jardy Samsona Lenka Vášky. Hezká písnička. Před námi je Valdomar Matuška, ten do toho trošku více práskne, bičem dokonce, a pak nás čeká třeba Pavel Bobek, Jeleni, Garth Brooks nebo Hana Horecká. A také je tu Kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou na zítřejší akci, která se koná v Ostravě. Takže jestli máte blízko do Ostravy, tak poslouchejte pozorně, třeba se budete chtít přidat. Ano, zítra by se mělo všechno uskutečnit. Mám takový pocit, že ano. No, doufám, že se nepletu. No, konec konců poslechněte si Kukátko Country Rádia. Teď už Valdemar Matuška, Den bičem prásk.

0: Radkem Country Rádia.
1: Máte-li blízko do Ostravy, pak pro vás mám výbornou zprávu, a sice můžete navštívit krásnou akci, na kterou nás teď pozve v podstatě paní Martina Netková. Dobrý den, paní Netková.
2: Dobrý den.
1: Řekněte nám, o jakou akci jde.
2: Tak je to charitativní běh, je to štafetový běh a pořádáme ho vlastně na pomoc opravy onkologické čekárny ve fakultní nemocnici Ostrava. Ale zároveň je to taky běh, který uctí památku našeho skautského vedoucího, který založil 48. oddíl dívčí.
1: Ano.
2: A vlastně jeho bývalé členky se rozhodly pomoct jednak v onkologické čekárně a jednak tímto způsobem vzpomenout na našeho vedoucího Píra. Tak proto se to jmenuje Píru v běh.
1: Jak jste naznačila, je to vlastně taková podsta od skautek. Já jsem slyšel, že jde vlastně o jeden z nejstarších skautských oddílů v Ostravě.
2: Ano, oddíl byl založený, potom byl vlastně v době normalizace byla tak potlačena vlastně ta jeho činnost. A zase po 89. roce se obnovila činnost v plné síle a vlastně pan Mandovský se začal věnovat zase tomu skautingu naplno.
1: Řekli jsme tedy, o co jde konkrétně, a teď asi ještě řekněte nám, pokud bychom chtěli vidět nebo se dokonce zúčastnit, tak kdy, kam máme dorazit?
2: Tak budeme rádi, když dorazíte na plynový okruh do Bělského lesa v Ostravě Zábřehu, tam poblíž restaurace Koliba. A vlastně online přihlášky na ten závod mohou být ještě do pátku do 20 hodin a najdete je na www.pirufbieh.cz a nebo přímo na místě od 11 hodin, zhruba asi tak do té jedné hodiny nebo i trošičku později podle toho, která kategorie kdy vyběhne. A je to vlastně takový závod, kdy se běží, ten plynový okruh má 900 metrů a běží 3-5 člené družstvosti, členové vystřídají během toho běhu a zařadí se prostě do té kategorie, do které chtějí. Ale jinak je tam doprovodný program, přijede tam i Kuba Mazuh nás podpořit, takže tam bude jeho vystoupení, kdy roztančí, doufám, naše účastníky. Bude tam i možnost laserové střelnice, bude tam i koník Barabáš, nějaké občerstvení, takže budeme moc rádi, když i ti, kteří neběží, by přišli podpořit tuto akci.
1: Pěkná akce pro celou rodinu, která navíc pomáhá. My vám děkujeme za pozvánku, ať se to vydaří, ať vám vyjde i počasí. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tady pár dopravních informací, koukám na koleje v Praze na městskou hromadnou dopravu a mám upozornění, že ještě zhruba týden bude trvat situace, kdy z důvodu instalace železničního mostu došlo k dočasnému přerušení provozu tramvají na úseku na Knížecí a Smíchovské nádraží. Linky 12 a 15 končí na Knížecí, linka 5 od centra jede přes Vítoň a Dvorecký most, linka 20 od centra je odkloněna do Radlic a jsou zavedeny dvě nové linky, 32 Smíchovské nádraží Slivenec a 4 Smíchovské nádraží sídliště Modřany. Takže počítejte s touto alternativou, pokud se chystáte na víkend do Prahy. No a teď se pojďme podívat na to, co nás čeká na dálnicích, pokud teď vyrazíme. Tak na D3 na 92. kilometru ve směru na Prahu nás čeká rozsypaný náklad mezi jízdními pruhy, což není moc příjemné, takže projíždějte a objíždějte opatrně. D1 198. kilometr ve směru na Prahu, osobně auto trefilo dopravní značení, i tady počítejte s nějakým tím zdržením. D1 ještě jednou 11. kilometr ve směru na Brno, nějaký předmět na vozovce, nějaká červená bedna se tam povaluje, tak pozor na to. A D1 266. kilometr ve směru na Ostravu, i tam se řeší dopravní nehoda, sice dvou osobních aut. Tak to je takový rychlý pohled na to, jak vypadají aktuální zprávy. Když se dívám na průjezdnost celkovou, tak pochopitelně jsou tu zase místa, která jsou velmi hustá, doprava tam zapříčinuje to, že se tam trošičku zdržíte. Je to jednak v okolí tedy exit 196 na D1 ve směru na Ostravu, kde je to uzavřené, tam počítejte s nějakým tím zdržením a určitě počítejte také s nějakým zdržením na D2, pokud míříte do Brna, tak na posledních dvou kilometrech se pracuje na silnici, provoz je tam převeden do protisměru, i tam může být při husté dopravě trošku zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tramskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Posloucháte Country Radio a tohle byl pan Mirek Hofman a jeho žlutá kytka. Všimli jste si, že jak tak přichází podzim, tak na vás třeba padne i takový jako nějaký smutek, taková ta podzimní nálada, která přichází a trošku kopíruje vývoj počasí. No tak dá se s tím různě bojovat. My třeba s kapelou St. Johnny s tím budeme bojovat, že proti podzimním náladám vyrazíme zahrát na festival do Kolína, na Zálapský festival, kde si užijeme pěknou muziku i s ostatními kamarády a nebude čas na žádné podzimní nálady. Jestli ale nemáte tendenci někam vyrážet a chcete zůstat doma, pak poslouchejte Country Radio, protože jak v sobotu, tak v neděli bude takové víkendové povídání právě na téma, jak bojovat proti podzimní náladě, takže i tam najdete nějakou tu inspiraci. Navíc trochu tepla do toho vysílání přinese určitě polední siesta, která bude na mexické hranici, kde bude velmi teplo. Konec konců, ať se nám ten kruh uzavře, my s kapelou St. Johnny vám v sobotu také v polední siestě nabídneme písničku Hey Hombre, takovou westernovku, která tedy voní horkem a teplem. Každopádně za chviličku tady budou pozvánky za kulturou, i tam určitě najdete nějakou možnost se rozptýlit a zapomenout na podzimní nálady. Teď už další muzika.

0: Tak slibované kulturní pozvánky už jsou tady, za chviličku po 14. hodině kompletní kulturní servis, mnohem více pak také, ale najdete na našich stránkách www.countryradio.cz. No ale předtím ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty jako dnes. 11 až 15 na jihovýchodě Moravy kolem 17 stupňů.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října, konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolí pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak tohle byla jihočeská folková královna Pavlína Jíšová a její dcera Adéla Bohadlo, matka a dcera, tak se jmenovala i písnička, která právě teď dozněla. V jižních Čechách zůstaneme i v kukátku Country Rádia, protože Nezmaři vyráží na svůj koncert, poslechněte si kam a třeba se k tomu i přidejte. Nebude chybět ani Tulácká stezka, která dnes zůstává v Praze, tak jak to občas v pátek bývá. No a z muziky potom KTO, Robert Křesťan, anebo teď trošku americké country, Rodney Crowell a také Johnny Cash.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady ryze podzimní počasí, ale jak už jsme řekli několikrát, muzika se přesouvá z otevřených pódií do klubů a také do hal. No a to se týká pochopitelně i Nezmarů, kteří koncertovali na festivalech a teď pomalu jistě začnou asi kulturáčky. Já mám na telefonu Jima, Drengubáka. Jimmy, ahoj.
2: Ahoj Milane, zdravím tě a samozřejmě všechny posluchače Country Rádia, ahoj.
1: Mám asi pravdu, viď, přesouváte se taky do tepla trošku, ne?
2: Malinko jsme s kolegou Vejdou z kapely, jsme podjeli na chvíli do Itálie za kulturními památkami a trošku toho vína.
1: Jo, takže zdravíme Páju. Takhle jsem to úplně nemyslel, gratuluju, že jste se přesunuli až takhle moc za teplem, ale já jsem spíš myslel, jestli vás můžeme vidět někde v nějakých uzavřených prostorách v nejbližší době.
2: No to určitě, už nám začínají podzimní akce, takže bych rád pozval všechny posluchače. 9. října v pátek budeme v Lokti nad Ohří, v kulturním sále Dvorana a den poté hned budeme těsně vedle v Konstantinových lázních, takže to bude sobota tuším 10. A na oba koncerty bych rád pozval všechny ty, kteří budou mít čas a chuť se na nás přijít podívat.
1: No tak vydá krásný víkend, dokonce v lázeňském prostředí v sobotu a tam to dobře znám, takže to je opravdu moc pěkná akce. Asi otázka, která je možná trošičku zbytečná, ale přesto se zeptám, na co se můžeme těšit.
2: Hele, bude to náš klasický koncert, kdy zazní jednak písničky, které patří k našemu repertoáru už neodmyslitelně. To znamená, to jsou písničky, které si s námi zpívají naši posluchači. No a pak samozřejmě tam bude i pár novějších věcí a takhle nějak ten večer celý plyne.
1: Jasně, takže kdo chce vyrazit na Nezmary, může 9. do Lokte, 10. do Konstantinek a vy kluci jeďte opatrně, ať všechno dopadne dobře, těšíme se na vás, ahoj.
2: Děkuju, ahoj, čau.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme, pár dopravních informací zase. Na kolích se neděje nic mimořádného, alespoň jsem nezaznamenal nic mimořádného ze zpráv, které chodí, a tak se jen vracím k polodenním výlukám, které stále ještě platí, není jich moc. Radnice, Chrást u Plzně a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou místa, kde byste měli dnes přesedat na autobusy. Koukám pro vás ale na dálnice, kde ta situace samozřejmě je trošičku jiná, protože je pátek a doprava houstne. Pozor na D3 na 70. kilometru ve směru na Prahu, leží tam nějaký trámek na vozovce. Pozor dávejte i na D1 na 198. kilometru ve směru na Prahu, tam havarovalo osobní auto do dopravního značení. Ještě jednou D1, 266. kilometr ve směru na Ostravu, tady máme havárii dvou osobních vozidel. Přejeme vám všem šťastnou cestu a doražte do cíle v pohodě.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
4: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country rádiu s Kačkou a Vláďou.
5: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
4: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
6: Ponte
4: ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
5: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
4: No tak, to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
5: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
4: Zdraví vás Kačka s Vláďou.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes se budu chlubit a povím vám o své nové knize, která vlastně vznikla i zásluhou Country Rádia. Mnohé příběhy, které na těchto vlnách vyprávím, se v ní ocitly. Jmenuje se Moje tajemství Prahy, což naznačuje, že je možná i trochu osobnější než knihy předchozí. Ale samozřejmě tajemstvími se jen hemží. Přečtete si, jak jsem na břehu Vltavy v Praze uviděl ledňáčka, jen chvíli poté, co jsem navštívil hrobku našich králů ve svatovícké katedrále. Na tom by možná nic nebylo, kdyby na sarkofágu Václava IV. Nebyl právě tento krásný ptáček, který byl osobním znakem krále. Nahlédneme také do krypty pod bazilikou svatého Jiří, kde je zřejmě jedna z vůbec nejzáhadnějších soch Prahy. Není to pěkná podívaná, protože socha zobrazuje tělo Brigity v pokročilém stádiu rozkladu. Lezou z ní hadi, žáby a mnohá další havěť. Povím vám legendu, jak tato opravdu nezvyklá socha vznikla. Zavítáme také do Běchovic na starou poštu, kde byla první přepřehací poštovní stanice, kde se měnily koně, které uháněly z dopisy z Prahy do Vídně. Zavedu vás do několika kostelů, kde ve skleněných rakvích odpočívají kostlivci navlečení v těch nejpřepichovějších šatech. Povím vám i příběh o krásné dámě ve Stonii. Je pohřbená na Malé Straně u Augustiniánů. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšly tiskem verše. Třeba tyto, které napsala svému manželovi Janu Leovi z Eisenachu. Nežádám si bohatství, nízkostné paláce a síně, jen když si mým manželem a mír s námi kráčí. Ty sám si mou ozdobou i útěchou v této divé tůni. Bez tebe by pro mě život nebyl k žití, stačil. Prozradím vám i místa, kde zřejmě dodnes můžete potkat bezhlavé muže, jednoho rytíře, jednoho vojáka a kněze, který se zapomněl u karet, když měl dát poslední pomazání. Ten rytíř se prý dodnes divoce prohání u bývalé templářské komendy v Liliové ulici na Divokém koni. V noci je slyšet klapot kopyt po pražských kočičích hlavách. A nakonec vás zavedu do nejvykřičenější pražské krčmy Bataljonu, kde se nalévala polévka nevalné chuti do důlků vydlabaných přímo do stolů a kde se scházeli podvodníci, pasáci, lehké děvy, kapsáři a podobná čelátka. Nad výčepem stál nápis dneska za peníze, zítra zadarmo, kterým se dávalo jasně najevo, že na sekeru se v Bataljonu nenalévá. Pokud vás zajímají bezhlaví duchové nebo mrtvoli v kostelech, co tlučou na rakve, tak víte, kam sáhnout. Budu rád, když si mou knihu Moje tajemství Prahy pořídíte na Miluju Prahu. Rád vám do knížky napíšu věnování. Pro Country Rádio David Černý, Miluju Prahu.

0: Je tady 15. hodina, ode mě je to tedy úplně všechno z vysílání Country Rádia. Přeji vám krásné odpoledne s Milošem Kellerem i krásný celý víkend. Kdybyste chtěli, tak v neděli si můžete poslechnout album týdne, bude tentokrát o swingu, to znamená, bude nám hrát a zpívat pan Ondřej Havelka se svým velkým orchestrem, jak se tak říká. No a jinak se těším na slyšenou pochopitelně v pondělí v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky, ať vám všechno vychází a tady už je Miloš Keller, ale předtím ještě předpověď počasí a další zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty jako dnes. 11 až 15 na jihovýchodě Moravy kolem 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek. Tak to tvrdí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Nepříznivá hydrologická situace ale podle něj trvá a k tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by byly potřeba měsíce dešťů. Cenové stropy na pohonné hmoty šly dnes nahoru. Naftu pumpaři mohou prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů. O 6 haléřů dráž než včera. U benzínu nejvyšší povolená cena vzrostla o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Vranovská přehrada je bez vody a ukázala po mnoha letech zatopenou historii.
2: Vodní dílno na Znojimsku ukazuje poklady. Hladina Vranovské přehrady klesla a odhaluje pozůstatky vesnice Býtov. Přehrada se stavěla na začátku 30. let minulého století. Přes 400 obyvatel se tehdy muselo přestěhovat do nově postavené vesnice nad přehradou. Zůstal stát pouze kostel, který byl dlouho turistickou atrakcí výletníků na lodích a dalo se kolem něj plout. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: O parkování na jižním městě v Praze teď Honza Navrátil.
3: Celkem 521 obyvatel jižního města se zúčastnilo průzkumu na téma parkování. Z něj vyšlo, že univerzální řešení, na kterém by se lidé shodli, neexistuje. Zavedení modrých parkovacích zón tu podporuje zhruba třetina dotázaných. Regulované parkování nebo parkovací dům s garantovaným místem by uvítala téměř polovina účastníků průzkumu. V obou případech hraje důležitou roli cena za parkování. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a po skoro 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V dnešní předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu Posledního Zlína. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zvolili jste Country Radio a zvolili jste dobře. My vám za to budeme hrát, tedy konkrétní interpreti. Jaroslav Uhlíř, Valdemar Matuška, Hoptropáci, Homefree, Petr Kocman nebo Dana Kerová. Povídat si s vámi bude Miloš Keller, nabídnu vám také v kukátku pozvánku na zajímavou akci a dopravní informace v půl. To zatím stihneme během první půlhodinky, užívejte si to a hezký start do víkendu přejeme.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Žamboši, nezaměnitelná česká hudební skupina, ověnčená třemi cenami Anděl v kategorii folk. A přesně tahle kapela dorazí v úterý 13. října v 19 hodin do experimentálního studia Lidových sadů v Liberci. Tak neváhejte a doražte taky, bude to parádní večer. Na viděnou s vámi se těší písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

0: Country rádiem na cestách.
1: Půl čtvrté a půl minuty k tomu a jsou tu dopravní informace na Country rádiu. D1 na výjezdu z Prahy je pomalu jedoucí kolona od D0 až ke Šmejkalce, teprve tam se to rozjíždí. V Praze máme nehodu na Štěrbolské spojce u Europarku ve směru k D11. Počítejte také s tím, že kolony jsou už od Spořilovské. Regulují se vjezdy do Mrázovky, a to ve směru od magistrály, tedy ve směru na jižní spojce k Barandovskému mostu. Počítejte s kolonou právě od té magistrály. 35 pomalý průjezd Litomyšlí a kolony před Litomyšlí. A 35 ještě jednou na výjezdu z Liberce ve směru na Turnov je omezení, i tam se tvoří kolony v podstatě přes celé město. A ještě je hlášena nehoda z 38 z kruhového objezdu u Teska v Poděbradech. Kolony jsou ze všech stran. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

Tak tohle byli Copáci, písnička Tennessee Waltz, úplně prvního alba Copáků, které bylo nazvané prostě Cop 1. Předtím Faith Hill a Mississippi Girl, její veliký hit z loňského roku. A v zahraničí zůstaneme Bob Dylan, Lay Lady Lay za chviličku a také Mirek Hoffman a možná se nám vejde do 16. hodiny ještě někdo další. Hezký poslech Country Rádia.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty jako dnes. 11 až 15 na jihovýchodě Moravy kolem 17 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Už ve 14 hodin se po celém Česku otevřelo skoro 15 000 volebních místností, ve kterých si vybíráme nové zastupitele do měst a obcí. Třetina země si zároveň vybírá senátory. Volební místnosti jsou otevřené dnes do 10 a znovu se otevřou ještě zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Automobilky, které se kromě výroby osobních modelů věnují také těm užitkovým, začínají přicházet s novými typy dodávek. Ty mají schopnost velmi rychlého dobíjení. Je to díky instalované 800V architektuře, která právě umožňuje dobití baterie z 10 na 80% kolem 20 minut. Také na jihu Moravy řádí žloutenka.
2: Hygienici na jihu Moravy evidují na září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově nakažených opět vzrostl, a to hlavně mezi dospělými. Epidemie žloutenky typu A začala v republice vloni. Od začátku letošního roku hygienici evidují v kraji 502 případy žloutenky. Loni hygienici od ledna do září zaznamenali pouhých 43 případů, zjistila ČTK. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Pokud máte problémy se zrakem, tak následující zpráva je právě pro vás.
2: Lidé si budou moci v Ostravě zanedlouho nechat zdarma zkontrolovat oční pozadí pomocí přístroje s umělou inteligencí. Mobilní ambulance bude v sobotu 10. října od 10 do 18 hodin stát na parkovišti u hypermarketu Globus. Vyšetření je bezbolestné, trvá několik minut a oči se nemusí rozkapávat. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
0: Sport.
1: České fotbalistky dnes začnou bojovat o premiérovou účast na mistrovství světa. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: České fotbalistky doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeřek. Úvodní dnešní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
1: Zprávy jsou u konce, je krátce po 16. hodině a hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Malina Brothers odjíždějí do Kalifornie, pravděpodobně vlakem půlnočním, protože ten přistaví Michal Tučný. A kdo tu bude dál? Petr Rezek, Johnny Cash, Kateřina Marie Tichá, Vojta Kyďák Tomáško a před dopravou také Don Williams. A také tu bude Miloš Keller, který vám nabídne kukátko, dopravní informace v půl a v druhé polovině hodiny dvě pozvánky k víkendovému vysílání Country Rádia a také k tomu dnešnímu, podvečernímu a večernímu. I nadále dobrou pohodu s Country Rádiem.

0: Rokem Country Rádia.
1: V planetáriích bývají hvězdy a Jana Richterová bezesporu hvězdou mezi našimi folkovými interprety je. Tu teď mám na telefonickém spojení a Jana Richterová bude v planetáriu. Jak se to stalo a co to bude? Co je to za akci? Já tě zdravím. Ahoj.
2: Ahoj Miloši. Ahoj všichni posluchači. No, bude to koncert Člověk pod hvězdami a já jsem si vymyslela multimediální projekt, kde můžou zaznít moje písničky v doprovodu hvězdné oblohy, protože vyberu ty nejjemnější a nejněžnější. K tomu se chystají speciální projekce v našem nejmodernějším planetáriu, vůbec vlastně v Evropě nejmodernějším planetáriu, a bude k tomu hrát těch 45 milionů LED diod, které v pražském planetáriu jsou. No a já jsem to pojala jako cesta člověka od zrození až po smrt a znovu zrození přes různé emoce, a pomáhat mi s tím vyjádřením bude Ondřej Smejkal, který hraje na didgeridoo, a taky Toman Equilibre, který se věnuje hrdelnímu zpěvu, alikvotním tónům a taky akrobacii. A myslím si, že to bude velice zajímavá fúze, která by měla být meditativní a prostě krásná, protože tam bude ta nádherná hvězdná obloha.
1: Bude to v pražském planetáriu, to je ve Stromovce. Kdy a od kolika hodin?
2: Bude to v úterý 20. října v 19 hodin a trvá to fousek přes hodinu.
1: Vstupenky je možno koupit někde třeba na webových stránkách, nebo máš webové stránky, kde by se o tom posluchači dozvěděli více?
2: Určitě. A je to na webu Planetária, a nebo mám speciální stránku pojďnakoncert.cz.
1: Říká Jana Richterová, mimochodem, když si říkala, že to je od zrození až prostě po konec a znovu zrození a podobně, já se trošku drze zeptám, bude tam klimakterická?
2: Nebude, Miloši, nebude. To jsem teda musela samozřejmě s pláčem opustit, protože to by do té atmosféry vůbec nezapadalo, takže bude to pojato velmi nižně, meditativně, a myslím si, že to vlastně musíme prostě takhle jako pojmout.
1: Že to bude. Říká Jana Richterová o svém koncertu v Planetáriu pražském, které bude 20. října. Já popřeji hodně návštěvníků, aby se to povedlo.
2: Já moc děkuju a těším se na to a na všechny, kdo přijdou. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Don Williams a tohle jsou dopravní informace na Country Radio. Ne na výjezdu po D1 z Prahy jsou problémy, ale i na dojezdu do Prahy. Kolona na D1 je odchodová, vede až na Spořilovsku a potom na oba směry jižní spojky. Jednak směrem k Barandovskému mostu, tam je dopravní nehoda a další dopravní nehoda je u Zahradního města. Pak je také zúžení u odbočky na Počernice, to už je Štěrbolská spojka. V každém případě na obě strany pojedete víc jak 50 minut, než se dostanete do Dobříšské a nebo na Černý most. Dále jsou problémy na D6 ve směru na Karlovy Vary u exitu Velká Dobrá. Pracuje se tam na vozovce a tvoří se tam také kolony. A jinak počítejte s plnými komunikacemi na všech obvyklých místech v Praze. Spojovací také křižovatka Vypich Svatovícká a objízdné trasy tunelu Blanka. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Nebojte, už jen jednou či dvakrát se vyspíte a bude tady zase dobré ráno na Country Rádiu s Kaťkou a Vláďou.
5: A my si i v prvním pracovním dnu budeme zpívat.
4: Nejen v soutěži Dospíváš to, ale zapějeme i nějaké árie, které zpíval třeba takový Luciano Pavarotti.
6: Conte!
4: Ne, prosím, Kačí, prosím tě, nech to na odbornících, ano. No tak neurážej se.
5: Hele, potrénujeme a v pondělí si dáme duet.
4: No tak, to u toho, vážení posluchači, prostě nesmíte chybět.
5: V pondělí v 6 ráno se těšíme na slyšenou.
4: Zdraví vás Kačka s Vláďou.

zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

Aby na něj, k čím větší blout, tím větší pád, předtím sen, Johnny nebe počká. Za chviličku Hana a Petr Ulrichovi Nechoď do kláštera, anebo Dolly Parton Mind Tennessee Mountain Home. Teď tu ale máme pozvánku k víkendovému vysílání Country Rádia. V sobotu a v neděli mezi 8 a 17 hodinou bude víkendový pokec na téma, jak bojovat proti podzimní náladě. Určitě se podělíte o recepty na pohodový podzim. Provázet vás vysíláním budou Bohouš a Tonda. A mezi 12 a 13 hodinou, jak v sobotu, tak v neděli, se vydáme na hudební výlet na mexickou hranici. Tak to je víkendové vysílání Country Rádia. Věřím, že si ho také užijete.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Vím, jak je to těžké

0: To chce neklid, hrála a zpívala Epidemie a uzavřela další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Z toho se stane pomalu vysílání podvečerní a večerní. Co bude obsahovat? Písničky na přání po 17. hodině, čaj o 6. po 18. hodině. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek s bluegrassovým případem, také country pod kapotou Vítka Pěkného a koně na Country Rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. V 19 hodin karavana, pořad, který si připravuje Jirka Vondráček a Denisa Marková. Můžete tipovat, kterou písničku z tohoto pořadu vybere Jirka Vondráček jako písničku z karavany pro příští týden. A ve 20 hodin už kompletně countryové vysílání kolegy Petra Kocmana nabídne vám třeba Trace Atkinse, Marpa nebo Elvise Presleyho. Nezapomene na vítěznou písničku z Bonanzy a po 23. hodině noční country jam, výhradně sestavený z klasické americké country. Teď klasický country rádiový Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty jako dnes. 11 až 15 na jihovýchodě Moravy kolem 17 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec. Do Vánoc zbývají necelé 3 měsíce. Některé obchody už ale plní regály svátečním zbožím. V Polsku tak zákazníci kromě halloweenských masek nacházejí vánoční ozdoby, adventní kalendáře nebo dekorace pod stromeček. Obchodníci posouvají začátek vánoční sezony stále hlouběji do podzimu. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Pokud počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl ještě daleko větší. Za námořní minulostí nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Přestože jsme suchozemci a nevyhráli jsme nikdy žádnou námořní bitvu, tak máme muzeum námořnictví. Ovšem na jeho dveřích ve Veletově na Kolínsku je přilepená ručně napsaná cedule Muzeum je zavřeno. Nezaniklo. Jen se stěhovalo po Labi blíže k Hamburku do Čelákovic, přesněji do bývalé školy v Sedlčánkách v sousedství císařské kuchyně. Takže dobrá adresa. V novém zázemí připravuje rozšířenou expozici, jejímž hlavním lákadlem budou dosud nevystavné dokumenty, dokládající podporu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka československé námořní tradici. Přesun exponátů proběhl během léta. Sbírkové předměty jsou zatím uložené v krabicích a v historické budově se připravují nové vitríny i další vybavení. V porovnání s původním působištěm má být nabídka podstatně širší. Přibude i lodní kavárna jako komunitní centrum. Veřejnosti se nové prostory otevřou na jaře příštího roku. Luboš Dvořák, Čelákovice.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Radio, moc bych vás chtěla poprosit o zahrání písničky od Nedvědů Kohout pro mého taťku, vašeho věrného posluchače k narozeninám. Přeji mu hlavně hodně pevné zdraví a stálou radost ze života. Mám tě moc a moc ráda, tvá Ilona.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, zahrali byste mi po 17. hodině mé dceři Lucii písničku Marketka s přáním,
0: Od Marie Rotrové?
1: Ano, ano.
0: Aha. Tak, ale to přání. Přáním,
1: aby se mi ozvala, mám stejné telefonní číslo jako před lety, a že pozdravuju moc vnoučka Krištůvka.
0: Dobře, zahrajeme po 17. za chviličku. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám. No.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Pro pana Ivo Masopusta k jeho 85. narozeninám písničku od Pavla Bobka posílají syn David se ženou Evou. Nenapsali jakou, tak doufám, že jsem vybral hezkou.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky od Martyho Johnsona Za to ti díky pro všechny, kteří chtějí poděkovat za to, co pro ně jejich polovičky dělají. Ať máte fajn víkend, píše Pavla.

A i když chladne počasí, pořád hřeje žárem krbu, co hoří celou noc, kam přikládat se nemusí a ani nechceš toho moc, za to ti díky.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši.
0: Ano, ahoj, tak povídej, co to bude a pro koho?
1: Prosím tě, bude to pro mé skvělé rodiče. Píseň od falešné karty Blázdum pár.
0: Dobře, zahrajeme to za chvilku, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na D1 jsou problémy i v Brně ve směru na Prahu, mezi 194. a 189. kilometrem jsou kolony. Plná je také v Brně ulice Hněvkovského od Černovické, to je kvůli uzavřeným nájezdům na D1 a D2. Stále problémy na kruhovém objezdu u Poděbrad na 38, kolony jsou ze všech stran. Na Pražském okruhu počítejte s velmi pomalou jízdou v okolí Ořecha, a to v obou směrech. A jižní spojka má problémy jak na Černý most od magistrály, je dlouhá kolona až na Štěrboholskou spojku k odbočce na Počernice, tam je zúžená vozovka. Na druhou stranu je na jižní spojce kolona od McDonalda přes Barandovský most až do Dobřížské, kde je dopravní nehoda. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
0: Písničky na přání na Country Rádio.
2: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání a dáme si hned dvě. Prosím o zahrání písničky Why Me Lord od Chrise Christophersna pro mou smutnou duši. Píše Petra ze Stodůlek. Prosím zahrát Jet Plane od Rudy Sakaly. Tak ten bude za chvilku.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Jantarová země od Žalmana pro mého drahého Ondřeje, píše naše posluchačka, která se podepsala jako Tomanová.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude přibývat oblačnosti a večer místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a teploty jako dnes. 11 až 15 na jihovýchodě Moravy kolem 17 stupňů.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Dlouhodobě rostou také náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Rychleji zdražují i nemovitosti. Nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 5%. Úřady práce na konci září evidovaly 368 377 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 5514 méně než o měsíc dřív. Od začátku roku do konce září lékaři zachytili 1600 případů žloutenky typu A. Za tři čtvrtletí je nemocných méně než loni, kdy jich bylo 1777. Muzeum Goethe v Terezíně na Litoměřicku bude od listopadu kvůli rozsáhlé přestavbě více než dva roky zavřené. Historii Goethe dočasně zpřístupní návštěvníkům památník Terezín. Cestující v Libereckém kraji si od ledna příštího roku v průměru o 2% připlatí. Výrazněji zdraží roční síťová jízdenka Idol. Místo současných 10 000 bude stát 12 000 korun. Lidé cestující na kratší vzdálenosti z okrajových části Liberce a Jablonce nad Nisou ale mají naopak ušetřit. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den, dnes se budu chlubit a povím vám o své nové knize, která vlastně vznikla i zásluhou Country Rádia. Mnohé příběhy, které na těchto vlnách vyprávím, se v ní ocitly. Jmenuje se Moje tajemství Prahy, což naznačuje, že je možná i trochu osobnější než knihy předchozí. Ale samozřejmě tajemstvími se jen hemží. Přečtete si, jak jsem na břehu Vltavy v Praze uviděl ledňáčka, jen chvíli poté, co jsem navštívil hrobku našich králů ve Svatovícké katedrále. Na tom by možná nic nebylo, kdyby na sarkofágu Václava IV. Nebyl právě tento krásný ptáček, který byl osobním znakem krále. Nahlédneme také do krypty pod bazilikou svatého Jiří, kde je zřejmě jedna z vůbec nejzáhadnějších soch Prahy. Není to pěkná podívaná, protože socha zobrazuje tělo Brigity v pokročilém stádiu rozkladu. Lezou z ní hadi, žáby a mnohá další havěť. Povím vám legendu, jak tato opravdu nezvyklá socha vznikla. Zavítáme také do Běchovic na starou poštu, kde byla první přepřehací poštovní stanice, kde se měnily koně, které uháněly z dopisy z Prahy do Vídně. Zavedu vás do několika kostelů, kde ve skleněných rakvích odpočívají kostlivci navlečení v těch nejpřepichovějších šatech. Povím vám i příběh o krásné dámě ve Stonii. Je pohřbená na Malé Straně u Augustiniánů. Byla vůbec první ženou, které v českých zemích vyšly tiskem verše. Třeba tyto, které napsala svému manželovi Janu Leovi z Eisenachu. Nežádám si bohatství, nízkostné paláce a síně, jen když si mým manželem a mír s námi kráčí. Ty sám si mou ozdobou i útěchou v této divé tůni. Bez tebe by pro mě život nebyl k žití, stačil. Prozradím vám i místa, kde zřejmě dodnes můžete potkat bezhlavé muže, jednoho rytíře, jednoho vojáka a kněze, který se zapomněl u karet, když měl dát poslední pomazání. Ten rytíř se prý dodnes divoce prohání u bývalé templářské komendy v Liliové ulici na Divokém koni. V noci je slyšet klapot kopyt po pražských kočičích hlavách. A nakonec vás zavedu do nejvykřičenější pražské krčmy batalionu, kde se nalévala polévka nevalné chuti do důlků vydlabaných přímo do stolů a kde se scházeli podvodníci, pasáci, lehké děvy, kapsáři a podobná čelátka. Nad výčepem stál nápis dneska za peníze, zítra zadarmo, kterým se dávalo jasně najevo, že na sekeru se v batalionu nenalévá. Pokud vás zajímají bezhlaví duchové nebo mrtvoli v kostelech, co tlučou na rakve, tak víte, kam sáhnout. Budu rád, když si mou knihu Moje tajemství Prahy pořídíte na Miluju Prahu. Rád vám do knížky napíšu věnování. Pro Country Rádio David Černý, Miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

nakonec nic na tom není, zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký páteční podvečer, u čaje o 6. Houby, houby, houbičky, my jsme houbařský národ a houby si myslím pořád rostou, takže mám pro vás recept na květákové karbanátky s houbami. 500 gramů čerstvých žampionů nebo hub, to je základ, pochopitelně ten květák, 2 vejce, sůl, jemná strouhanka, muškátový květ, špetka, mletý nejlépe a dobrý olej na smažení. Květák dobře omijeme, uvaříme v oslené vodě do měka a necháme vychladnout. Houby si pěkně očistíme, nakrájíme na plátky a za stálého míchání chvilku podusíme na trošce oleje a osolíme. Květák rozmačkáme, promícháme s těmi houbami a vejci, okořeníme tím muškátovým květem a zahustíme přiměřeně strouhankou. Z té směsi vytvoříme karbanátky, které omrlíme ve strouhance a usmažíme je z obou stran, jak jinak než do zlatova. Podáváme s bramborovou přílohou. Přeju vám hezký víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

okamžiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se v

sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tramvajové výluky v Praze. Jedna končí, jedna začíná a jedna probíhá. Výluka Olšanské náměstí nákladové nádraží Žižkov končí v sobotu a na ní naváže od neděle výluka nákladové nádraží Žižkov Biskupcova Ohrada až do 18. prosince. Pětka je nadále vedena od centra na nádraží Holešovice, devítka od Řep se na nákladovém nádraží Žižkov promění na linku 10 do Řep a obráceně. Linka 7 bude vedena z Žiliského přes Flóru a hlavní nádraží na Bílou Labuť, kde bude ukončena. A 11. bude z Žiliského odkloněna k ústředním dílnám. 16. je zrušena, 10. provozována v polovičních intervalech. Jsou zavedeny nové linky 30. spojovací Palmovka sídliště Ďáblice a 37. spojovací Palmovka Lehovec. A ta probíhající výluka je mezi Andělem a Smíchovským nádražím. Šťastnou cestu!
0: Country Radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, Rosťa Čapek a Iva Čapková vás vítají u dalších bluegrassových tipů. Dnes vám představíme akustické trio Frieda and Company, které ve své autorské tvorbě míchá prvky bluegrassu a folku. Snaží se objevovat nové zvukové možnosti a soustředí se na sílu vokálu a textů.
2: I jejich nástrojové obsazení je netradiční. Trio tvoří Albína Pecová, která hraje na dobro a zpívá, kytarista František Pastor a baskytarista Čenda Fiala. Po období hraní ve větším pětičlenném bandu se trio vrací k čistému akustickému výrazu, který je autentický, osobitý a plný příběhů.

0: Písničku Jsem ti v patách, která právě dozněla, napsala Albína Pecová pro CD Kompas, které Frida and Company vydali v roce 2023.
1: Druhá skladba, která vyšla letos, je společným dílem Františka Pastora a Albíny Pecové. Nazvali ji Čtyři muži a přináší příběh o čtyřech bratrech vracejících se domů z války. Je to skladba o návratu, o rodině a o tom, že i po těžkých časech může přijít světlo.
0: Poslechněte si ji společně s námi a nezapomeňte, že Rosťa a Iva Čapkovi pro vás tipy na zajímavé české bluegrassové kapely připravují každý týden.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Manuální řazení procvičuje mozek, tvrdí studie. Tak taková informace se objevila nejen na webu novinky.cz. Automobily s manuální převodovkou nutí řidiče aktivovat při jízdě části mozku odpovědné za soustředění, paměť a rozhodování. Mozek se tak procvičuje, což by mělo prospívat jeho kondici. Zatímco dříve byly manuální převodovky standardem, v posledních letech se u nových aut stále častěji setkáváme výhradně s automatickými převodovkami. Ty slibují někdy nižší spotřebu a nižší emise, nebo třeba vyšší komfort a také si lépe rozumí s hybridními systémy. Manuální převodovky by však vedle většího zážitku z jízdy mohly nabídnout i benefit pro zdraví mozku. Naznačuje to studie, za kterou stojí profesor Ryuta Kawashima, který vede výzkum v oblasti procvičování mozku na Ústavu pro vývoj stárnutí a rakovinu Japonské univerzity v Tohoku. Profesor Kawashima přitom i stojí za sérií her Brain Age pro Nintendo, které měly za cíl mozek procvičovat. Podle studie, na kterou upozornil japonský web Best Car Web, by měla jízda ve voze s manuální převodovkou zapojovat prefrontální kortex, tedy část mozku odpovědnou za paměť, pozornost i rozhodování. Řízení s manuální převodovkou totiž po řidiči vyžaduje sledovat okolí, citlivě sešlapávat spojkový pedál, vybrat a zařadit správnou rychlost a všechny tyto činnosti pak synchronizovat. To vyžaduje po mozku mnohem větší zapojení než jízda s vozem osazeným automatickou převodovkou. Podle výzkumu, na který Best Car Web odkazuje, by tak pravidelné řízení vozidla s manuální převodovkou, a to i včetně motocyklu, mělo mít vliv na udržování duševního zdraví a kognitivních funkcí. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer, milí posluchači, poslechněte si další povídání o koních, u kterého vás zdraví Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: A dnes se vydáme opět opravdu daleko, vrátíme se do Jižní Afriky, už jsme tam byli přednedávnem. Vrátíme se do země, kde se přezdívá, nebo které se přezdívá království v oblacích a kde se velká část krajiny nachází opravdu hodně vysoko v horách. No a právě tam, že je jeden malý, ale neuvěřitelně odolný kůň a toho nám dnes Bára představí.
2: Dnes si představíme plemeno Basu Topony, které pochází z Lesota, což je horské království, obklopené Jihoafrickou republikou. Je to menší, odolný kůň, který se po generace přizpůsoboval životu ve vysokých horách.
1: Proč tam žije v těch vysokých horách, to by mě zajímalo, proč neseběhne níž a co je na životě v horách tak výjimečné, tedy pro koně, pro člověka, to si umím představit. Já si totiž myslím, že kůň se může v horách snadno dostat do situace, kdy už mu jeho běžné jako vlastnosti nestačí, není kam zíkne.
2: Právě proto je Basu Topony známý především svou jistotou kroku, vytrvalostí a schopností poradit si v náročném terénu. Dokáže překonávat kamenité stezky, prudší svahy i dlouhé vzdálenosti a hlavně tam má klid od těch lidí.
1: Tak to je asi stejný jako i pro lidi, takže žádný pohodlný život na rovinaté pastvině, radši v terénu a pěkně v klídku, jak teda vypadá jeho běžný den.
2: V minulosti byl pro obyvatele Lesota nesmírně důležitým pomocníkem, sloužil k přepravě lidí i nákladů a představoval jeden z nejspolehlivějších způsobů dopravy v horských oblastech, kde byly cesty často obtížně průchodně. Samozřejmě ho používají i dodnes.
1: Jo, no to mě zajímá, čím jsi získal takovou pověst a jestli je to jenom fyzická odolnost, nebo jestli má ještě nějaké další vlastnosti, které se v horách hodí.
2: Velkou výhodou je jeho inteligence a opatrnost. Jezdec potřebuje koně, který nebude bez hlavy pokračovat tam, kde je nebezpečno. Basu Topony je známý tím, že se dokáže v náročném terénu pohybovat poměrně jistě a samostatně. Takže náš čas, co máme, koho máme doma, tak ten by to nezvládl, ten vždycky šel slepě i do zdi. Kam jezdec ved, tam šel.
1: Tak proto mají jezdci tu helmu. Když jezdí na koní. Určitě kvůli tomu. Jinak jsem se chtěl zeptat taky, jestli teda stále ještě jako někoho vozí tam v těch horách. Nemyslím teď ten váš kůň, ale ten, o kterém hovoříme.
2: Určitě.
1: Pořád ještě se využívá pro ty
2: Tak účely. Auto se tam moc nedostane.
1: No, je to pravda, no. Takže jak velkýho koně si tedy ale mám představit, je podobný těm evropským poníkům, o kterých často hovoříme?
2: Je menšího vzrůstu, obvykle kolem 140 cm v kohoutku, ale stavbou těla působí spíš jako malý jezdecký kůň než typický dětský pony. Bývá štíhlejší, s pevnými končetinami a velmi odolnými kopyty.
1: Dalo by se tedy na něm normálně asi jezdit, i já bych si na něm sjel asi.
2: Asi jo,
1: no dobře.
2: Já jsem ho neviděla na živo, takže...
1: Já myslím, že ho tak popisuje, že jsi tam nimi jezdila.
2: To ne, bohužel. Ne.
1: Dobře, mám tu otázku, která by zajímala teda i mě, sice by mě asi nenapadla, ale když už ji vidím, tak by mě to zajímalo, proč se říká, že kůň dýchá jen nosem a může dýchat zároveň i tlamou? Na to se ptá Martin.
2: Kůň je takzvaný obligátní nosní dýchač. Normálně dýchá pouze nozdrami a při dýchání nemůže jednoduše přepnout na dýchání tlamou, jako třeba člověk. Je to dáno stavbou jeho dýchacích cest, proto je při sportu nebo vyšší námaze pro koně tak důležité, aby měl volné dýchací cesty a mohl dobře pracovat s nozdrami.
1: Abych použil tvůj novosled, já když přepínám na dýchání tlamou, jo, protože mi to jde, tak se ale taky docela zadýchávám velmi často. Jo. Tak nám prosím tě ještě prozraď, kam můžeme vyrazit za koňmi.
2: Od 7. října nás čeká další zajímavý koňský víkend. V Lysé nad Labem proběhne výstava Zemědělec a náš chov, kde nebude chybět ani doprovodný program. Vrcholem víkendu budou v neděli dostihy v Pardubicích a s nimi spojená Velká Pardubická.
1: Jasně, takže velký závod, velká událost, děkujeme za pozvání. No přátelé, i pro dnešní den se s vámi loučíme, hezký večer přeje Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZV.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Je 19 hodin. Karavana na Country Rádiu.
1: Je to přesně tak. Karavana je na Country Rádiu a je právě tady a teď s vámi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý den.
2: Tady je Denisa Marková.
1: A Jiří Vondráček.
2: Ano, a s námi je tady Jakub Jiroušek. Samozřejmě jako vždycky.
1: Přesně tak. Ahoj, Jirko.
2: No, tak co máme dneska?
1: Máme toho spousty před sebou. Já už jsem se na vás těšila, kluci. I když já jsem tady v rádiu každou chvilku, ale vy jste mi tady chyběli.
2: No jo, tak pojďme ke karavaně, jo?
1: Dobře, dobře.
2: Tak kromě 8 písniček od 4 interpretů vás čeká samozřejmě taky bombonek a zlatý náklad karavany a tak vám přejeme příjemný poslech.
1: A kdybyste náhodou někam spěchali, tak nezapomeňte, že si nás můžete online poslouchat třeba v metru, když budete mít s sebou mobil. Což víme, že budete.
2: No já myslím, že všichni mají mobil v metru. No a nebo si nás můžete pustit třeba znova na YouTube kanálu Country Rádia.
1: A co dnes uslyšíme, Jirko?
2: Já něco vím a já to řeknu. Františka Kasla třeba uslyšíme.
1: Já taky vím. Třeba Jirku Šmita.
2: Ano, a Tomáše Verku Svokobere.
1: No a taky Roberta Křesťana a Moniku Song.
2: Jo. A k tomu bude Bombonek Sporty 2008.
1: Tak už nebudeme mluvit a budeme hrát.
2: Co si dáme?
1: První písnička se jmenuje Královny a zpívá František Kasl.
2: A je to z CDčka Nic to nestojí a autorem hudby i textu je kdo jiný než František Kasl.

0: Tahle příjemná muzika, která otevřela dnešní karavanu, je z pera Františka Kasla a jmenovala se Královny.
1: Ano, a František pokřtil teďka své nové album na festivalu Třebšinské zvonění.
0: Počkej, ty jsi tam byl.
1: No
0: a ty
1: jasně.
0: Jsi dokonce pokřtil mu CDčko s Mirkem Palečkem.
1: Je to pravda, já jsem byl přitom, protože Franta nás s Mirkem pozval, abychom mu právě to CDčko pokřtili.
0: Takže jsi byl komotr.
1: No,
0: jeden z kmotů.
1: Tak se stalo.
0: A jaký to bylo?
1: No, bylo to pěkný, protože ten Třebšín, tam se vždycky sejde spousta lidí a tak myslím, že si to Franta zasloužil, že měl tak veliký potlesk.
0: Mm-hmm.
1: On byl totiž, teda bych to pro něm, o něm prozradil, jo. On nebyl jenom vždycky zpěvákem a autorem a textařem. On byl taky jednoho času šermířem a kulisákem. Víš to?
0: Vůbec ne.
1: No.
0: Vůbec o tom nevím.
1: No a v 90. letech získal cenu pražského country rádia Objev roku.
0: A taky cenu posluchačů, to jo, si pamatuju.
1: To je pravda, no.
0: A on byl taky dlouholetým kapelníkem a spoluhráčem Kuby Smolíka.
1: To je pravda.
0: Pro kterého složil docela dost hitů.
1: No a teďka je členem Fešáků, jo?
0: No já na tom byla. A já jsem byla překvapená, jak těm Fešákům František sluší.
1: Takže teď je tady album Nic to nestojí.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsou písničky, které Franta nahrál tak jako ty, který už i starý, nebo starší, který má rád, takže jsou v novém kabátě.
0: Tak si dáme druhou písničku?
1: No a ta se jmenuje Nic to nestojí.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: Nic to nestojí a František Kasl. Krásně se to poslouchá.
2: No, mně se to taky líbí. Já myslím, že to je taková klidózní muzika.
1: Taková příjemná.
2: No. A hezky se u ní všechno. Víš, co to je všechno?
1: Všechno je všechno. Tam to... je obsazeno, obsaženo všechno.
2: Jasně. Tak to nebudu vysvětlovat.
1: Já si myslím.
2: Jak jsme byli na tom Třebšinském zvonění, tak i ty Pikovice patří k těm větším festivalům, jo, tady. Ale letos se otevřely i brány Lochotína.
1: Já vím, my jsme o tom přece minule mluvili.
2: No, tam bylo asi 6 tisíc lidí. Vzpomínalo se na Portu, která teda zažila svoji slávu největší v těch letech 1987-88, to se tak jako říká, jak tam bylo těch 30 tisíc lidí. Mm-hmm. No a teď se tam prej slzelo a vzpomínalo a bylo to prej moc pěkný.
1: To je dobře. Však ona vlastně oslava 60 let Porty letos proběhla v Řevnicích v červnu a tam to bylo taky moc krásný.
2: Nádherný.
1: Bylo to tam plný hostů a stihla se i soutěž a bylo to prostě skvělý.
2: No, fakt je, že dneska si teda už ani neumím představit, jak to asi na tom Lochotíně vypadalo, jo? Protože to se museli odevzat texty písní.
1: Ano.
2: Ty se schvalovali nějaká odborná, úžasná.
1: Zcela jistě odborná.
2: Policejní komise. No a samozřejmě se to dělalo tak, že se schválil nějaký text, ale potom ty kapely si v polovičce písně připravili nebo vymysleli ještě další sloku. Ta už schválená nebyla.
1: No nebyla. A tak z toho byl samozřejmě problém, protože jak si to tak představuju, tak mezi těmi trampy byli nasazený kluci s magnetofanama, aby zaznamenali, co kdo řekl, co, jak se tvářil, co zpíval.
2: Jasně, aby
1: a
2: se
1: pak
2: věděl,
1: se to vyhodnocovalo.
2: Aby se vědělo.
1: Na ústředí.
2: No, co se teda v tom podpalubí děje, že jo, v tom folkovém, protože oni to měli zmáknutý dobře. Oni měli prostě přehled to, co si kdo myslí, co píše, takže... byl klídajk.
1: Doba nesvobody slova je doufejme za námi.
2: Já taky doufám.
1: To byla hrůza.
2: No.
1: Ty jsi tam někdy byl, Jirko?
2: Kde? Na Lochotíně? Mm-hmm. Ale prosím tě, já jsem byl u toho, když jsme s Aničkou Rojtovou domlouvali ten Lochotín, teďka jako vzpomínka na Lochotín a zároveň oslava 60 let a 100 let zoologické zahrady. No a co se nestalo? Když jsem měl teda vyrazit na Lochotín, tak jsem zjistil, že mám být v Bílině na festivalu na Kyselce.
1: S kapelou.
2: No.
1: No ale otázka zní, jestli jsi někdy byl na Portě na Lochotíně v její největší slávě.
2: Ne, tam jsem nebyl. My jsme hráli na Lochotíně s Marcias, to jo, dokonce v tom areálu, to byla taková ta škařice, protože to už byl ten Lochotín jako známej, že ten se jen tak nenaplní. A v té době, když my jsme z Marsia, z toho mohlo být, kolik to bylo, 79, tak jsme měli koncert v tomhletom obrovském amfiteátru, ještě neupraveným, pro těch 25 tisíc lidí. No a naprosto jsme netušili, že jak to tam dopadne, jo. Protože zvuk a všechno to bylo obrovský. No náš zvukař Kovránek to opravdu vymyslel, šlo to přes celou tu aparaturu toho kina, ale přišlo tam 15 tisíc lidí.
1: Panečku.
2: Jenže hned po nás šel film Horečka sobotní noci.
1: Je takhle.
2: Takže my jsme byli vlastně
1: svezli
2: před kapela filmu a to byl dobrý for.
1: No to je dobrý nápad, čověče. Tak kdybyste někteří měli kapelu a nevěděli si rady s tím, že nechodí diváci, tak je pozvěte na film a udělejte před kapelu, jako to běžně dělá Jirka Vondráček.
2: Jasně.
1: A my si teďka dáme Jirku Šmita a Rande s vichřicí.

0: herečkovej Hollywood.
1: To bylo Rande s Vichřicí a Jiří Šmit.
2: Já jsem si říkal, když mi to Jirka poslal, co to asi znamená, jo, to Rande s Vichřicí, tak jsem si říkal, jestli to není tchýně třeba, nebo manželka, nebo o čem to asi bude. Jo. Nicméně, ano. Ještě jak jsme povídali si o té portě, tak my vlastně příští rok budeme slavit 20 let porty v Řevnicích.
1: A nebylo by dobrý to oslavit na Lochotíně právě?
2: No to nejde už, protože to nejde vrátit.
1: Nebyl někdy takový jako ne. Záměr?
2: Dvakrát byste... nevstoupíš. Nejde. Já si myslím, že ani ta soutěž už tam není to zázemí, ale myslím, že ta nostalgie byla velká a na sociálních sítích se o tom hodně píše, takže si lidi zaplakali, zavzpomínali a teď už zase šup šup do Řevnic, protože tam je portě krásně.
1: Já totiž musím za sebe říct, že já jsem na Lochotíně nikdy nebyla, ale nejsem příznivec těch velikánských amfiteátrů letných a tak. Mně tam není dobře a mně musím říct, v Řevnicích dobře je, protože je to v lese, je to tam malebný. Takže to místo je krásný.
2: Tak pojďme zpátky. Kirkovi, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Co bys o něm, tak co ty o něm víš?
1: Co já bych o něm věděla? Já totiž o něm vím, že je to skvělý písničkář. A v srpnu letos vydal nový album s názvem Rande s Vichřicí a tu písničku vlastně titulní jsme teďka slyšeli.
2: No, on spolupracuje s hudebníkem Ravenem a tak kromě toho, že u něj nahrál celý album, tak mu tam Raven hraje na klavír a na další klávesový nástroje nebo na foukačku a to je teda u Ravena celkem, on se jmenuje Vladimír Kučera a to je takový charakteristický, že funguje nejen jako hudební mistr, ale zároveň mu to jako muzikantovi asi nedá a prostě když slyší, že je potřeba něco ještě dodat, no tak veme nástroj, protože umí na kde co.
1: Já jsem slyšela, že Raven umí hrát na všechno.
2: No, jasně.
1: Je to pravda?
2: No asi jo.
1: Tak no. Jo, tak udělal dobře Jirka, že se dal s ním do spolupráce.
2: No, a to album Díra v plotě bylo taky výborný, taky,
1: bylo,
2: jsme, tady, no, taky jsme tady měli hezký písničky od něj. Takže teďka si dáme duet, protože Jirka zpívá s Šárkou Adámkovou a jmenuje se to, to je zvláštní název, jo, Vzhůru pořád spolu zůstanem.
1: Oni jakože nebudou nikdy spát.
2: Já nevím, já se ho musím zeptat.

je fajn se probudit a za sluncem jít. Nechci bejt dneska sám, samota zní hlučně, s ozvěnou můžu se jen dokola přijít. S ozvěnou můžu se jen dokola přijít.

0: Zlatý náklad karavany na Country Rádiu.
1: Ještě než si pustíme Zlatý náklad, tak jenom musím oznámit, že dospívali Jiří Schmidt a Šárka Adámková písničku, která se jmenovala Vzhůru pořád spolu zůstanem.
2: Je to pravda.
1: Se nedá pamatovat.
2: Ne, ale je to fakt.
1: No ale je tu Zlatý náklad karavany, což je písnička, kterou už karavana, nebo která už karavanou prošla a už lítá éterem.
2: Jo. To je na písničkách to hezký, jo. Že zatímco my jsme tady jenom tak jako na návštěvě, tak písničky, když jsou dobrý, tak tady zůstávají. Mm-hmm. My jsme tu další písničku, kterou otextoval Petr Kalandra, hráli s Marcias. Mm-hmm. A Tomášovi Berkovi se líbila a nám teda taky, jo, tak jsme ji hráli s Vokober na koncertech a nějak neplánovaně, když byl Tomáš u nás doma na návštěvě, protože tam jsme občas si zkoušeli něco, tak jsem si říkal, tak to nahrajeme. No a ono dokonce zůstalo otevřený okno, takže když se zaposloucháte do té písničky a nemáte tinnitus, to znamená, že vám šumí v uších a neslyšíte určitý frekvence.
1: Vím já, cvrčí mi v uších.
2: No, tak uslyšíte cvrčka z naší zahrady, jo.
1: Takže je to vlastně live.
2: Jo, já jsem k tomu teda potom ještě dohrál Kongo a dospívali jsme s Petrem Zbory, ale je to vlastně systém je live.
1: Hmm. A je to hezká vzpomínka na Tomáše Berku a jeho podání písničky Slunce a déšť.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte pořad Karavana na Country Rádiu.
1: A v ní jste poslouchali Tomáše Berku a Vokobere, písničku Slunce a déšť.
2: Kdo Karavanu poslouchá pravidelně, tak to ví. A kdo ne, tak mu to teď řekneme znova. Jak to s Karavanou je?
1: 4 interpreti, 8 písniček a k tomu zlatý náklad Karavany a pak bombónek.
2: No.
1: Což je nějaká historická nahrávka.
2: Jasně.
1: Kterou Jirka vyhrabal ze svého archívu.
2: A když tohle to všechno prošvihnete, to znamená prošvihnete premiéru v pátek večer v 7 a reprízu v neděli v noci, tak si můžete ty naše Karavany poslechnout ještě na YouTube kanálu Country Rádia, a nebo taky jsou tady ty písničky týdne, což znamená 4 písničky, 4 interpretů každý týden po sobě v pondělí, v úterý v 6:30 asi, nebo po 6:30 a od středy do pátku je vysílá Petr Kocman.
1: Mm-hmm. A to hlavní, máme naši facebookovou partu Přátelé pořadu Karavana a tam nám můžete napsat. Třeba tohle se mi líbilo, to se mi líbilo míň, tohle tam Vondráčku nedávej.
2: To tam nepište. Napište nám, jak se vám to líbí, jak nám to sluší tady ve studiu, že jo, a takový ty pozitivní věci. Ne, klidně napište, hele, tahle se nám fakt líbí hodně a my vám ji znovu zařadíme do ty Karavany. Protože to je prima. Když víme, že se vám líbí, tak nám se taky líbí.
1: A dáme si písničku další?
2: Jo. Teď to bude Monika Song a ta mi poslala písničku Modlitba a sama si ji složila.

0: Modlitba a Monika Song. Monika vydala v roce 2023 album Lodivod a já si pamatuju, že soutěžila na Portě, tam získala nějaké ocenění, to už si nepamatuju.
1: Ocenění, speciální ocenění poroty dostala. Mm-hmm. Taky už nevím, který rok to byl.
0: A pokud vím, tak Monika byla s tebou a dalšími muzikanty, ty se tak uculuješ, na plážovém festivalu v Chorvatsku. Prosím vás pěkně, mě nechali doma, jo?
1: No, protože jsi neměla pas.
0: Aha, to jsem nikdy neměla, to je pravda.
1: No, to bylo docela dobrý.
0: A to byl jeden z těch partnerských festivalů Porty letošního ročníku. No. Jak se na takový festival do Chorvatska k moři, já jsem sledovala bedlivě tvůj Facebook, a tam to jeviště přímo jako v podstatě hnedle u moře.
1: To je moře, no.
0: Že jo?
1: To je bomba.
0: Tam se šlo kusíma nohama.
1: Hele, jestli se chcete dostat na tenhle ten festival, tak to je jednoduchý. Přihlásíš se na Portu do některého z oblastních kol a tam se dostaneš do finále, do Řevnic. A pak si tebe, interpreta, vybere Jirka Kůka, který ten plážový festival pořádá. A letos to byl třeba Marty Johnson, a loni právě Monika, protože těm finalistům se tam líbí, tak třeba tam byly Lady Birds nebo Monika Bublíková, tak oni se tam vlastně vracejí. A tím pádem narůstá ta komunita těch finalistů Porty, který jsou na plážovém festivalu v Chorvatsku. No a pak to vypadá, jak to vypadá, protože dva dny se hraje a zpívá u moře, do toho zapadá to slunce takhle.
0: Já to viděla na těch fotkách.
1: Já jsem se snažil to právě, mám i videa. No a potom se jde do moře, tam se koupeš, pak se opaluješ, potom večer se sejdou všichni, zase hrajou a druhý den to samý. Mm-hmm. Dobrý, ne?
0: No, dobrý. Já na to nemám slov, zatímco já chodím do práce, tak Vondráček si hraje po večerech a přes den se koupe.
1: No, no. A já jsem tam vlastně byl pozvaný od Jirky Kůky, jako protože mu vždycky pomáhám vybrat ty finalisty, nebo kdo by se tam hodil, no tak on mě dal voucher, že bych tam mohl klidně přijet jako host a zároveň říkal, kdyby si vzal kytaru, tak bys mohl něco zahrát. No tak já jsem si vzal kytaru, ještě jsem vzal sebou Rudu Sakalu, kamaráda, takže jsme spolu připravili takový jako duety.
0: A vy jste tam natočili nějaký klip, ne?
1: Já jsem s ním natočil právě klip, protože říkám, no tak když už tady máme kytary, když už tady mám kameru, protože to já vozím pořád, tak jsem mu natočil Jet Plane. Mm-hmm. A to je písnička, za kterou dostal teďka platinovou českou dvanáctku.
0: Hezky. No. No, už toho závidění bylo dost.
1: Ale dáme můžeš taky. A vy taky, posluchači.
0: No, všichni můžete jít do Chorvatska. Samozřejmě ti to moc přeju a jsem ráda, že jste se tam měli krásně a že to proběhlo perfektně.
1: Pojeď taky příště.
0: Tak příští rok pojedeme všichni. Dobře. I Kuba pojede. Tady mává, že pojede s náma Kuba. A Monika Song, kromě toho, že pojede příští rok, tak nám teď zaspívá písničku Vzpomínka na babičku.

0: karavaně dospívala Monika Song písničku Vzpomínka na babičku.
1: No, to je hezký, že si vzpomněla na babičku a zpívá jí. Jo, to je dobrý. To bych taky mohl vlastně udělat nějakou písničku, vzpomínku na babičku a na dědečka. Ale teďka, když máš víc jako babiček a dědečku, tak to máš 4 písně hnedka musíš udělat. Někdy i víc.
0: Já nevím, jak na tohle to mám teď navázat, Jirko, upřímně. Víš, musíme jít dál s naší karavanou. A když ty se zastavíš u toho, kolika babičkám budeš psát písně, samozřejmě, že texty bude psát
1: tvoje žena. No, ale ty mě můžeš skočit do řeči a říct, že se něco chystá třeba ve Velkým mlýně, jo.
0: To... A to se chystá, ale. No. Ve Velkým mlýně se něco chystá.
1: A ty o tom
0: bude
1: něco
0: se tam
1: víš
0: zpívat,
1: určitě.
0: Já to vím. No já to vím dávno. No, bude to 21. října a budou to ozvěny Velkého mlýna a porty. A v podstatě by to měl být závěrečný, že? Festival štafety, partnerských festivalů porty.
1: No.
0: Takhle jsem si to zapamatovala.
1: No, to si zapamatovala dobře, protože jsme o tom už minule mluvili a já jsem ti tady řekl, a ty jsi to nevěděla, že to budeš uvádět.
0: To jsme. Já jsem se to dočetla na plakátě, musím říct. Tak no. Já děkuju, já přijdu.
1: Hele, ještě to teda zopakujeme, protože teď už to víme přesně, že tam vystoupí 4 hosté z letošního finále porty. Jedni se jmenují For Folk, potom Hoši, Pavel Houfek a Jojo Sirka a Los Losos.
0: To jsou názvy, to se nikdy nebudu pamatovat. Takže až to budu uvádět, budu to mít na papíře.
1: Jo,
0: že můžu. No, to je fajn. No a na závěr samozřejmě vystoupí Jiří Vondráček Trio s Helen Rockhousle a Alešem Petrželou.
1: No, ale to není samozřejmě. Ty jsi řekla, že tam vystoupíme.
0: No samozřejmě, že tam musíš vystoupit, Jirko. Když ty si tu kytaru bereš přece všude sebou, když jsi vystoupil v Chorvatsku, tak proč ne ve Velkém mlýně?
1: Dobře, dobře, tak Jirka Vondráček Trio s Alešem a s Helen tam vystoupíme a Denisa s náma. A já teda doufám, že se naučíme jednu písničku, ten duet, víš, co zpíváš s Kocmanem.
0: Jo, že bychom to tam švihli spolu.
1: Že bychom si ho tam střihli, no.
0: Vidíte, ty to dávno umíš. Ty to dávno umíš, já to o tobě vím. Jo, tak to zkusíme. Dobře. Když to zkazíme, tak víme, že obecenstvo je schovývavé a hodné a že nám to odpustí.
1: A my si dáme 4. hosta naší dnešní karavany a tím je, není nikdo jiný než Robert Křesťan a jeho druhá tráva, protože má nový CDčko.
0: Je. A z toho si pustíme písničku Rebeka.
2: Podzim s Country rádiem.

0: Robert Křesťan, Druhá tráva a písnička Rebeka. Jirko, já jsem slyšela takovou drobnůstku o Robertovi.
1: Řekni.
0: Když kluci točili v Americe a spolupracovali s těma zvukařema a producentama, třeba kolem Eddieho Vasquese nebo lidí z Nashvillu, tak se proslýchá, že je vždycky fascinovalo ne to, jak hrajou skvěle na banjo nebo dobro, protože oni jsou tam samozřejmě zvyklí, jo?
1: Jasně.
0: Ale oni zírali na tu Robertovu barvu hlasu a frázování a říkali, my sice nerozumíme ničemu z toho, co zpívá, ale věříme mu každý slovo.
1: No, to je dobrý. Ale fakt je, že Robert má v tom hlase takový ten chraplavej prach cest, takový něco, co se nikde nedá naučit, že jo, na žádný konzervatoři, nikde. To prostě buď v krku máte, anebo nemáte. No. Prostě
0: ten život, že jo, to přinese.
1: Ten taky, ale prostě moc krát jsme si o tom povídali, že barva hlasu je pro toho interpreta prostě to nejdůležitější, co má. I ta intonace se dá jako vylepšit.
0: Naučit.
1: Dá se cvikem opravdu vylepšit, jo. I když samozřejmě jsou zpěváci, kteří to mají intonačně tak čistý, že neuhnou a neuhnou. Jo? Ale důležitá je ta barva.
0: V Americe mu nerozumějí, ale věřej. A my mu rozumíme.
1: No.
0: A můžeme říct, že texty Roberta, kterým rozumíme, jsou vždycky vycizelovaný. A je jasný, že nad každým slovem má Robert nadhled a ví naprosto jasně, proč tam je.
1: No, ale to neznamená jenom mít talent, ale vlastně zodpovědnost

0: všechny své činy. A já si myslím, že Robert nepustí nic, co by někdo, a to není záměr, že by nechtěl, aby náhodou mu někdo něco vytknul.
1: To
0: je v něm. Prostě to napíše tak, ale bude si dbát nad, a sedět nad každým slovem. To si myslím, že jo.
1: Tak jo, dáme si další písničku, kterou bude zpívat Robert Křesťan, a budou to Stopy v písku.
0: A já bych docela rád doplnil, že tentokrát mu hudbu napsal Luboš Novotný a Robert to otextoval.

0: Stopy v písku zanechal Robert Křesťan. My tady máme pozvánky a určitě citát na závěr.
1: A víte, co je potřeba udělat, abyste se dostali s písničkou do country rádia?
0: Natočit a poslat nám je.
1: No,
0: tak jak je to jednoduché? Takže jestli máte třeba nějakou kapelu nebo jste interpret a rádi byste zkusili svoje štěstí, tak určitě neváhejte a pošlete nám to.
1: Ale pozor, my potřebujeme vždycky dvě. Už to
0: no
1: snad
0: jistě. No samozřejmě. Máš pozvánky?
1: Mám pozvánky, tak o jedný jsme už mluvili věci, to jsou ty ozvěny Porty a Velkého mlýna, to je 21. teďka 10. Tak to určitě přijďte a kdybyste nevěděli jak, tak existuje předplatný Fair Play, se to jmenuje, anebo to najdete na webových stránkách Velkého mlýna a budeme rádi, když přijdete.
0: Budeme se na vás těšit.
1: No. Mm-hmm. Pak je tu Gateo, to je 15.10. Hostem bude Zdeněk Vřešťál a určitě Zdeněk půjde ještě na návštěvu k Petrovi Kocmanovi, protože to máme hezky vymyšlený. Petr už se na něj těší. A ty jsi mi říkala taky něco zajímavého,
0: jasně,
1: že máš
0: pozvánku.
1: Já bych
0: vás chtěla pozvat do Lucerna Music Baru, kde 19.10. bude vystupovat legendární skvělá kapela České srdce. A my, pokud já vím, si v příští karavaně dvě písničky od nich zahrajeme.
1: Určitě. My jsme hráli se Šembou, protože jsme měli skupinu Lego. Doprovázeli jsme Lucku Bílou 2 roky. No, tak to budou určitě.
0: Kdyby nevěděl, kdo je Šemba, tak je to Michal Šembauer, frontman skupiny České srdce.
1: Ano, ano.
0: A takže se těšíme, no, ale určitě se uvidíme 19.10. v Lucerna Music Baru.
1: Kdyby vám to nebylo jasný, tak navštivte skupinu Přátelé pořadu Karavana a víte všecko.
0: Přesně tak. Máme bombónek?
1: Máme bombónek.
0: Povídej.
1: Je to AG Flekt a je to písnička, která je na CD Porta 2008 a jmenuje se Samba. Tak to vás teď čeká a dáme si ještě citát?
0: No ten musí být.
1: Přečti ho.
0: Ne, ten čteš ty vždycky. Jirko.
1: Ne, moudřejší, vždycky ne.
0: Ten moudřejší člověk musí přečíst citát. To by ode mě nevyznělo.
1: Málem je důležitější vědět, o čem netřeba přemýšlet, než to, o čem je přemýšlet třeba. Abuchov.
0: To jsem docela ráda, že jsem to nemusela číst. Loučí se s vámi Karavana, Jiří Vondráček,
1: Denisa Marková,
0: Kuba Jiroušek. Mějte se moc krásně a za měsíc ahoj.
1: A loučí se s vámi AG Flek a jejich Samba.
2: Karavana na Country Rádiu. Bombonek.

0: Partnerem karavany je SAJ, svaz autorů a interpretů.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legendární dámská country kapela Schovanky se chystá na Barču v pondělí 12. října. Konkrétně od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků v Saratovské ulici na Praze 10. Poutníci si dovolují pozvat na svůj poslední letošní koncert v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada. Během večera zazní písně v pořadu přes 50 let v country, takže ti, co mají rádi písničky jako je Panenka nebo Hotel Hillary, si přijdou na své a určitě také ocení písně novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. Pondělí 12. října od 19 hodin v kulturním centru Zahrada v Praze na Jižním městě. A ještě paběrky Marko Čermáka. To vše uslyšíte v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 v úterý 13. října od 19 hodin a 30 minut. Podrobnější informace a další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz pod odkazem Kultura.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer s datem 9. října vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a samozřejmě vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dlouho jsem přemýšlel o tom, kterou písničkou dneska začít, ale pak jsem si řekl, že začneme opravdu hodně stylově. A to z jihu Spojených států, odkud pochází píseň I Know Little, respektive pochází z repertoáru kapely Lynyrd Skynyrd. A tahle ta písnička se dostala od doby svého vzniku do úst mnoha různým zpěvákům a kapelám, takže se dočkala mnoha různých zpracování. No a pro dnešek jsem si připravil verzi od country zpěváka Tracy Atkinse, který se dokonce také objevil před pár lety na takovém výročním koncertě Lynyrd Skynyrd, kde byla ještě spousta dalších skvělých zpěváků, nejenom z oblasti rocku a blues, ale právě také z country. A byla to taková krásná, velká v úzovkách Skynyrd rodina. Oni tomu říkají Skynyrd Nation i těm svým fanouškům. A byl to náramný koncert. Dokonce jsem vám z něj pouštěl kdysi živou nahrávku. Teď to ale bude nahrávka studiová a již zmiňovaný Trace Atkins. I Know Little. Přeji vám hezký poslech.

hlavně jak epoleta na velkém božím rameni za splanou hvězdy léta. I ty prý ale dohoří jako má cigareta.

řekneme si, co jsme smlčeli. Sotva se, lásko, známe. Co když ty, lásko, půlroční?

Dneska slaví 75. narozeniny jeden velmi známý a uznávaný jednak americký zpěvák, ale především skladatel a publicista Kai Flemming, který napsal spoustu písniček, zejména tedy v 80. letech. Hodně spolupracoval třeba s Ronnie Millsapem a Barbarou Mandrell. No a napsal tak úspěšné písně jako třeba I Was Country When Country Wasn't Cool nebo Sleeping Single in a Double Bed, což je mimochodem velmi vtipný název pro country píseň Spím sám v posteli pro dva, to je přece úžasná countryovka, a nebo velký hit Ronnieho Millsapa Smoky Mountain Rain. Takže na toho bych teďka moc rád vzpomenul, ty jeho narozeniny připomenul právě písní, kterou jsem zmiňoval, I Was Country When Country Wasn't Cool, což je píseň o tom, že já jsem byla country, ještě když country nebylo vůbec v kurzu, kdybych to měl volně přeložit. A tu písničku zpívala opravdu spousta zpěváků, zpěvaček, právě i Barbara Mandrell, ta to zpívala s Georgem Jonesem, který se objevil až v závěru písně. Ale já vám teď pustím jednu úžasnou verzi, kterou před pár lety jako poctu Barbara Mandrell nahráli Kenny Chesney a Reba McEntire. Tak pojďte si poslechnout, jaké to bylo, když ona byla country, když country zrovna moc nefrčelo.

se, aby si pochopil, život fakt nebude úplně lehkej. Aby si zůstal tvrdňákem navenek a v srdci křehkej. A když se nedaří, koukej furt makat a nikdy se nevzdej. A ze zlosti lidí si nedělej nic a jen z toho čerpej. A nenech je zlomit svou morálku a tvoje životní hodnoty. A buď hodnej na ženy, chovej se k ním, jak když jsou to princezny. A zkus tolik nepít a nechoď tak často se flákat do hospody.

práci, aby si pochopil, ne všechno v životě dostaneš zadarmo. A když vládce nechápeš, zkus si to otočit, nastavit zrcadlo. A nauč se odpouštět, život je krátký, na to bejt zapštej. Lidi pak odcházejí, mávnutí

Právě dnes v roce 1973 byl velmi smutný den pro jeden slavný pár, a sice pro Elvise Presleyho a Priscilla Presley, protože v roce 1973 byli dneska rozvedeni u kalifornského soudu v Santa Monice. Tehdy bylo přiřknuto Priscille odškodnění, takzvané odškodnění v hodnotě 725 tisíc dolarů a měsíčně dostávala přes 4 tisíce dolarů na tehdy pětiletou dceru Lizu Marie. No a také dostala vypořádání, myslím, že to bylo nějakých 5% z těch příjmů od nahrávací společnosti za nahrávky Elvise Presleyho. No a oni vlastně tenkrát vzali novinářům vítr z prachet, protože od toho soudu odcházeli takzvaně ruku v ruce, dali si pusu, i když každý z nich odjížděl potom sám, tak se neděli žádné šílené věci, nebyla žádná Itálie, takže to bylo velmi, velmi zvláštní. No. Tak já bych na tuhletu událost rád zaspomínal krásnou písní Chrise Christophersona, velkého countrymana, a je to skladba, která zazněla z úst mnoha dalších velmi známých zpěváků, zpívali třeba i Frank Sinatra, samozřejmě mnoho country zpěváků, dokonce také Bryan Adams, tu jeho verzi jsem vám pouštěl relativně nedávno, ale písničku Help Me Make It Through the Night vám teďka pustím přímo od Elvise Presleyho, který kdysi natočil v Nashvilleu na jednom speciálním nahrávacím sessionu se studiovou kapelou, kde nahrál i další country písničky, a řekl bych, že tohleto je rozhodně jedna z nejkrásnějších verzí téhleté velké countryové klasiky. Takže dámy a pánové, Elvis Presley.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.
1: Jak tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas.

Oň ve snu. Skočím do Mississippi a dřív než ke dnu klesnu.

Dneska slaví narozeniny jedna z velmi důležitých postav současné country hudby, a sice zpěvačka a skladatelka Brenda Clark. Tahle ta dáma proslula zejména tedy, krom toho, že skvěle zpívá, tak proslula svojí skladatelskou zručností, protože její písně mají ve svém repertoáru takové hvězdy jako třeba Sheryl Crow, nebo Miranda Lambert, nebo Ben Perry, Reba McEntire dokonce, Leanne Rimes, nebo Billy Currington, taky Darius Rucker zpívá její písně, nebo kolegyně Casey Musgraves a mnoho dalších. A všichni si velmi pochvalují to, jak ona zvládá i melodiku skloubit se skvělým textem. Mimochodem v roce 2015 byla na cenách Grammy oceněna, respektive hlavně nominována jako objev roku v oblasti country. Takže pojďme teďka ty narozeniny Brandy Clark oslavit jednou její úspěšnou písní, se kterou vystoupala až na vrchol hitparády, a ta písnička se jmenuje Girl Next Door.

Právě dnes v roce 1982 udělal Willie Nelson jeden z důležitých zářezů na své pažbě, protože jeho album Always on My Mind se vyšplhalo na první místo žebříčku Billboard, co se týkalo tehdy country alb. No a ta deska na tom žebříčku na prvním místě zůstala 22 týdnů, což byl nevídaný úspěch. No a celkově na hitparádě strávila 253 týdnů, což je naprosto nevídané. No a mimochodem tu titulní píseň Always on My Mind tu jako první nahrála v roce 1972 Brenda Lee a teprve potom další zpěváci, například i dnes už zmiňovaný Elvis Presley, ten ji nahrál v roce 1972. Později to byly samozřejmě další jako Pet Shop Boys v 80. letech, popové duo, ty tak taky udělali skvělou verzi. No ale já vám teďka pustím tu píseň od samotného Williho Nelsona, ale ne tak, jak ji nahrál v roce 82, ale o několik desítek let později se slavnou současnou country zpěvačkou Carrie Underwood a té písni zase vdechli takový krásný nový život, zase malinko jiné pojetí. Tak pojďte si poslechnout velikou klasiku Always on My Mind.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

Dneska slaví krásné 33. narozeniny jeden ze současných mladíků na scéně country music, a sice Scotty McCreery, který se narodil v městě Raleigh v Severní Karolíně, což je líheň skvělých zpěváků a hudebníků. Tohoto mladíka vlastně celý svět pozná díky soutěži American Idol, protože on vyhrál 10. řadu téhleté nesmírně populární televizní soutěže, bylo to v květnu roku 2011, a v zápětí vydal své debutové album s názvem Clear as a Day, na kterém byla spousta písní, které se okamžitě zapsaly i do hitparád. Na Billboardu vítězil z písně I Love You This Big a The Trouble With Girls. No ale já bych teďka k jeho narozeninám pustil skvělou píseň Cap in a Solo, kterou jsem dokonce měl možnost slyšet živě. Bylo to v irském Belfastu na koncertě. A když tuhle tu písničku začala zpívat, no tak všechna přítomná děvčata v té sportovní hale začala ječet. Vzdáleně mi to připomínalo ranou dobu Beatles. Ale on je Scotty McCreery velmi střízlivý, takže on nikdy nebláznil z toho, že se najednou stal hrozně populární, slavný. Vždycky byl velmi skromný, vystupuje skromně a tiše, zbytečně na sebe neupozorňuje, nemá žádné skandály, takže je to velký sympatiák. A tohle je rozhodně jedna z jeho nejlepších písní. Cap in a Solo zpívá dnešní oslavenec Scotty McCreery.

Na závěr dnešní hodiny country je všechno, co se mi líbí. Mám ještě jednu oslavenkyni, a sice vynikající zpěvačku Megan Moroney. Ta se narodila v roce 1997 v městě Douglasville v Georgii, takže jižanskou country má opravdu v krvi od malinka, kdy už zpívala se svými rodiči a s babičkou, s dědečkem. A ona vlastně své debutové album s názvem Lucky, což je krásný název, zvlášť pro debutové album, vydala v květnu roku 2023. A předtím vydala single, písničku, která se na hitparádách hezky umístila už v roce 2022. No a jinak s tím albem taky samozřejmě bodovala na hitparádě Billboard mezi 200 nejlepších alb. No a tou písní, kterou vydala v roce 2002 jako single, je skladba Tennessee Orange. A to si právě teď pustíme a i po těch 4 letech musím říct, že je to pořád svěží píseň. Takže zpívá dnešní oslavenkyně Megan Moroney Tennessee Orange. Já vám přeji hezký poslech, ale především vám přeji příjemný večer a těším se na vás po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Mám naději, že uslyšíš mě.

Je pár minut po 21. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do 23. hodiny. No a potom, jak se zvyklí, vypukne noční Country Jam, tedy přehlídka těch nejlepších country písní uplynulých let. Já jsem se dneska ráno něco hledal v knihovně a narazil jsem na sbírku básní mého oblíbeného Jiřího Žáčka, tak jsem se do ní začetl a najednou jsem zjistil, že už čtu asi 20 minut a nemohl jsem se odtrhnout a taky jsem tam narazil na krásnou báseň, kterou pan Žáček nazval Jehla a nit. Zatímco muži zběsilí a spití, spěněnou krví chtivou zabíjet, teď v noci leží K.O. v rinku bití, neznámé ženské ruce režnou nití za smlčky z celý pukající svět. Nádhera. Zdravím Jiřího Žáčka. Přeji vám hezký poslech a jdeme na další muziku.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: To jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil. Každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po letech zas. Někdy v noci, jako bych slyšel všeru jeho známý hlas. Teď mě kloučku můj

bylo jich tam dole tenkrát uvězněno 6. A všem, co tam kolem stáli, se mlčky stiskla pěst. Vidím to, jak čest.

Dneska by slavila narozeniny jedna z nejznámějších světových osobností, a sice John Lennon. Ten se narodil jako John Winston Lennon v liverpoolské porodnici, bylo to ve válečném roce 1940, no a jeho matku byla Julia, rozená Stanleyová, a jeho otec byl námořník s irskými kořeny, jmenoval se Alfred Lennon. No a pojmenován byl po dědovi z otcovy strany, a to druhé jméno získal, jak už možná mnozí z vás odhalili, po britském premiérovi Winstonu Churchillovi. On vlastně vyrůstal bez otce, který matce sice nejdříve posílal část výplaty, ale poté, co roku 1944 zběhl z armády, tak přerušil s rodinou veškerý styk. No a po půl roce se Alfred sice vrátil k rodině, no ale Julia už byla těhotná s jiným mužem, takže manželství se bohužel rozpadlo. No a John byl vychováván u své tety Mimi Smithové, a v červenci roku 46 Alfred dokonce malého Johna unesl s plánem, že ujedou na Nový Zéland, ale Julia mu tento úmysl znemožnila. Naštěstí pro nás teda, kteří milujeme Johna Lennona, protože to by bylo asi všechno jinak. Pětiletý John byl pak postaven vlastně před volbu, jestli chce zůstat s otcem nebo s matkou. Nejdříve si tedy vybral otce, ale nakonec zvolil matku a dobře udělal. A otec poté znovu vlastně odešel a viděli se až po 20 letech. A i přes svou volbu převážnou část dětství strávil u svého strýce a tety ve Woltonu, což je předměstí Liverpoolu. No a jeho strýc George zemřel v roce 55 a poté John žil už jenom s tetou, což jsou všeobecně známé věci, a John na to často vzpomíná ve svých rozhovorech a vlastně má na tuto skutečnost odkazy i v mnoha svých písních. Co se týká vzniku kapely Beatles, tak o tom už bylo napsáno a řečeno úplně vše, myslím si, že všichni to známe, ale ten prazáklad byl v jedné důležité kapele, což byla kapela The Quarrymen, kterou Lennon založil na škole. Byla to vlastně taková skiflová nebo rock'n'rollová kapela. Založili v roce 56, když mu byl 15 let, no a když docházel na tu školu do Quarry Bank, tak tam právě si vyhlídl ty kamarády a dali to dohromady, a během toho druhého vystoupení kapely potkal Paula McCartneyho a tehdy mu nabídl místo právě v Quarrymen, no a tím momentem se dá říct, že vzniklo nejslavnější hudební spojení všech dob, tedy dvojce Lennon McCartney. Ten svůj první veliký hit, v uvozovkách veliký hit, napsal v roce 57, jmenoval se Hello Little Girl a byl určen pro kapelu The Foremost. No a píseň se opravdu stala hitem, byť tedy ne nějakým celosvětovým, ale docela slušným lokálním. No a následně, samozřejmě už s přičiněním McCartneyho, ke skupině připojil tehdy 14-letého kytaristu George Harrisona. No a jako dalšího přivedl Lennon basistu Stuarta Sutcliffa a v roce 59 Lennon navíc ještě přibral bubeníka Petea Besta. No a mezi srpnem 60 a prosincem 62 kapela získala to jejich slavné angažmá v Hamburku v západním Německu, a tam všichni známe ty peripety, jak tam spali v nějaké špelunce šílené a hráli tam několik hodin denně, a pak vyhostili dokonce mladíčkého George Harrisona, protože nebyl plnoletý, tak ho vrátili do Anglie. To už všechno je velmi známá historie. Pojďme si teď narozeniny, respektive nedožité narozeniny, bohužel Johna Lennona, připomenout nádhernou písní, která vznikla v době, kdy už Beatles neexistovali. Každý z nich si dělal své solové projekty a John složil a nahrál tuhletu nádhernou píseň, která se jmenuje Woman.

Konzervatoř a střední škola Jana Dejla v Praze na Malé Straně vás zve 10. a 24. října na Dny otevřených dveří. Přidej se k nám!

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

Dneska slaví 78. narozeniny jedna z velmi důležitých a vlivných postav světové hudební scény, pan Jackson Browne, který se narodil celým jménem jako Clyde Jackson Browne. A budete se divit, ale narodil se v Heidelbergu, v Německu. Přestože si všichni myslí, že to je rodilý Američan a on tam vlastně celý život žije, pochopitelně. A je známý nejenom jako zpěvák, ale také jako skvělý skladatel. A je vlastně brán do takové té folkové branže, nebo dejme tomu takové té Amerikány, kde se mísí právě vliv folku a country, rocku, rock and rollu, blues. A taky výborně hraje na piano mimochodem. A z těch velkých úspěchů prvních je potřeba zmínit třeba rok 67, kdy se podílel na albu zpěvačky Nico, které se jmenovala Chelsea Girl. No a mimochodem v roce 2004 byl uveden do Rock and Roll Hall of Fame, tedy do síně slávy. A taky se podílel třeba na různých filmech, jedním z nich byl Neuvěřitelný život rockera Coxe. A také v roce 2011 nahrál cover verzi písně True Love Is od Buddyho Hollyho na skvělé album Listen to Me Buddy Holly, což bylo kompilační album, kde tomuto velikánovi vzdávalo hold písněmi mnoho slavných světových osobností. On měl za svůj život několik vztahů. Ten první vážný byl v 70. letech, byl to začátek někdy 71 nebo 2. Tehdy to bylo s herečkou Phyllis Major. V roce 73 se jim dokonce narodil syn, pak měli svatbu o dva roky později. Bohužel tedy Major zemřela o několik měsíců později na předávkování prášky na spaní. No a v roce 81 se Browne oženil s australskou modelkou, další tedy Lynn Sweeney, se kterou měli také syna, ale rozvedli se už následující rok. No a potom měl docela dlouhý poměr s herečkou Daryl Hannah, což je dáma, kterou znáte z mnoha filmů. Je to taková kyprá blondýna, která hrála třeba ve filmu Kill Bill v jedničce i v dvojce a také se myhla v seriálu Sex ve městě a těch hlavních rolí neměla moc, ale určitě ji znáte, kdybyste ji viděli, tak si vzpomenete. No, důležité je také to, že Jackson Browne se dostal mimo jiné do styku s kapelou Eagles v té jejich rané době. No a společně vlastně složili píseň jeden z největších hitů kapely Eagles, Take It Easy, respektive tu píseň složil Jackson Browne a Glenn Frey a Don Henley pak už jenom lehce přispěli. No a ta písnička dodnes zní na všech koncertech Eagles a je to jedna z jejich stěžejních signifikantních písní. Pojďme si teď poslechnout tak, jak ji v 70. letech nahrál sám její autor a sice dnešní oslavenec Jackson Browne.

příští hodině si připomeneme některé významné události, které se udály právě 9. října. No ale mám pro vás už teď jednu zajímavost, nevím, jestli jste to věděli, ale dnešek je Světový den pošty, tak možná jsme to měli oslavit tím, že jsme někomu měli poslat nějaký dopis, nějaké psaní, což už se moc bohužel tedy neděje. Ale oslavíme to minimálně písní, protože Fešáci kdysi v 80. letech nahráli jednu desku, která se jmenovala Fešáci Pošta 1. A ta titulní píseň je velmi slavný, dejme tomu bluegrassový tradicionál Wabashknen Ball, který pojednává o jednom velmi známém vlaku. No a Fešáci na tu píseň napsali velmi vtipný český text a zejména si tedy povšimněte té druhé sloky, kterou zpívá houslista a jeden ze zakladatelů Fešáků Honza Turek, který v té sloce vlastně vyjmenovává velmi známé fešácké písně. Krásně to za sebe poskládali. Takže touhletou písní oslavíme dnešní Světový den pošty. Já vám přeji hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině.

prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce

Naše country kukačka před pár minutami ohlásila 22. hodinu, posloucháte noční vysílání Country Rádia a s vámi i nadále Petr Kocman. Já jsem vždycky měl rád Western Swing, což je taková symbioza country a swingové muziky, a králem tohoto stylu byl Bob Wills a o něm mimo jiné tedy v jednom rozhovoru krásně mluvil Evelyn Lazen, který doslova řekl, teď budu citovat: Bob Wills mě naučil, jak být kapelníkem a jak být hvězdou. Mezi písněmi se nestrácel čas, naučil jsem se od něj, jak udržet lidi v pohybu a v tanci. A čím víc hudbu udržíte v chodu, tím plynulejší bude večer. No a další věc, kterou mě naučil, bylo, že lidé chodili a platili, aby slyšeli, co chtěli slyšet. A i když Bob měl ten večer průměrnou kapelu, tak lidi znali jeho nahrávky a rozhlasové pořady a slyšeli to, co slyšet chtěli. Že Bob Wills prostě zpívá. Takže ať už měl dobrý nebo špatný večer, vlastně každý večer byl dobrý. Tak takhle vzpomíná Willen na Boba Willse. No a my si teď dáme tedy jednu western swingovou píseň, kterou kdysi Willen nahrál na jednu ze svých desek. A ta píseň se jmenuje Bublinky v mém pivu. Bubbles in my beer. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Dnešek je také dnem, kdy vzpomínáme narozeniny našeho oblíbeného herce, pana Vladimíra Menšíka, který se narodil v Ivančicích. No a on vlastně tu první hereckou zkušenost získal už v dětství, kdy hrál v souboru písní a tanců Adolfa Pišťeláka, ale nejprve, jak se zvlášť tehdy slušilo a patřilo, tak vystudoval průmyslovou školu a nějakou dobu dokonce pracoval také jako kreslič v brněnských strojírnách. No a teprve později se pokusil dostat na divadelní fakultu Janáčkovy akademie muzických umění, což se mu na druhý pokus podařilo. No a tam tedy vystudoval činoherní herectví a po absolutoriu v roce 1953 nastoupil do tehdy vesnického divadla, kde ho v roce 1954, byla to divadelní hra Hledač světla, objevil slavný E.F. Burian, a který ho také hned angažoval. I přesto, že tam menší dostal spousty hereckých příležitostí a dá se říct, že byl divadlem poholcen, tak toužil hrát ve filmu. A jeho vůbec první účinkování před kamerou proběhlo ve snímku Velká příležitost, ale byla to víceméně taková role komparzisty. No a teprve ve snímku Dědeček automobil, který režíroval Alfred Radok, tak tam si zahrál italského mechanika a docela výrazně na sebe upozornil, ale kvůli své práci u filmu se dostal do konfliktu právě s Františkem Burianem, který film nesnášel a neměl ho v lásce. No a z divadla odešel v roce 1958, kdy podepsal smlouvu s filmovým studiem Barrandov. No a samozřejmě my ho milujeme v těch různých rolích, především v těch komediích slavných, kdy exceloval třeba s Jiřím Sovákem, s Jiřinou Bohdalovou. Vzpomeňme třeba na Světáky, o kterých jsem nedávno mluvil. To jsou všechno naprosto famózní role. Ale já bych Vladimíra Menšíka rád připomněl i v tom, co mu šlo, což byly takové ty jeho talk show, slavné Silvestry. Pojďme si teď dát jedno z jeho nezapomenutelných vyprávění.
1: My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravý. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky: hele, Franz, to bylo z Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dověd nalíčit tak, že ten dotyčný si řekl: no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali: prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho slanýho. A on: páno, tak se chlapi nesází, to vím, pají, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát, a on prohrá. On: páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček, a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá: pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol. Je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá: jdou se vyspat, slaný, na mě s tímhle nemůžou. On: pá, dobře. Vsadíte se? On povídá: no, jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. Pá, dobře. O kolik? O stovku? Slaný: pohled, to je málo, tak o 500. Tak se vsadili, on pohled, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě uvědomuje autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on: pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: V úvodu hodiny jsem sliboval, že se také ohlédneme za některými událostmi, které jsou spjaty s dnešním dnem, tedy 9. říjnem. Tak jdeme na to. Roku 1410 je poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. Roku 1921 proběhla v Brně premiéra Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba. Roku 1929 byla zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele, tedy Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů s názvem Wanderer. V roce 1970 se odehrála premiéra českého vědecko-fantastického a dobrodružného filmu Bořivoje Zemana Na kometě. Stalo se tak podle románu Žila Verna. V roce 1000 Leif Erikson objevil Vinland a noha Evropana tak vlastně poprvé stanula na půdě Severní Ameriky. Roku 1701 byla ve městě New Haven založena třetí nejstarší instituce vysokoškolského vzdělání ve Spojených státech, a sice slavná univerzita Yale, která nese jméno svého prvního mecenáše pana Elia Yala. No a v roce 2011 vyhrál Josef Váňa s koněm Tiumem Velkou Pardubickou. A myslím si, že tahle událost by chtěla oslavu v podobě písně. Bude zpívat Věra Martinová.

pomalu se blíží konec hodiny a myslím si, že všichni už se těšíte, že úderem 23. bude znít takzvaná výběrová country, noční country jam, tedy výběr všech skvělých country písní napříč různými obdobími. Ještě než se s vámi rozloučím, tak mám pro vás jedno nádherné indiánské moudro. Je to takový indiánský mini příběh. Jeden večer vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá vnitru každého člověka. Řekl mu: synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma vlky. Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a přehnané ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra. Vnuk o tom všem přemýšlel a pak po minutě se dědečka zeptal: a který vlk vyhraje? Starý indián odpověděl: ten, kterého krmíš. Přeji vám klidné sny a v pondělí se na vás opět ve večerní vysílání bude těšit Petr Kocman. Přeji vám dobrou noc a hezký víkend.

0: 23 hodin. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nešvil.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek. Měsíc říjen bude ve znamení největší události bluegrassového roku, festivalu World of Bluegrass.
2: Jeho pořadatel, Mezinárodní bluegrassová asociace, zve všechny fanoušky tohoto žánru do Chattanoogy, kde se celý týden konají přednášky, koncerty a klubová setkání, probíhá velká výstava hudebních nástrojů a příslušenství, předávají se výroční ceny IBMA a především tam můžete od rána do večera jamovat a poslouchat, jak všude na chodbách hrají nejen amatérští muzikanti, ale doslova každý, včetně těch největších hvězd. Pro všechny milovníky bluegrassu je to každoroční absolutní vrchol sezóny.
1: I my se samozřejmě do Chattanoogy v posledním říjnovém týdnu chystáme, takže se už teď můžete těšit na novinky a rozhovory, které tam pořídíme.
2: Ten, který jsme připravili do dnešního dílu, vám představí skvělého basistu Marka Feina, držitele 7 cen Grammy, kterého můžete znát třeba z jeho působení v kapele Rickyho z Kexe Kentucky Thunder, se kterou nám na úvod Čapek Show zahraje písničku If I Lose.
3: Hi, this is Mark Fain for the listeners of Chopic Show and Country Radio.

0: Před rozhovorem tu pro vás máme několik novinek, které by vám neměly uniknout.
1: První z nich je písnička There's No Reason To manželského páru Stevena a Jany Mougenových, které jste mohli před 2 lety vidět v Praze na společném koncertu s kapelou Henhouse Prowlers, který jsme jim uspořádali v Pyramidě.
0: Steven Mougen je známý především jako dlouholetý kytarista kapely Sam Bush Band. Je však také producentem a zvukařem ve vlastní nahrávací společnosti Dark Shadow, skladatelem i lektorem. Svou ženu Janu poznal, když byla v USA na turné s československou kapelou Fragment, kde zpívala a hrála na baskytaru. Před 20 lety se vzali a Jana se z Bratislavy přestěhovala do Nashvillu.
1: Písničku There's No Reason To Mougenovi nahráli samozřejmě ve svém studiu s podporou Kyla Tripleta, Scotta Napiera, Byrona House a Christiana Sedlmayera.
2: Howdy, Steven Mougen here from the Sam Bush Band and Dark Shadow Recording. I wanted to say hello to all the listeners of the Chopek Show on Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Na oslavu svého chystaného alba Live Heart, My Bluegrass Heart at the Raymond vydal Bela Fleck video k instrumentálce Blue Mountain Hop. Album Live Heart, které vyjde na dvou CDčku i na vinylovém trojalbu, bylo nahráno živě v Ryman Auditoriu v Nashvilleu 8. ledna 2022 uprostřed turné, kterým se Béla vrátil k bluegrassové hudbě. Na nahrávce se podílala ohromující sestava bluegrassových hvězd, z nichž na videu uvidíte Sama Bushe, Jerryho Douglase, Stuarta Duncana nebo Briana Sutna.
2: Béla Fleck je prostě jedinečný a my jsme hrdí, že jsme letos mohli představit nový model banja Čapek Belagoria, které si u nás Béla objednal a spolupracoval na jeho vývoji i designu. Kdokoliv na světě tedy může hrát na banjo vyráběné v České republice přesně podle specifikací nejlepšího současného banjisty Bély Flecka.

0: Královna bluegrassu Rhonda Vincent už za svou kariéru vydala nespočet nádherných nahrávek a stále přináší divákům energická živá vystoupení. Její nejnovější album Possibility je další vynikající sbírkou originálních skladeb, které Rhonda interpretuje svým charakteristickým stylem.
1: Titulní skladbu Possibility Rhonda i složila a naspívala ji společně s Danem Timinskym. Na mandolínu hraje bývalý člen její kapely The Rage, Josh Williams, jehož hra je silně ovlivněna mandolínovým stylem, který Timinsky předvedl na některých nahrávkách skupiny Lonesome River Band z konce 80. a počátku 90. let.
2: Hey everybody, it's Rhonda Vincent and you're listening to my friends on The Chapik Show on Country Radio.

0: Podzim s Country rádiem.
1: Kapela Lonesome River Band se v nové nahrávce s bluesovým nádechem nazvané Hit the Nail on the Head spojila s elektrickým kytaristou Rodem Rileym, aby přinesla další ukázku svého telegrasového zvuku.
2: Píseň, kterou zpívá mandolinista Adam Miller, dokonale zapadla do nového konceptu kapely. Podle banjisty a lídra kapely Samyho Shielera má trochu jinou než bluegrassovou atmosféru. Je víc swingová a hostující Rod Riley přidal i country kytarový zvuk.
3: Hey, this is Sammy Shieler of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: Basisty nemýváme v našem pořadu příliš často a tak, když jsme dostali příležitost vyspovídat našeho kamaráda, jednoho z nejlepších a nejvyhledávanějších nešvilských hráčů, Marka Fejna, neváhali jsme ani chvíli.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nešvil.
2: Marku, je to pro nás čest mít tě jako hosta v Čapek Show. A začnu hned tím, jak ses k hraní na basu dostal. To přece většinou není první nástroj, který si dítě nebo mladý člověk vybere. Jak to bylo u tebe?
3: My first instrument was the guitar at age 5. I had seen Elvis.
0: Začal jsem s kytarou, to mi bylo 5 let. Viděl jsem Elvise a připadal mi jako ten nejúžasnější. A když jsem zjistil, že jeho kytarista se jmenuje James Burton, stal jsem jim prvním hrdinou, tedy až po mém strýci, který měl u nás ve městě obchod s hudebními nástroji. Díky němu jsem k ním měl přístup a on taky na všechny hrál, což na mě udělalo velký dojem. Viděl jsem ho hrát na mandolínu, steel kytaru, housle, dobro, banjo i kontrabas. V rohu vždycky stál kontrabas a já se na něj pokoušel hrát asi od mých 10 let. A úplně mě to pohltilo, když jsem vyrůstal každé úterý večer, strýc pořádal hudební párty a já skoro nikdy nevynechal. Někdy jsme byli jen 3 nebo 4, někdy nás bylo 15. Hráli jsme všechno, rock and roll, Beatles a pak mohl následovat třeba Minor Swing, Caravan nebo Rack It Up. Takhle jsem vyrůstal a byl jsem vystaven spoustě různých druhů hudby. Nikdy jsem se vlastně nesnažil hrát bluegrass, protože tam, kde jsem vyrůstal, ho hráli všichni. Byla to prostě samozřejmost. Bluegrass mohl hrát každý, ale ne každý měl Fender Telecaster nebo Stratocaster a zesilovač Deluxe Reverb, jako jsem měl já.
3: Fender Telecaster or Stratocaster and a Deluxe Reverb amp like I had access to.
2: Marka Fejna si k nahrávce Gospel Jordan pozvali i Derin a Brooke Aldridgeovi. Na mandolínu hraje a druhý hlas zpívá Ricky Skaggs.

0: Marka Fejna jsem se v rozhovoru zeptala i na jeho dlouholeté působení v kapele Rickyho Skeksa Kentucky Thunder.
1: I was actually in Ricky's band for 18 years. The first 3 years we were a country band, just playing Ricky's hits.
2: V Rickyho kapele jsem byl 18 let. První 3 roky to byla ještě velká country kapela a hráli jsme jen Rickyho hity. Kapela měla 10 členů. Cestovali jsme ve 3 autobusech a ve 2 nebo 3 dodávkách. Hrál jsem ještě na Rickyho poslední country desce, ale krátce poté jsme začali pracovat na albu Bluegrass Rules, našem prvním bluegrassovém albu, a Kentucky Thunder se stala skvělou bluegrassovou kapelou. Měli jsme Bobbyho Hickse a Briana Sutna, Dennise Parkera, Paula Brewstera a Marka Prueta. Ta deska byla natočena zcela živě, bez jakýchkoliv dodatečných nahrávek, a získala cenu Grammy za nejlepší bluegrassovou nahrávku.
1: And it also won the Grammy for the best bluegrass recording that year.
0: Z této slavné desky si zahrajeme písničku Think of What You've Done.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: Marka Fejna jste mohli již dvakrát vidět hrát v Praze s kapelou Johna Jorgensena J2B2. Jejímž členem je i legendární banjista Herb Peterson, nebo naopak mnohem mladší kytarista Patrick Zauber. Zajímalo mě, zda se v této kapele s hráči jiných generací nějak změnil Markův styl hry na basu.
3: Playing with J2B2 has been great. The songs are not necessarily hardcore bluegrass tunes like...
4: Hrát s J2B2 je prostě skvělé. Ty písničky nejsou nutně tradiční bluegrassové skladby, jaké jsem hrál s Rickym, jsou víc o melodii, o příběhu. Myslím, že to v téhle kapele funguje, protože jsme všichni spolupracovali s mnoha umělci a všichni máme vlivy z country, rocku, jazzu a tak dále. Prostě to nějak funguje, když to všechno vneseme do kapely. Herb hrál s Flatem a s Kraxem a s Dillards a i Patrick a John hráli s mnoha známými jmény, ale o mně to moc lidi nevědí. Hrál jsem s Ralphem Stanleym, s Billem Monroem, s Doug Watsonem, také s Earlem Scruggsem nebo s Mac Wisemanem. Byl jsem na jeho posledních dvou albech. Takže si nemyslím, že by mezi námi byla nějaká velká generační propast, i když je Herb starší, ale prostě nám to funguje. Sejdeme se, zahrajeme si a vneseme do toho to své. S Johnem nehraju nijak jinak, než bych hrál s kýmkoliv jiným. Vždycky jsem se snažil hrát pro písničku a zpěváka. A to, že se sejdeme a bavíme se hraním bez jakéhokoliv tlaku, to je prostě skvělé.
3: But us getting together and having fun playing music and no pressure, that's a good thing.
2: Pohoda, která v kapele J2B2 panuje, je znát i v jejich písničce Beautiful Sound.
5: Hi everybody, this is Herb Peterson for the listeners of the Chapek Show and Country Radio.

0: Jak je z našeho předchozího povídání zřejmé, Mark Fain není jen bluegrassový hráč, takže i na jeho nebluegrassové zkušenosti přišla v rozhovoru řeč.
1: I've been very fortunate to have recorded and played with so many great artists.
2: Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl nahrávat a hrát s tolika skvělými muzikanty. Každý umělec má svůj vlastní styl. S některými se hraje lépe než s jinými, ale vždy musíte mít cit pro to, co se děje. Vím, že když jsem hrál se Zakem Wildem, kytaristou Ozzyho Osborna, poslal mi několik skladeb od Black Sabbath, které jsme měli hrát. A mě ta hudba připomínala Ralpha Stanleyho. Bylo to celé v bluesové stupnici, ve které Ralph hodně zpíval. A spousta umělců, pro které jsem pracoval, jako byl třeba Ray Cooder nebo Rosen Cash, bluegrass znají. Nebo Bruce Hornsby, který se snažil na klavír napodobit rychlá mandolínová sóla. A povedlo se mu to. Charlie Hayden měl velký vliv na mou hru na basu. Hraje jazz, ale vyrůstal na country a bluegrassu a hrál v kostele, stejně jako já. Miluju hrát bluegrass, protože je to součást mě, mého dospívání. Rozhodně tu zkušenost uplatňuji, ale každá skladba, kterou hraju, je jiná.
0: Pianista Bruce Hornsby nahrál s Ricky Skaggsem a Markem Fainem netradiční bluegrassové album, ze kterého si pustíme písničku Dreaded Spoon. Country Radio.

0: Na závěr jsem se Marka Fejna zeptala, jak se mu líbilo v Praze a zda je české bluegrassové publikum jiné než jinde na světě.
1: Když jsem poprvé jel do Prahy hrát, vystupoval jsem s Rickym, dorazil jsem o pár dní dříve, šel jsem na koncert symfonie, do restaurace, chtěl jsem si prostě město užít a byl to opravdu úžasný zážitek. Lidé v Praze jsou úplně jako u nás, obyčejní, pracovití. Záleží jim na tom, co dělají. Vím, že máte skvělé výrobce hudebních nástrojů. Mým hlavním nástrojem je český kontrabas. Když jsem se po několika letech vrátil do Prahy hrát s J2B2 a viděl tamní bluegrassovou scénu, cítil jsem se jako doma. Lidé znají ty písničky, člověk to předpokládá u Rolling in My Sweet Baby's Arms, ale nečeká, že budou znát Wait a Minute nebo nějakou jinou opravdu neznámou bluegrassovou písničku. Když jsme u vás hráli naposledy, na našem koncertě byli lidi z Francie a z jiných částí Evropy. Obvykle na turné nemáme moc příležitosti s nimi popovídat, protože hned jedeme na další vystoupení. Takže bylo úžasné být na vašem večírku, potkat všechny ty lidi a vidět, jak oceňují to, co děláte.
0: Marku, moc děkujeme za rozhovor a na závěr si samozřejmě pustíme ještě jednu písničku kapely J2B2, se kterou Mark hrál v dubnu v Praze.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů.
1: Poslední část Čapek Show věnujeme výročím, která v říjnu oslavíme.
2: 3. října bude 34 let Billymu Stringsovi, největší současné hvězdě bluegrassové scény. Jeho 5. album Highway Prayers mu vyneslo již 3. cenu Grammy a stalo se prvním bluegrassovým albem za více než 22 let, které se hned po vydání dostalo na první místo americké hitparády. A je hodně pravděpodobné, že podobně úspěšná bude i jeho nedávno vydaná deska nazvaná So Much for Goodbyes.
1: Billy Strings je schopen zaplnit sály velikosti arén, o čemž se jeho idolům Doug Watsonovi, Clarence Whiteovi nebo Tony Riseovi nemohlo ani zdát.
2: Jeho fanoušky jistě přitahuje i Stringsův životní příběh. Jeho otec zemřel na předávkování heroinem, když mu byly 2 roky. Matka i nevlastní otec byli také závislí na drogách a on sám odešel z domova ve 14 letech a nepřekvapivě také roky se závislostí bojoval.
1: Z posledního alba, kterým se Billy Strings vyrovnává s neutěšeným dětstvím i se smrtí všech svých rodičů, si pustíme skladbu I Like Train Songs.

0: 6. října 1952 se narodil Terry Bockum, banjista, houslista a zpěvák, který díky svému energickému a struhujícímu stylu hry získal přezdívku The Duke of Drive. Proto se jeho kapela jmenovala The Dukes of Drive, byl ale také zakládajícím členem skupin Boone Creek, Doll Lawson and Quicksilver a Sir Time Out.
1: V roce 2001 získal Bockum cenu IBMA pro instrumentální nahrávku roku a v roce 2013 bylo jeho album What Will I Do vyhlášeno nahrávkou roku.
0: My si teď pustíme písničku I'll Take the Blame z alba The School of Bluegrass z doby, kdy Terry Bockum hrál v kapele Doyle Lawson and Quicksilver. Poslechněte si hru i zpěv tohoto skvělého banjisty, který zemřel ve věku 71 let v prosinci 2023.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chotek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: 28. říjen je nejen naším státním svátkem, ale je to i důležité datum bluegrassové historie. V roce 1939 se Bill Monroe stal členem Grand Ole Opry. Ve stejný den v roce 1947 vznikla poslední nahrávka originálního bluegrass bandu ve složení Bill Monroe, Lester Flatt, Earl Scruggs, Chubby Wise a Cedric Rainwater. A o rok později, 28. října 1948, nahrála ve studiu Mercury první 4 písničky kapela Foggy Mountain Boys, Lestra Flatta a Earla Scruggse. Byla mezi nimi i originální skladba Flatta a Scruggse God Love His Children. Basový part zpíval Howard Watts.

0: Čapek Show dnes zakončíme písničkou Who Done It kapely Osborne Brothers, protože banjista Sonny Osborne se v tomto měsíci narodil i zemřel. 29. října by se dožil 89 let, zemřel ale před 5 lety v roce 2021.
1: Přejme vám podzim plný bluegrassu a už teď se těšíme na příští Čapek Show. Od mikrofonu se loučí Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Střechami, kde jen vytrfiči, než vyvine rychlost, letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špina, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti sice

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Polec, co by připomínal jadran, účes, který měl jen

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad, každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk jí mýval svého času.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Jeníku. Bude za 7:05.
1: No a co?
0: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
1: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
0: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
1: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
0: Ano, totiž ne.
1: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
0: Ale to on právě chce.
1: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht.
0: Jeníku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
1: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
0: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
1: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
0: V tangu.
1: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
0: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
1: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
0: Ano.
1: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
0: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
1: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
0: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
1: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
0: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
1: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
0: No, schválně, proč? Co myslíš?
1: Aby nás otravoval.
0: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
1: To je nějaká básnička nebo co?
0: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
1: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
0: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
1: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
0: No, i mě. Mě taky.
1: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
0: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
1: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
2: Dobrý den.
1: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
2: No a jaký na to máte názor?
1: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
2: Někdo začíná nový život třeba v 50.
1: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
2: Tandem? Jaký tandem?
0: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
2: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
1: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kde blizá s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich Siklek,

Už jsme si toho říkali o chalupářích tolik, že by z toho mohli naši milí posluchači dělat i nesprávné závěry, kdybychom si neřekli ještě něco. Kdybychom si neřekli, že chalupník nemůže existovat jen tak sám o sobě, že potřebuje ke své existenci ženu a její kuchyň. A ne, prosím, obyčejnou ženu. On potřebuje ženu, která má naději na svatořečení. Každá normální žena, každá, co nemá vás, ale má takového toho nekňubu, co jí nic nepomůže, nic neudělá a neuklidí, je na tom přece jenom líp. Přijde neděle, ona upeče v klidu kuře, v klidu podtrhuji, dá ho manželovi nekňubovi na talíř a po kuřeti se jen zapráší. Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí, a je pokoj, je pořádek. Co by za to taková chalupnická manželka dala, kdyby její rodinný život plynul v takovém idylickém ovzduší? Chalupnická žena taky teda obstará na neděli kuře, jenže jen zatopí v kamnech, už se přihrne do kuchyně on, její muž, její pán a služebník. Co to pro Krista pána nese zase v ruce? Hrnec, ale jaký hrnec, celý s prominutím ublemtaný, no jo, zase bude vařit klich. Samozřejmě, že bude, už je hrnec na plotně. A co to drží v druhé ruce, co to je zase za krám? Aha, zase nějaký kus železa. No ovšem, vždyť byla železná neděle. Vydáváte taky ty divné lidi, co postávají s hladově vytřeštěnýma očima u hromad železného šrotu nebo u kdejakého smetiště? To jsou buď milovníci starožitností nebo chalupáři. Vždycky tam nějaký krám najdou a přitáhnou domů, třeba aspoň starou železnou petlici. Na co? No na dveře ke kolničce, že ano, nebo k čemukoli, že je vlastně ukovaná na druhou stranu, no proto ji nese do kuchyně, on si ji překová, on si ji ohne, rozžhaví si ji v kamnech, že ano. Cože potřebuje jeho žena? Dělat oběd? Vždyť ať si ho dělá, on jí překážet nebude, on to bude mít za 3 minuty, nejdéle za 5 a zatím se mu ohřeje klich a půjde dělat ven. Jenže jeho ženě zdřevění oči, ona to ví, ona už dobře ví, co to je 5 minut. 5 chalupářových minut znamená, že to je 5 minut čistého času, jako v hokeji, a že každá minuta čisté práce je proložena nejméně 30 minut, ve které mu to nejde, kdy kam nahoří jako za dušičky, kdy se petlice nehne rozpálit a když se konečně rozžaví, tak mu vyklouzne z kleští na podlahu, propálí linoleum a musí zase do plotny. Jo, 5 minut. Před polednem konečně petlici ohne a když ji vychladí a vykalí v hrnci vody, kterou měla jeho paní připravenou na polévku, musí žena všeho nechat a jít s mužem ven, protože on jí musí ukázat, jak tu petlici připevní, jestli s tím bude jeho žena svolná. Samozřejmě, že je svolná se vším. Co jí je chudince do toho, jestli bude petlice tuhle nebo támhle, když se kuře v troubě nejenom nepeče, ale dokonce nastydlo tak, že kdyby mělo hlavu, jistě by začalo kýchat. Běží tedy do kuchyně a bože mě netrestej. Zatímco lelkovala venku u petlice, překypěl na plotně ten prokletý klich, vytekl natálky a řine se po dvířkách až na zem.
takový herberg. A kdyby jen to, víte, jak takový klich voní? Chalupníkova žena to ví moc dobře, milé posluchačky. A jestli to nevíte vy, zajeďte si někdy k nějaké rasovně, k nějaké kafilérii, když se to tam pálí. Zajeďte si tam a čuchněte si k tomu. Zrovna tak totiž vonívá nedělní kuchyň chalupníkovy ženy.

schodiště nohy už nějak neslouží. Musíš jít.

kapkách cučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí,

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká hodinka s Ondřejem Havelkou a jeho album Swing Milo nového věku.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.